0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o americké zpěvačce a herečce Diane Ross. Mám ji rád od, dá se říct, útlého dětství a patří spolu s Barbarou Streisand, Whitney Houston a Dionne Warwick k mým opravdu nejoblíbenějším zpěvačkám. Všechny tři jsem viděl na jevišti, viděl jsem je koncertovat. S Whitney Houston se mi to bohužel nepodařilo. Světoznámá 82letá zpěvačka Diana Ross v Čechách a na Slovensku nikdy nekoncertovala. Ani v okolních postkomunistických zemích ne. Jedinou výjimkou byla účast na koncertu v Budapešti, který se konal při příležitosti výročí založení maďarského státu v roce 1996. Poprvé u nás Diana Ross vystoupí 29. července letošního roku v amfiteátru Lochotín v Plzni a bude to bez nadsázky hudební událost roku. Slibuju vám tady svatosvatě, že i kdybych byl nemocný a na vozíku, tak si tenhle koncert nenechám ujít. Diana Ross byla v roce 1993 zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější žena v historii hudebního průmyslu. Prodala více než 100 milionů desek a je zároveň i jednou z mála slavných, kteří mají na hollywoodském chodníku slávy dvě hvězdy. Jednu za solovou kariéru a druhou jako součást legendárního tria The Supremes. Diana Ross, svůdná, dlouhonohá kráska s kočičíma očima, měla ve Spojených státech amerických 18 hitů na prvním místě v tamním žebříčku, čehož dosáhl jenom Elvis Presley a co překonali jen Beatles. Dámy a pánové, přichází Diana Ross a přiznává úplně všechno. Od roku 1980 je písnička I'm Coming Out, kterou teď uslyšíte hymnou LGBT komunity doslova po celém světě.

Diana Ross se narodila v Detroitu na sklonku druhé světové války. Pochází ze 6 dětí a její rodiče byli typickými představiteli detroitské dělnické třídy. Stěhovali se z periferie na periferii a neměli prostředky, aby svým dětem mohli zajistit lepší vzdělání. Diana se učila několika oborům, které byly dostupné na veřejných školách. Aranžerství, krejčovství, kosmetice a dokonce kloboučnictví. Na živobytí si přivydělávala v jednom obchodním domě, kde byla podle pamětníků úplně první zaměstnankyní černé barvy pleti, kterou nechali pracovat mimo kuchyň. V roce 1960 vtrhla do detroitské kanceláře gramofonového bose firmy Motown Berryho Gordyho Juniora 3 děvčata s mašlemi ve vlasech, Diana Ross byla pochopitelně mezi nimi, a jedna přes druhou prosili, aby u téhle firmy mohli nahrát desku. Přijďte, až doděláte školu, řekl šéf Motownu sladkým šestnáctkám a pustil je z hlavy. Za necelý rok je pak náhodou slyšel zpívat na kanadské straně Detroitu. Už byli bez mašliček. Byly z nich nádherné mladé dámy ve skvostných toaletách, jejich hlasy spolu výtečně ladily a třikrát museli přidávat. Teď bylo na něm, aby vtrhnul do zákulisí se slovy: stavte se u mě co nejdřív.

Doposlouchali jste první velký hit sladkých Supremes. Z nahrávky Čokoládových krásek Where Did Our Love Go se stal v létě roku 1964 americký hit číslo 1. Takových pak přišlo do konce roku 1969 ještě 11. Jiné místo než první tehdy Supremes vlastně neznali. Splnilo se jim vše, o čem snili celé mládí. Objednávali si každé šaty, které se jim za výkladem líbily. Jejich zájezdový autobus byl až po střechu naplněný krabicemi s novými klobouky. Diana tenkrát skvěle zužitkovala zkušenosti ze školy. Vymýšlela Supremes image, starala se o kostýmy, make-up, účesy. Supremes nejen skvěle zpívali, tancovali a s nenapodobitelnou grácí vábili svými lahodnými hlasy posluchačské oběti, ale měli ještě něco těžko definovatelného navíc. Když ovšem i anglické noviny napsaly, že něco takového se ve věhlasném londýnském kabaretu Talk of the Town ještě nikdy nestalo a přinesli snímky, na kterých hvězdy jako Engelbert Humperdinck, Cliff Richard, Paul McCartney, Shirley Bassey, 120-kilový Solomon King a členové skupiny Shadows třeští nadšením, jak námořníci, co po roce na moři zase vidí ženskou, pak to asi nebyl zcela běžný úspěch. A v roce 1967 třeštil nadšením z koncertu Supremes v Las Vegas a v Los Angeles i Karel Gott. Jako oko v hlavě střežil do konce života fotku s věnováním od Diany Ross.

V roce 1967 prezident gramofonové firmy Motown Berry Gordy Jr. opustil manželku a své tři děti. Ale ještě další dva roky trvalo, než se konečně provalilo, že ústřední zpěvačka Supremes Diana Ross a Berry Gordy Jr. tvoří pár. I když se nikdy nevzali, v roce 1971 se jim narodila dcera Rhonda. To už byla Diana Ross druhým rokem na solové dráze. Její píseň Ain't No Mountain High Enough obsadila v srpnu roku 1970 první příčku amerického singlového žebříčku.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1972 si Diana Ross zahrála ve filmu Billy zpívá blues svůj velký vzor, legendární zpěvačku Billie Holiday. Získala Zlatý globus a byla nominována na Oscara. Druhý film Diany Ross, Mahagony, který se odehrával v prostředí biznisu s módou, propadl. Jediné, co po něm zůstalo a vešlo do dějin, jsou písničky, které v něm zazněly. Hlavně titulní hit Do You Know Where You Are Going To, který za chvilku uslyšíte. Diana Ross do dneška lituje, že začátkem 90. let odmítla nabídku Kevina Costnera, aby si po jeho boku zahrála ve filmu Osobní strážce. Roli nakonec vyfoukla Whitney Houston a Dianu uklidnila skutečnost, že po boku Kevina Costnera nezazářela Madonna, která si na roli zpěvačky, kterou pronásleduje psychopatický vrah, brousila zuby. Madonu Diana Ross z duše nesnáší a je přesvědčena, že jí publikum přeceňuje. Já se přiznám, že teda Madonu nemám taky rád.

polovině 70. let začaly pro Dianu Ross nejzářivější chvíle její kariéry. Stala se disco divou a tenhle pojem se tenkrát ustálil na diskoscéně jen pro tři jména. Vedle Diany pro Gloria Gaynor a Donnu Summer. Diana se tenkrát rozloučila s elegantním, ale uhlazeným soulem, protože přišel čas rozářit taneční parket. Nastala horečka disco music a Diana začala vydávat singly, které se zapsaly do Zlatého fondu diskotékové hudby. Píseň Upside Down označili čtenáři prestižního britského hudebního časopisu Melody Maker za nejlepší diskotékový titul roku 1980 a tenhle hit je dodnes nejúspěšnějším a nejprodávanějším Dianiným singlem. A když už mluvíme o disco music, tak se vám musím pochlubit, že mi kluci Tomáš a Jirka tady v nahrávacím studiu, abych byl správně disco naladěn, přimontovali ke stropu zářící a otáčející se diskokouly. A já si připadám jak John Travolta ve filmu Horečka sobotní noci.

Písně z repertoáru Diany Ross naspívalo i několik českých zpěváků. Marta Kubišová, Naďa Urbánková, Jitka Zelenková, Karel Černoch, Monika Absolonová, Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Marie Rotrová. A právě Lady Soul z Ostravy vám teď zaspívá velký hit Diany Ross Why Do Fools Fall in Love s českým textem Zdeňka Borovce Když je noc, má se spát.

prosince roku 1992 se na vídeňské radnici konal hvězdně obsazený koncert. Vystoupili na něm dva super tenoři Placido Domingo a José Carreras a popová diva Diana Ross. Když na podzim roku následujícího vyšlo album Vánoce ve Vídni se záznamem tohoto koncertu, stalo se jedním z nejprodávanějších vánočních alb všech dob. Poslechněme si z něho teď dvě ukázky, které vás přesvědčí o tom, že Diana Ross byla pěvecky Domingovi a Carrerasovi rovnocenou partnerkou a nezapadla vedle nich.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1991 naspívala Diana Ross nádhernou baladu When You Tell Me That You Love Me. Původní verze Diany Ross tak nadchla americkou zpěvačku country music Dolly Parton, že požádala Julia Iglesiase, který býval milencem Diany Ross, aby s ní tuhle píseň naspíval. Když ji Julio poprvé uslyšel, netušil, že originál pochází z repertoáru jeho někdejší milenky Diany Ross. Stejně jako Julio Iglesias na tom byl i Karel Gott, když mu v roce 1994 přehrál jeho německý manažer Wolfgang Kaminský tuto píseň právě v podání Julia Iglesiase a Dolly Parton s tím, že by ji měl rozhodně naspívat v němčině. Karel, jak mi vyprávil, se tenkrát Wolfganga zeptal, s kým že by to mělo být. A on mu hned doporučil zpěvačku, herečku a někdejší úspěšnou modelku izraelského původu Dalai Lulavi, které dělal stejně jako Karlovi manažera. Německá verze této písně, jejich duet Ich bin da, dich zu lieben, zvítězila roku 1995 v březnové hitparádě německé televizní společnosti CDF a o rok později s ní obsadili také 5. místo v superhitparádě této televizní společnosti za rok 1995. A že jste o Dalai Lulavi nikdy neslyšeli? Ale ano, jen si vzpomeňte. Znáte ji přece už od roku 1964 z filmové májovky o Shatterhand, ve které si zahrála La Palomu, bílou holubici a koupala se nahá v jednom z Plitvických jezer. Přiznám se vám, že Dalai Lulavi byla první nahou ženou, kterou jsem viděl.

je rozvedená. Poprvé si vzala židovského manažera Boba Silbersteina, se kterým má dvě dcery. Do prvního manželství vstupovala ve druhém měsíci těhotenství, přičemž nastávající manžel nebyl otcem Dianiny nejstarší dcery Rondy. Tím, jak už jsem dneska uvedl, byl zakladatel legendární černovské firmy Motown Berry Gordy Jr. Po druhé se Diana Ross provdala v roce 1985 za pohádkově bohatého norského rejdaře Arne Naseho. Seznámili se na dovolené na Bahamách a brali se v Ženevě za přítomnosti 240 pozvaných hostů. Nějak mě zapomněli pozvat. Při svatebním obřadu jim zpíval chlapecký sbor z Norska a Stevie Wonder. Jestli někdo neměl ze svatby pražádnou radost, byla Dianina tchýně. Od začátku tvrdila, že tahle ženská, která díky mnoha plastikám vypadá jako opička Judy ze seriálu Daktary, synovi štěstí nepřinese. Arne Naase byl vášnivým horolezcem a ať zdolal Mount Everest, Dianu Ross se mu skrotit nepodařilo. Ani když se jim narodili dva synové. K šílenství ho přiváděl Dianin životní styl. Na $50,000 vycházel měsíčně její šatník, neboť všechno oblečení musela mít jen od slavné módní návrhářky Dory Karan, na $20,000 pronájem víkendových domů v nejrůznějších koutech světa a na $25,000 nájem soukromých letadel. V roce 2000 se rozvedli a Diana Ross se o tom, že její manžel podává žádost o rozvod, dozvěděla jako poslední. O nadcházejícím rozvodu informoval v roce 2000 Arne Naase manželku prohlášením v televizní talk show, v níž byl hostem. Vášeň pro horolezectví se nakonec stala Arnému Naasovi osudnou. V roce 2004 ve věku 66 let se zřítil ze stěny jedné hory v pohoří Drankenstein, na kterou se v Jižní Africe snažil vylézt. Diana Ross o něm vždy hovořila jako o největší lásce svého života. Díky svým dětem je Diana Ross osminásobnou babičkou. A poslední dva roky ji její vnoučata doprovázejí i na koncerty v různých částech naší planety. Tak jsem zvědav, jestli se nějaké vnouče Diany Ross objeví i v Plzni v amfiteátru Lochotín. Diana Ross vám teď zaspívá píseň He Lives in You z jevištního muzikálu a animované Disneyovky Lví král.

V roce 2003 jsem viděl koncert Diany Ross na Muzejním náměstí v Bonnu. Splnil se mi životní sen a já svou životní lásku viděl konečně live. Koncert Diany Ross nenadchnul nejen jejím krásným hlasem a pěveckou technikou, ale i oslněvou elegancí jejich kostýmů, úžasnou kapelou a sboristy. Nikdy na tenhle koncert nezapomenu. A upřímně musím říct, že se mně líbil i mnohem víc než koncert Barbry Streisand v Berlíně. A to je teda u mě co říct, protože já na Barbru nedám dopustit. V roce 2021 vydala Diana Ross své 25. studiové album Thank You, které je jejím poděkováním fanouškům za dlouholetou přízeň. Album vzniklo během lockdownu, bylo nahráno v jejím domácím studiu a Diana se na všech 13 písních podílela jako skladatelka a textařka. Poslechněme si teď z tohoto alba titulní písničku Thank You.

V roce 1995 nahrála Diana Ross album Take Me Higher a z repertoáru disco královny Gloria Gaynor na něj nahrála disco hit I Will Survive. V roce 1999 z této písně s textem Hany Sorosové Já půjdu dál udělala megahit v Čechách, na Slovensku, v Polsku a Rusku Helena Vondráčková a její koncerty jsou od té doby bez této písně zcela nemyslitelné. Písní I Will Survive v podání Diany Ross se pro dnešek rozloučíme. Diana Ross má za sebou neuvěřitelnou kariéru. Stala se z ní ikona filmu, módy i popkultury. Zpívala americkým prezidentům, královně Alžbětě II. A japonskému císaři. Získala nejvyšší americké civilní vyznamenání a už 6 desetiletí koncertuje po celém světě. Koncert Diany Ross v amfiteátru Lochotín v Plzni 29. července letošního roku se na 100% stane kulturní událostí roku, která se nebude opakovat. Přeji vám, abyste podobně jako Diana Ross přežili úplně všechno. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
6: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
5: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachamůrko, jo, křemílku, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No, odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo, tak to ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědavá, to pustíte.
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň 16 letý, který tam rval to zboží do portálu, říká, a já vás znám, a vy jste, říkám, špaček. Můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a špaček, říká, já jsem váš nejoblíbenější herec. Já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec. Takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejka, taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinu štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře. Jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni. A točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepeněla jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všim, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humory. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál. To byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odá mě, jestli se to nemělo říkat,
0: ale
2: to je tak čtvrtstoletí mladší. Mm-hmm. To je opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobrá, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo oficiálně nezve.
0: A to se tímto vstupem změní, teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme, nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače. Petře Halina nebo Luděk Sobota? A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: Ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimkem, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo, to tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
6: Ano, okresní ústav národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Zdravím Pavla z telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého superťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
1: A jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Taky krásně tohle.
1: Ano. Dobrý den. Dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standardně vás oba veřel zdraví moc a moc. Pavle. A dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A pane Jablonský, nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme, zvážíme.
1: Na vás potom, když tak.
4: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu. A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko.
1: Ano.
6: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No,
3: no taky známky jsem ani neměl ve škole. Ne, vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: Děkuju. A přál bych si Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc. Mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně. Dokonce se tam i zpívá a podobně. Takže já bych teď nabídl namátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval a říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím, že to myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásné setkání, který je tak jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philippe je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíchy, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lollobrigidu a Lollobrigida do mě zavěšená odcházela na večeři, já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak, než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný, že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: Ale připomněla mě to, jak jsi říkala, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi a byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce a na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak on původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal, dokonce když se měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat a jednou přišel, když jsem psal hru, kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou... Já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct. Ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řek tu větu a zase si set. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Že jo? Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě, a k té premiéře dojde a on, to je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky, no ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, ale publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, kdy Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromný smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak, druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horníčkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Wericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy a na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Suchý Šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady je Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko, naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další, prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Hučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
4: Dobrý den.
5: Prosím, aby si vyprošoval, aby si dělal prčů jako z aristokracie. To jako pr...
4: Jo, jako prčů z aristokracie. Já jsem přemýšlel...
5: Monarchie jako...
6: Asi imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to mám pěkně, děkuju. No, tak co to bude? Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
5: Ale jinak musím říct, že to je ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli. No jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme vám.
4: Naslyšenou,
1: díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
4: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobrá, máme zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
4: Dobrý den. Tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
4: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
10: A vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
11: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
12: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali by jsme ti.
10: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
11: Tři kočky.
10: Jaký?
11: Brunety.
10: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustý ostrov brunety. To je zajímavý.
12: Má rozum.
10: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na křeledové, ježišmarja.
12: Já bych tě mít dvě starosti.
10: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
11: Já elektřině nerozumím, já se to...
10: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
11: Vždycky jsem dostal ránu.
10: On, já viděl, že má ránu, ale já...
13: Ty mi čteš myšlenky.
10: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Wericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
12: Tej se jinej zase.
10: Jo. Na to tež nebo na něco jiného?
12: Jo.
10: Na to tež nebo na
12: něco jiného? Na to tež jsem jo. Na jinek. Já se podle toho zařídím.
10: Dobře, já se zeptám.
12: Jo.
10: Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
11: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
10: Ano.
12: Ono... Někde o tam teď.
10: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů.

0: mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
1: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm-hmm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam mm-hmm. jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm-hmm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
0: Tam odkážeme naše posluchače.
1: Ano, ano,
0: dobrá.
1: Ano.
0: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
2: no,
0: bude.
2: Ano, no. A co je proti mě?
0: Luděk je nespokojen tady no, na čekačce.
2: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
0: Laďka Kozderková.
2: No, přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
0: Tak to je rtuťovitý Luděk Sobota.
2: Já jsem to nemyslel zlé, že jo? No, a laťce fandím docela.
0: Takový jinak hodnej ten Luděk.
2: Fandím sobě.
0: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda. Dej si

0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automotor Revue. A ne Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer na Primě, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do
3: programu. No, mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně
3: a
2: byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: A? Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho bude narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano,
1: hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Naschledanou.
4: Posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám. Že by George?
5: Ne. Gianni. Jo,
3: to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamaradano, amigo.
1: Kamaradino.
5: Zdravím. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty na rusky, zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda, dneska tak není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo,
1: tak ano.
5: A to by, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře,
1: tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžici, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijmu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsanou.
3: Děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří. Hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme, naschledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Už jsme jako vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Ještě někoho vezměte, mi to určitě. Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička Zlišňová, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle-mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Naschledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřatce, zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně. A děkujeme. Děkuji. Krásně. Tak, sice
3: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
3: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tuto
8: no,
1: chvíli.
8: No tak jdeme na to, ne, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to puste.
1: Račte se vystoupit z archivu.
3: Jo.
12: To mi doufám vysvětlíte.
3: No protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
12: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
3: A koho volali?
12: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
3: Na řadle?
12: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
3: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
12: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
3: No, já jsem tady byl první.
12: No.
3: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
12: Ano, já vám rozumím, no.
3: Vůbec nikdo tady nebyl.
12: Ano.
3: Na to mám svědky.
12: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
3: Já jsem tady byl první.
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
3: To jo, já jsem tady.
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
3: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
12: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
3: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
12: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
3: já
12: sám
3: jsem
12: sebe
3: tady byl první.
12: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
3: Tak já tam půjdu rovnou.
12: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
3: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
12: Tak tam snad jděte, no.
3: A tam půjdu, a jste se podržel, byste mi tu lávičku?
12: No prosím, pěkně.
3: Ale nepijte to.
12: Proč?
3: Já mám taky něco s ledvinama.
12: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
3: Co?
12: Co vy máte s ledvinama?
3: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
12: To je rozumný.
3: Pač já ani slyšet nepotřebu poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
13: Polední pauza.
12: No a je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali.
3: A co říkal?
12: To byla sestra zdravotní.
3: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
12: No to není legrace, to vás lituju.
3: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
12: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
3: To máte jedno. V těchto letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti. Dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano, tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tady tu scénku hráli, si pamatuju. Bylo to moc fajn. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba nebo v autě, se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho no, použijete takhle, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako se... Jako
1: s humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje. No, Luděk, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
3: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
3: Ale domácí.
1: Ajajajajaj. Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den. No tak posuň.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Mezinárodní novinářská federace odsuzuje navrhované změny financování veřejnoprávních médií v Česku. Pilníkov na Trutnovsku chystá instalaci dalších 3 fotovoltaických elektráren. Správa železnic má povolení k přestavbě nádraží v Turnově a dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 12 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Mezinárodní federace novinářů v dopise české vládě odsoudila navrhované změny financování veřejnoprávních médií v Česku. Český rozhlas o tom informoval syndikát novinářů. V dopise se píše, že návrh nezaručuje České televizi a Českému rozhlasu předvídatelné a udržitelné financování a výrazně zvyšuje politickou kontrolu nad nimi.
3: Chceme, aby česká vláda přehodnotila své rozhodnutí. Země jako ta vaše má mít silné a kvalitní veřejnoprávní vysílání. Desítky let jste měli státní televizi a rozhlas. Nevracejte se zpět.
4: Popsal Českému rozhlasu Anthony Belonge, generální tajemník Mezinárodní federace novinářů. Ta vyzývá ke stažení návrhu zákona na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a zároveň k odmítnutí poslaneckého návrhu, jehož cílem je od poplatků osvobodit lidi do 26 let, seniory nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Česká vláda tvrdí, že financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu neohrozí jejich nezávislost a že bude valorizované o inflaci. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Město Pilníkov chce posílit vlastní výrobu solární energie. Ke stávající jedné fotovoltaické elektrárně přidá radnice další na 3 obecní budovy, říká nezávislý starosta Josef Červený.
5: Hasičárna, mateřská školka a budova základní školy prvního stupně. Celé by to mělo vytvářet asi 60 kWp s tím, že ta energie, která tam bude vyrobená a nebude zpracovaná, tak bude ta energie právě sdílená do těch obecních budov, primárně tam, kde je ta spotřeba dneska největší, a to je čistírna odpadních vod.
2: Z vlakového nádraží v Turnově má být moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tóta přinese investice ve výši 1 miliardy korun i další změny.
6: Doplnění provozní budovy, odkud budeme řídit dopravu, doplnění staničního zabezpečení a zároveň výstavba nových nástupišť, včetně podchodů, znamená, že vlaky do Liberce zkrátí dojezdovou vzdálenost až o 10 minut.
2: Práce správa železnic plánuje na roky 2027 a 2028.
7: Sport.
2: Karolína Plíšková vypadla na turnaji v Římě v osmifinále. Světové dvojce Rybakinové z Kazachstánu podlehla 0-6 a 2-6. Do čtvrtfinále nepostoupili ani Nikola Bartuňková, která prohrála s 10. hráčkou žebříčku WTA, Ukrajinkou Svitolinovou 0-2 na sety. Linda Nosková pak nestačila také ve dvou sadách na Rumunku Kirseovou.
7: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, odpoledne pak proměnlivá oblačnost a večer ubývání oblačnosti. Srážky ojedinělé, odpoledne přechodně místy a nad 800 metry sněžení. Teplotní maxima 9 až 12, na horách 1 až 4 stupně a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Jičínsku je kvůli práci na inženýrských sítích do konce tohoto týdne uzavřena silnice mezi obcemi Bukvice a Podhradí. Objízdná trasa vede přes Veliš.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A 4 minuty po 5 začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je úterý 12. května, tak vás pěkně vítáme do nového dne. Za chviličku se v první reportáži našeho ranního vysílání vypravíme do Pardubic. Hodně zeleně a minimum aut, taková je alespoň ideální představa o nové podobě náměstí Republiky právě v Pardubicích. Místu se dlouho přezdívá Pardubická magistrála, a to kvůli hustému provozu. To se má ale teď změnit. Město už na projekt za desítky milionů korun žádá o stavební povolení. No a podrobnosti tedy v první reportáži dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové, které právě začalo. Dobré ráno, taky od Jakuba Šmita.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.

0: Petra Janů dospívala v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, kde teď zamíříme do Pardubic v první reportáži. Náměstí Republiky v Pardubicích čeká totiž velká proměna. Město chystá rekonstrukci za desítky milionů korun, která má z centra udělat příjemnější místo pro lidi a ne pro auta. Nové budou chodníky, silnice i zastávky městské hromadné dopravy. Přibude taky zeleň a vodní prvek, naopak zmizet mají některá parkovací místa, třeba u Grandu nebo u kostela svatého Bartoloměje. Jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, práce by mohly začít už letos.
1: Vidíme, že dopravní kongestce prakticky nulové, máme kolik 9 hodin ráno a kolik tady stálo aut na semaforech 5.
2: Dopravní situaci na náměstí Republiky popisuje náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO. Díky otevření severovýchodního obchvatu se podle něj centrum sklidnilo a radnice tak může zahájit rozsáhlou proměnu prostoru. Ta má také omezit průjezd aut historickým jádrem, potvrzuje primátor Jan Nadrchal z Hnutí ANO.
3: Jasně se to ukázalo, když byly ve městě nějaké omezení nebo se tady dělá nějaká akce. Ty řidiči si vždycky najdou jinou cestu a my bychom se měli snažit z toho opravdu nejužšího centra tu dopravu. Chci říct vyloženě vymístit, ale nějakým způsobem je regulovat, tak aby řidiči využívali ty jiné alternativní trasy, které postupně přibývají. Dneska máme jeden obchvat postavený, druhý se začne stavět, taky tomu přispěje.
2: Náměstí Republiky se má víc otevřít chodcům a cyklistům. Podle projektu také plynulej naváže na třídu míru, aby ji lépe propojil se zelenou bránou a nejstarší částí města. Podle náměstka Hrabala tomu pomůže i nová zeleň.
1: Po vymístění parkování u obchodního centra Grand my dáme i zeleň před obchodní centrum. A chceme dát i zeleň zde na tu stranu blíže k zelené bráně. A když se podíváte na ty vizualizace, ano, je to stav budoucí, tak věřím, že se máme na co těšit a už se těším, až ta rekonstrukce náměstí Republiky začne.
2: Z prostoru tak zmizí desítky parkovacích míst. Nejsou prý potřeba díky dvěma novým parkovacím domům. Projekt počítá také s novým vodním prvkem, výměnou povrchu, zrušením zastávky u divadla nebo odstraněním nadzemních částí podchodu. Nejprve ale začnou práce pod povrchem, vysvětluje primátor Nadrchal.
3: VAK začne teďko v letních měsících dělat vložkování těch kanalizací, to bude trošku omezující, ale nějakým způsobem doprava bude fungovat. Následně se začnou dělat přeložky inženýrských sítí, co se týče vodovodů, pak i některé další, protože je tady sítí opravdu hodně, je to poměrně problematické, co se těch sítí týče, takže to bude náročné.
2: Město teď čeká na stavební povolení a pak plánuje vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, je 18 minut po páté a je úterý 12. května, jak už jsme se říkali, 132. den v tomto roce právě začíná. Svátek má Pankrác, je to jméno řeckého původu, které se vykládá jako všemocný, vševládný. Dnes se téměř už nepoužívá. Podle lidových pranostik vede Pankrác tříčlenou skupinu pověstných studených, zmrzlých či ledových mužů nebo také zmrzlíků. No a v kalendářním sledu mu pak jdou v patách Servác a Bonifác. No, tak je tady taky několik pranostik, třeba Pankrác, Servác, Bonifác, studení bratři přinesou chladné, jak se patří, anebo Pankrác, Servác, Bonifác, ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži. Sportovní střelec David Kostelecký, olympijský vítěz ve střelbě, slaví dnes 51. narozeniny, takže mu přejeme všechno nejlepší. Počasí. Dneska přijde ochlazení s tím Pankrácem, už jsme o tom mluvili i v předpovědích počasí v minulých dnech, takže dnešní ranní teploty se pohybují většinou kolem 6 stupňů Celsia v celém našem Královéhradeckém kraji, přičemž obloha by měla být polojasná. Předpověď říká, že teď ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, odpoledne pak proměnlivá oblačnost a večer ubývání oblačnosti. Srážky taky můžou být, ale jenom výjimečně, ojediněle, odpoledne pak přechodně místy nad 800 metrů. Může i sněžit. Teploty dnes 9 až 12 stupňů Celsia maximálně, na horách 1 až 4 a biozátěž bude na stupni číslo 1, což je mírná zátěž. Takže docela razantní ochlazení oproti těm minulým dním. Zeptáme se na to určitě dnes meteorologů taky kolem 8:45, jak to všechno bude dlouho trvat a kdy se zase vrátí příjemné jarní teploty kolem těch 20 stupňů Celsia. Poslouchejte nás. Dobré ráno.
1: Chcete se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora?
2: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
3: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
4: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Ládou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Baňurou.
5: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
6: A taky vaření s Habadějem v přímém nosu.
7: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
8: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
9: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Rád připomenu naši adresu studio.hradec@rozhlas.cz, protože právě díky té adrese se můžete doptat Josefa Černého v oblasti spotřebitelské na to, co vás zajímá. Dnes se ptáte na reklamační služby. Ve spotřebitelském servisu potvrdíme dnes, že i v tomhletom případě se počítá vždycky 30-denní reklamační lhůta. To si musíme zapamatovat. Josef Černý pokračuje.
1: Panu Láďovi už přes týden nejde internet a provozovatel stále slibuje, že technici už jsou na cestě, že se na tom pracuje, že má vydržet a podobné výmluvy. Pan Láďa by chtěl poradit, co může dělat. Pane posluchači, i tady má provozovatel na vyřízení reklamace kalendářní měsíc. Pokud nevyřídí reklamaci ve stanovené době, můžete od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Na sídlišti Husova v Jičíně dnes od 7 do 16 hodin nepoteče voda. Odstávku kvůli údržbě vyhlásili vodohospodáři. Po jejím konci může být voda podle odborníků zpočátku mírně zakalená. Téměř 12 milionů korun si rozdělí dva nálezci novověkého zlatého pokladu objeveného loni u Zvičiny na Trutnovsku, rozhodli krajští zastupitelé. Podle náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána z Hlasu samospráv jde o největší nález svého druhu v dějinách kraje. Po rekordních úhynech z předchozí zimy přečkala tu uplynulou tuzemská včelstva lépe. Úhyny klesly na 11%, což je návrat k obvyklým číslům. Vyplývá to z dat mezinárodního projektu, na kterém se podílejí přírodovědci Olomoucké univerzity Palackého. Do Bratislavy míří prezidenti Česka, Rakouska a Slovenska. Petr Pavel, Alexander van der Bellen a Peter Pellegrini budou mimo jiné jednat o umělé inteligenci ve vzdělávání. Součástí summitu bude i setkání s vysokoškoláky a prezentace jejich inovačních projektů. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes rozhodne o trestech pro Slávii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou. A ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, odpoledne pak proměnlivá oblačnost a večer ubývání oblačnosti. Srážky ojedinělé, odpoledne přechodně místy a nad 800 metry sněžení. Teplotní maxima 9 až 12, na horách 1 až 4 stupně a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Náchodě je do 15. května kvůli práci na inženýrských sítích uzavřena ulice Řezníčkova. Objízdná trasa vede přes Rýgrovu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Marie Rotrová, teď na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové je 5.40, za 5 minut už bude tři čtvrtě na 6 samozřejmě. Teď je čas podívat se, co píšou.
1: Kraní kávě, denní tisk.
0: Začnu hradeckým deníkem, kde je článek s titulkem Z opravené archy se odloupla omítka z 10-metrové výšky dopadla na chodník. Pozor, padá omítka. Taková výstražná tabule by se mohla klidně objevit zase na nedávno opravené budově Vrbenského kasáren v Hradci Králové. V neděli se totiž odloupl zhruba 2-metrový kus římsy ozdobné omítky z podstřechy a dopadl na chodník v Divišově ulici. Kraj bude závadu reklamovat u zhotovitele, kterým je firma Geosan Group. Ta by měla sjednat taky okamžitou nápravu. Paradoxní je, že bývalá armádní budova byla před zahájením prací v roce 2024 ostudou města. Právě podstatná část chodníků na Divišově ulici byla chráněná. Nejdříve dřevěným lešením, pak část chodníků u budovy, kde hrozil pád omítky, zabral plot. Hradecký deník oslovil i zhotovitele rekonstrukce, společnost Geosan Group, ale odpověď zatím nedostal. Podrobnosti článku na straně číslo 3 v dnešních hradeckých denících nebo v dnešním hradeckém deníku. Tak, pojďme se podívat dál. Mladá fronta dnes tady přede mnou taky leží na stole a tady je pozvánka do Trutnova, kde budou letos Kortenové sochy. Soubor monumentálních děl z Kortenové oceli představí už zítra, to znamená ve středu, sochařka Iva Mrázková v trutnovském projektu Sochy ve městě. Instalace se rozprostírá v centru Trutnova a pokračuje i do pořádajícího centra současného umění EPO 1 v Poříčí. Vernisáž má podobu komentované procházky a začátek je tedy zítra ve středu v 17 hodin u staré radnice v Trutnově. Opavská rodačka je jinak absolventkou Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze a dlouhodobě působí v Lucembursku. A ještě jedno téma z dnešních novin, pro tuto chvíli vybíráme zpráva. Děti z dětských domovů mají smůlu, stát jim peníze nepošle. Superdávka, kterou stát zavedl loni na podzim místo 4 dosavadních sociálních dávek, měla zefektivnit pomoc lidem v nouzi, místo toho ale připravila o podporu některé skupiny, například děti v dětských domovech. Zatímco dříve mohli o přídavky na děti žádat rodiče i instituce, které o děti pečovaly, superdávka, která je nahradila, je vázaná pouze na domácnost, to znamená dětské domovy na ní nemají nárok. Přišli tím o významný zdroj příjmů, z něhož hradili třeba volnočasové aktivity dětí, včetně letních táborů. Se vznikem superdávky jsme přišli o možnost dostávat na děti u nás umístěné jakékoliv dávky, potvrdila Právu Eva Spáčilová, ředitelka brněnského chovánku, který je centrem rodinného typu. Podrobně se tomu tedy věnují v dnešním Právu, zbytek už si můžete k tomu přečíst sami. A my se za hodinu do novin podíváme znovu, přineseme z nich i další témata dneška.

0: počasí.
1: Tak dnes nás teď ráno a dopoledne čeká oblačná až polojasná obloha, odpoledne pak proměnlivá oblačnost a večer bude oblačnosti ubývat. Srážky dnes opravdu jenom výjimečně, ojedinile se nějaký ten deštík může objevit, ale nic velkého to nebude. Odpoledne přechodně místy nad 800 metry sněžení. Teploty dnes 9 až 12, na horách 1 až 4 stupně a biozátěž bude na jedničce, takže nás čeká dnes mírná zátěž. Takhle to bude vypadat dnes venku. Připomínám těm, kteří vstávají, že úterý 12. května. A před minutou bylo 6:15.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
3: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
2: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
3: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru Sarm, Mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
2: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
3: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Sarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: Už jsme říkali před chvílí, dnes je 12. května, svátek slaví první zmrzlý muž, a to Pankrác. No ale připomínáme si taky Mezinárodní den sester a ošetřovatelek, ten je spojený s datem narození Florence Nightingaleové, 12. května roku 1820. To byla anglická ošetřovatelka šlechtického původu, která je považována za zakladatelku a průkopnici povolání všeobecné zdravotní sestry a moderního ošetřovatelství. Tak přejeme všem sestřičkám všechno nejlepší, ať mají pěkný den, a teď už mají slovo děti ve školce a Tereza Brázdová, která se jich zeptala.
1: Jaký je rozdíl mezi paní doktorkou a sestřičkou?
2: Že doktorka léčí a sestřička zas podává věci.
3: Jo, a jaký je ještě rozdíl, no, že jako třeba ta doktorka může jako pánovi rozšít koleno, aby udělal větší díru, aby mohla ošetřit, dá mu tam náplast, pak odvazu a pak ještě jednu odvazu na nohu jako smradlavou a pak jako ta sestřička podává ty náplasti a ty jako foukačky na kolena a jako zase nějaký náplasti. Prostě i veterinář může operovat kuřátka, oslíky, koně, veverky.
1: Musí být sestřičky na ty pacienty hodné?
4: Jo.
1: Proč?
3: Aby tu bolest nehoušeli.
1: A jak se někdo stane tou sestřičkou?
3: Třeba když uvidí někoho zraněného, tak třeba udělá, já bych mu mohla pomoct, tak mu odváže nohu a odvezu do nemocnice, a tak se stane sestrou.
5: A takhle to vidíme my.

0: Jáně Majer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se znovu neshodli na zastropování penzijního věku. Obec Vítězná na Trutnovsku chystá stavbu sociálních bytů. Vstupenky na divadelní festival Regiony jsou teď v prodeji pro všechny. A dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 12 stupňů. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Tripartita se znovu neshodla na zastropování důchodového věku na 65 letech. Odbory chtějí, aby kabinet ANO, SPD a motoristů změnu urychlil. Naopak zaměstnavatelé jsou úplně proti. Podle reformy předešlé vlády má věk odchodu do důchodu postupně růst až na 67 let.
4: Současná vláda plánuje hranici 65 let vrátit od roku 2028. Podle šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je to ale pozdě.
5: Myslíme si, že nic nebrání tomu, aby právě snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let se již odehrálo v té první etapě.
4: Se zastropováním zásadně nesouhlasí zaměstnavatelé, kteří mimo jiné upozorňují na nedostatek pracovních sil. Podle prezidenta svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje musí být na změně v důchodech ve společnosti široká schoda, aby se podmínky neustále neměnily.
6: Bez komplexní dohody to nelze, vidíme to v celé západní Evropě.
4: Jednání budou pokračovat v červenci. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Ve Vítězné na Trutnovsku připravují výstavbu dvou domů se sociálním bydlením pro seniory nebo mladé rodiny s dětmi. Obec počítá s náklady 40 milionů korun a stavět bude bez dotace, jen z vlastních zdrojů a z úvěru. Podle starosty Petra Hrubého z liberální ekologické strany Les proto, aby si obec sama mohla vybrat, jakým nájemníkům nabídne smlouvu.
7: Máme hotový projektový dokumentace na sociální bydlení. Máme na něj konečně pravomocný stavební povolení v místě, kde stál dříve pivní bar a chtěli bychom přes prázdniny vysoutěžit dodavatele, tak abychom na podzim letošního roku mohli rozjet stavbu dvou domů se sociálním bydlením pro zhruba 12 rodin.
2: V Hradci Králové začal veřejný předprodej vstupenek na Mezinárodní divadelní festival Regiony. 31. ročník tradiční divadelní přehlídky začne v pátek 19. června a potrvá 8 dnů. Návštěvníkům letos nabídne víc než 300 akcí na desítkách míst v historickém centru města. Zúčastní se divadelní soubory ze Španělska, Itálie, Francie, Německa, Belgie, Nizozemska nebo Slovenska. Připomíná mluvčí spolupořádajícího Klicperova divadla Martin Sedláček.
8: Vstupenky budou k dispozici online i na tradičních předprodejních místech, včetně předprodeje Klicperova divadla nebo informačního centra. Stejně jako v předchozích letech zůstává velká část programu ve veřejném prostoru přístupná zdarma nebo za dobrovolné vstupné. A pro studenty uměleckých škol máme připraveny také zvýhodněné akreditace.
2: Ministři nové maďarské vlády Pétera Magyara dnes složí sliby. Už včera své plány představovali poslancům v jednotlivých parlamentních výborech. Nového premiéra parlament potvrdil v sobotu. Maďar slíbil změnu stylu vládnutí, nápravu vztahu s Bruselem nebo obnovu nezávislosti veřejnoprávních médií.
3: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, odpoledne pak proměnlivá oblačnost a večer ubývání oblačnosti. Srážky ojedinělé, odpoledne přechodně místy a nad 800 metry sněžení. Teplotní maxima 9 až 12, na horách 1 až 4 stupně a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Až do konce července na Rychnovsku pokračuje oprava silnice mezi Počtejnem a Vyhnánovem. Objízdná trasa vede přes Záměl.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Přejeme vám dobré ráno z Hradce Králové. I teď 4 minuty po 6. pokračuje náš ranní informační servis a dnes je úterý 12. května. Svátek má Pankrác, první z těch tří zmrzlých mužů. My se za chviličku vydáme do nebeské Rybné v Orlických horách, kde začala záchrana varhan z kostela svatých Filipa a Jakuba. Samotný kostel je uzavřený a kdy se bude možné do něj zase podívat, řekneme také za chviličku v reportáži Jiřího Hofmana. Tak si určitě nenechte ujít. Dobré ráno, ať se hezky vstává. To je přání od nás Hradce Králové. Tady je Jakub Schmidt.

0: 6:12 je ráno, tak vám přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a po mnohaletém chátrání kostela v Nebeské Rybné v Orlických horách se zřejmě podaří nakonec zachránit tamní historické varhany. V těchto dnech je začali odborníci rozebírat, aby alespoň část původního nástroje mohla ještě v budoucnu hrát. Dlouhodobé zatékání poškodilo v kostele svatých Filipa a Jakuba nejenom varhany, ale také střechu a stropy.
1: V současné době je v havarijním. Jo, vidíte, že vlastně část té stropní konstrukce je zřícená. Je to prostě důsledek dlouhodobého zatýkání.
2: V kostele svatého Filipa a Jakuba v Nebeské Rybné právě dělníci rozebírají zbytky historických varhan. Chátrající památka je už několik let uzavřená a opravy podle odborníků potrvají ještě dlouho. Vikariátní technik Michal Štěpánek říká, že stav kostela je důsledkem dlouhodobého zatékání.
1: Toho roku 2020, která jsme museli kostel zavřít.
2: Teď přišla řada na varhany. Z původního nástroje se ale podaří zachránit jen část.
3: Dá se říct, že v žalostném. Jo, je v tom částečně, v tom dřevomorka, je tam červotoč, ale z těch původních varhan tady zůstalo 30%.
2: Podle varhanáře Jiřího Červenky je práce uvnitř kostela komplikovaná i nebezpečná.
3: Vzhledem k tomu, že tady nevíme kam šlápnout, protože je to tady takový všude podrozpadlý, tamhle jsme ještě museli kotvit trámy, aby nám to nespadlo na hlavu, tak ta demontáž je hodně náročná.
2: Demontované části teď pracovníci ošetří a uloží. Do budoucna by se část varhan mohla do kostela vrátit.
1: Snaha bude určitě zachránit ty původní skříně. Ta část píšťal, která je zachovala, tak ty určitě využijeme. Takže to bude kombinace původního stroje s novým vybavením.
2: Opravy kostela financuje farnost hlavně s pomocí Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury. Podle Michala Štěpánka je podobných případů v pohraničí víc.
1: V tom příhraničí v Sudetech vlastně my řešíme řítící se konstrukce, zatímco kolegové v Nížinách opravy maleb.
4: Tak můžeš.
1: Optimisticky ve 30. letech bychom mohli se vrátit. Ale zároveň jsem přesvědčený o tom, že jakmile odstraníme ten havarijní stav, čili nebude hrozit riziko, určitě tu uspořádáme akce, pokud to stav dovolí.
2: Rekonstrukce kostela má podle současných odhadů pokračovat ještě několik let. Do té doby zůstane památka veřejnosti uzavřená. Z Nebeské Rybné Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu v Hradci Králové. Hostem dnes po půl deváté bude Jiří Pavlík, ředitel základní umělecké školy ve Smiřicích, který je zároveň ale také radním asociace základních uměleckých škol za Královéhradecký kraj. A my si budeme povídat hlavně o letošním jubilejním 10. ročníku festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open, díky kterému v těchto dnech ožijí parky, náměstí, kostely a další veřejná místa. Tím, co všechno se děti během roku v základních uměleckých školách naučili, čekají nás tedy koncerty, divadelní a taneční vystoupení, výstavy a další projekty. A co konkrétně to bude? V našem Královéhradeckém kraji se od Jiřího Pavlíka po půl deváté dozvíte, takže si poslechněte. Dnes je, jinak připomínám, úterý 12. května, svátek má Pankrát, což je jméno řeckého původu, které se vykládá jako všemocný, vševládný, dnes už se téměř nepoužívá. A podle lidových pranostik vede Pankrát tříčlenou skupinu pověstných studených, zmrzlých či ledových mužů nebo také zmrzlíků. V kalendářním sledu mu jdou tedy v patách Servác a Bonifác. No a říká se Pankrát, Servác, Bonifác, studení bratři přinesou chladna, jak se patří, anebo Pankrát, Servác, Bonifác, ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži. Ty pranostiky letos docela sedí.
1: Počasí.
0: Máme pro vás novou aktuální předpověď a ta skutečně potvrzuje to ochlazení, které meteorologové už dopředu avizovali. Většinou nás dnes čeká oblačný den a ojediněle taky s možností nějaké té přehánky. Odpoledne pak bude proměnlivá oblačnost a srážky se budou vyskytovat jenom místy. V polohách nad 800 metry budou srážky smíšené nebo sněhové. Teploty dnes jenom 10 až 13 stupňů, na horách 0 až 3 a vítr mírný severozápadní až západní. Místy v nárazech může mít rychlost kolem 55 km v hodině a večer bude pak částečně slábnout. Noc bude taky chladná, počítejte s teplotami 4 až 1 stupeň Celsia a možnost přízemních mrazíků tady v noci z dneška na zítřek bude. Na horách ta noc bude ještě chladnější, tam ty teploty 1 až minus 2 stupně. No a zítra velká oblačnost, oblačno až zataženo, ojediněle na horách budou místy přehánky, teploty nicméně už půjdou malinko zase nahoru, zítřejší teploty 12 až 15 stupňů.
1: Chcete se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora?
2: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
3: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
4: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Ládou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Baňurou.
5: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
6: A taky vaření s Habadějem v přímém nosu.
7: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
8: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
9: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Magdalena, skupina Jelen, teď taky v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Před chviličkou jsem vám říkal, že ranním hostem bude Jiří Pavlík, ředitel základní umělecké školy ve Smiřicích, se kterým si budeme povídat o letošním festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open, který tuším zítra už v našem kraji začíná. No a v radioporadně pak bude po 11. hodině hostem pan doktor Pavel Holeka, se kterým probereme nové možnosti při operaci kolene, unikátní transplantace štěpu. Především nás čekají v tom povídání odpoledním, tedy dopoledním před pravým polednem po 11. hodině. Do radioporadny samozřejmě můžete i zavolat, kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, takže to samozřejmě můžete taky pak udělat. Nebo kdybyste se chtěli zeptat dopředu, můžete využít i naši e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. No a hosta bude mít pak po 13. hodině i Alex Minářová, takže vám teď ještě stihne říct, kdo to bude.
1: Hostem Alex a host bude fotograf Robert Vano. Proč mu nevyšla kariéra herce? Jak dlouho po ní toužil? Vzal by roli ještě dnes? Jakou výstavu plánuje? A na co je nejvíce pyšný? A přiměla ho vážná nemoc přestat kouřit? Poslechněte si nás v Alex a host po 13. hodině.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě. Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Ministerstva zdravotnictví a zemědělství chtějí zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Reagují tak na kauzu s toxinem cereulit v umělém kojeneckém mléku. Ze strany některých rodičů nebo lékařů totiž rezorty čelili kritice, že o možném nebezpečí informovali s velkou prodlevou. Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května. Obyvatelé Horní Kalné na Vrchlabsku se dnes mohou seznámit s návrhem Ministerstva životního prostředí na vytvoření akceleračních zón pro stavbu větrných elektráren. Setkání pořádá radnice v budově bývalé základní školy od 18 hodin. Nabídka letních brigád v Královéhradeckém kraji je podle pracovních agentur stabilní. Nejvíce příležitostí je ve skladech, logistice a v obchodech. Zájem je hlavně o flexibilní pracovníky na krátkodobé směny. Nejvíce nabídek je v okolí Hradce Králové a v průmyslových zónách. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro dnes večer odstartuje koncertem rozhlasových symfoniků. Pod taktovkou Petra Popelky zazní šestidílný cyklus Bedřicha Smetany Má vlast. A dnes bude většinou oblačnost, ojedinělou možností přehánky, odpoledne proměnlivá oblačnost a srážky místy nad 8 cm smíšené nebo sněhové. Teplotní maxima 10 až 13 stupňů, na horách 0 až 3 a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Až do 5. června je v Kostelci nad Orlicí kvůli stavebním pracím zcela uzavřena ulice Krupkova, a to bez objízdné trasy.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

Lasers, t'war zu gemacht.

0: právě Deň tisk.
1: Dnes už podruhé otvíráme noviny s datem 12. května. Pojďte se tedy spolu s námi podívat, co píšou. Vrchlabí vypsalo tender na radary v Krkonoších. To je jedno z témat dnešních regionálních deníků. Já se dívám konkrétně do toho Hradeckého. Ve třech krkonošských obcích začnou patrně letos v létě měřit rychlost vozidel úsekové radary. Městský úřad Vrchlabí vypsal na konci března výběrové řízení na pronájem zařízení pro úsekové měření v Lánově, v Dolní Brané a také v Rudníku. Tender skončí 28. května a hned pak by se měly radary začít instalovat, takže se tam začne měřit rychlost vozidel těmi úsekovými radary, jak už tady jsme říkali a jak tady píšou někdy letos v létě, pokud se všechno stihne. Podrobnosti už si můžete dočíst sami, v regionálních denících tohleto téma přinášejí. Mladá fronta Dnes a příloha Kraj Hradecký vás zve na koncert Střezina Gala. Dnes tady v Hradci Králové

hudebních bude už dnes v 18 hodin právě na Střezině v jejich školní hudbotělocvičně. Takže se můžete zastavit, poslechnout si, co se děti naučili. No a ještě jedno téma přinášíme z dnešních celostátních novin. Pražský Orloj se zastavil. Restaurátoři sejmuli 4 sochy, které teď tedy půjdou do oprav. Alegorické sochy filozofa, hvězdáře, kronikáře a taky archanděla Michaela, to jsou, které včera tedy staroměstský Orloj dočasně opustili, což si taky vyžádalo krátké zastavení hodinového stroje, aby je mohli dělníci sundat. Důvodem je jejich restaurování, jak jsme říkali, dřevěné sochy vytvořil Vojtěch Sucharda a po druhé světové válce, v jejímž závěru byla staroměstská radnice včetně Orloje těžce poškozená, ty původní sochy byly zničeny. Tohle už jsou tedy kopie. Podrobnosti k tomu najdete v dnešním Právu, tak se můžete podívat, je tady i fotografie a samozřejmě dočíst si zbytek. No a my se do novin podíváme ještě jednou, ale to až zase za hodinu.

0: To byly Pet Shop Boys v dobrém ránu a je přesně 6:45. Vedení hokejového klubu Hradce Králové oznámilo zatím poslední posilu pro příští extraligovou sezónu. Jedná se vlastně o návrat, protože pod Bílou věž zamíří zase zpátky 27-letý brankář Tomáš Vomáčka. Hradecký dres by měl oblékat zase po 10 letech. Víc o tom za chvíli v dnešní ranní sportovní reportáži.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme ochlazení, většinou bude oblačno a ojediněle taky nějaká ta možnost přehánky je. Odpoledne bude proměnlivá oblačnost a srážky se budou vyskytovat jenom místy. V polohách nad 800 metry budou srážky smíšené nebo sněhové. Teploty dnes jenom 10 až 13 stupňů, na horách 0 až 3 a vítr mírný severozápadně až západní, místy s nárazy kolem 55 km v hodině povane a večer bude částečně slábnout. Co se týče noci, tak ta bude taky studená, bude chladná, někde může být i přízemní mrazík, pozor na to, ty teploty nejnižší v noci z dneška na zítřek 4 až 1 stupeň Celsia, na horách plus 1 až minus 2. No a zítřek velká oblačnost, oblačno až zataženo, ojediněle na horách budou zítra místy přehánky opět a zítřejší teploty už budou o malinko vyšší než ty dnešní, zítra 12 až 15 stupňů.
1: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Od soboty poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koleto v Artyni, volejte studio a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Sport. Hokejový klub Hradce Králové hlásí další posilu pro novou extraligovou sezónu. Po 10 letech se do kabiny vrací zpátky brankář Tomáš Vomáčka, který na pozici golmanské dvojky vystřídá Filipa Novotného. Tento 27-letý rodák z Trutnova chytal 7 let v nižších zámořských soutěžích a v posledních třech sezónách hájil barvy Pardubic. No a jeho tehdejší odchod do klubu rivala nám teď vysvětlí generální manažer hradeckých hokejistů Aleš Kmoníček.
1: Situace před jeho odchodem do Pardubic byla specifická vzhledem k jeho návratu z Ameriky, kdy se vrátil prakticky pozdě a skočil do rozjeté sezóny. My jsme už trénovali, měli jsme vlastně naplánovaný celý kádr, měli jsme už hotový všechny příchody, včetně i našeho spolupracujícího Kolína. Takže ta jeho situace v té době byla taková, že nakonec jeho agent usoudil, že bude lepší jít někam, kde tu první ligu, nižší soutěž bude moct chytat, což byly Pardubice. Vím, že to je poměrně kontroverzní téma, ale já bych z toho žádnou věru nedělal.
2: Brankářská komunita se hodně omlazuje v Hradci právě příchodem Tomáše Vomáčky, tím, že tady je Jan Kasal, tím, že odchází hodně zkušený Filip Novotný.
1: Vzhledem k tomu, že Filip měl už nějaký věk, tak to tak vypadá. Je to samozřejmě dobře, je to ten správný směr. Já bych ještě nechtěl zapomenout, že tady v našem programu Amustva bude určitě působit celou další sezónu Filip Růžička, který se velmi, velmi dobře zapsal teďka v Americe, kde působil v juniorské soutěži, takže to jsem hrozně rád, že ho tady budeme moct nějakým způsobem i nadále rozvíjet. A i to je gólman, který má velký potenciál do budoucna. Takže já si myslím, že v tomhle směru můžeme být spokojeni, že tady máme vlastně tři odchovance, kteří budou nějakým způsobem nakukovat nebo budou se pohybovat v rámci A týmu.
2: Dá se říct i v tuhletu chvíli, že tedy soupiska Hradce je pro nadcházející extraligovou sezonu kompletní?
1: Co se týče příchodu, tak zcela určitě. Já nevylučuju určité změny, ale pokud by ještě někdo měl přijít a pochopitelně se stále po tom trhu rozlížíme, tak ale bude muset někdo odejít, protože náš budget je plný a nejsme schopni už nějakým způsobem přivést dalšího hráče bez toho, aniž by někdo odešel.
2: Začala letní příprava, asi bude ve stejném duchu jako v těch minulých letech. To znamená, určitá část bude mít tu společnou, určitá část především ti zkušení a zahraniční hokejisté individuální.
1: Je to přesně tak. 4.5. začala příprava zhruba poloviny našeho kádru. Tu jsme k tomu přivzali některé hráče z Kolína a z juniorky a kompletně tým na druhou fázi letní přípravy na let by se měl sejít kolem 21.7. Tam už budou všichni hráči, včetně zahraničních hráčů a včetně všech posil.
2: Říká generální manažer hokejistů Hradce Králové Aleš Kmoníček na začátku letní přípravy před nadcházející extraligovou sezonou. Tomáš Berovec, Český rozhlas.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Audioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Je 7 hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Starostové jednali se zástupci ŘSD a stavebních firem o dopadech stavby dálnice D35. Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou příští týden plně zprovozní nový pavilon. Sloučení velkých prodejců vstupenek na kulturní akce v Česku zvedlo poplatky za nákup a dnes bude většinou oblačno, srážky místy. U zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Mysliveček. Obce u rozestavěného úseku D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi mají obavy z dopadů stavby dálnice. Vadí jim hlavně komplikace spojené s objízdnými trasami a zvýšenou dopravou. Starostové proto večer jednali se zástupci ředitelství silnic a dálnic i stavebních firem a představili jim své připomínky.
7: Sedá si ta silnice, je to rozpraskané, poklopy od kanalizací, ty má vystouplé. Druhá věc, to jsou nemovitosti podél komunikace, kde může docházet i ke škodám na majetku občanů.
8: Dobrá voda u Hořic už má zkušenosti s nedávnými objížďkami v souvislosti s navazujícím úsekem a nezávislá starostka Jana Němečková podotýká, že totéž čeká obec v dalších téměř 3 letech znovu. Podle mluvčí stavební firmy Štrabak Edity Novotné pomáhají podobné schůzky řadě problémů předejít.
9: Slyšíme napřímo obavy zástupců regionu a můžeme díky tomu připravit kvalitní návrh opatření.
8: Jednání starostů s investorem a stavebními firmami budou pokračovat. Stavba dálnice z Hořic do Úlibic už ale začala a hotovo má být za necelé 3 roky. Z Hořic Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
5: Multioborový pavilon urgentní péče v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou bude v plném provozu od pondělí 18. května. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel nemocnice Luboš Motle. V těchto dnech do pavilonu stěhují chirurgické a ortopedické ambulance, jednotku intenzivní péče, ARO a operační sály, říká Motl.
10: Nastěhujeme se tam 18. května, bychom tam všichni měli být a samozřejmě neříkám, že od 18. května pojede všechno tak, jak jsme si jakoby představovali, protože se v té nové budově taky musíme naučit trochu žít, ale už ten největší nápor toho přestěhování tam bude a pak to budeme dolaďovat do nějakého v úvozovkách provozního klidu.
5: Ceny vstupenek do divadel a na koncerty v Česku vzrostly za 7 let zhruba o třetinu. Vyplývá to z dat námi oslovených pořadatelů. Částečně za to můžou rostoucí poplatky za samotný nákup lístku.
11: V Česku se pod hlavičkou estonské PLG spojily ticketingové společnosti GoOut, Ticketportal a Ticketstream. Podle Oldřicha Brzobohatého z menší ticketingové společnosti SMS Ticket tím vznikl dominantní hráč, který si účtuje moc velké poplatky.
12: Pro pořadatele je teďka běžný, že platí 8%, pro návštěvníka se poplatek zvýšil na 3,5% z nějakých 15 korun.
11: Generální ředitel PLG Czech Republic Lukáš Jandač namítá, že je to hysterie. Podle něj pouze 3 různé systémy spojili do jednoho.
13: Jediné, co jsme udělali, je to, že jsme zprůměrovali ty hodnoty a vlastně jsme vypustili nový model, který je spravedlivější.
11: Podle Jandače byl starý systém pro prodejce lístků neudržitelný. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
5: Část Česka zasáhly silné bouřky. Nejhorší byla situace na jihu Moravy a na Vysočině. Hasiči tam vyjížděli k desítkám událostí. Nejčastěji odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Dnes už další silné bouřky v Česku podle meteorologů nehrozí.
1: Počasí.
5: Dnes bude většinou oblačno s ojedinělou možností přehánky. Odpoledne čekáme oblačnost proměnlivou a srážky místy nad 800 metry smíšené nebo sněhové. Teplotní maxima 10 až 13 stupňů, na horách 0 až 3. Vítr povane mírný severozápadní až západní, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a večer částečně se slábne. A biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Ve Skřivanech u Nového Bydžova na Hradecku je kvůli pracím na inženýrských sítích až do konce srpna uzavřena silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 7 hodin 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, dnes je úterý 12. května a na našich rozhlasových vlnách pokračuje náš ranní informační servis, takže vám přejeme dobré ráno. Za chviličku se podíváme do Trutnova, Trutnov totiž nechal do všech svých základních a mateřských škol instalovat takzvaná SOS tlačítka, slouží k přivolání rychlé pomoci. Bude o tom další reportáž, kterou pro vás v dobrém ránu máme, takže už za chvíli. No a v Bleskovce si pak zahrajeme o radovánky Nadi Konvalinkové, tedy knížku z radioservisu, takže vám přeju hodně štěstí, věřím, že bude zájem o to zahrát si s námi, takže před 7:30 zazní ten dnešní soutěžní úkol. No a ještě jednou dobré ráno taky od Jakuba Šmita, který s vámi i dnes vstává do nového dne.

0: Vláde Marmatuška rozpíval 13 minut po 7 hodině. Dobré ráno z Hradce Králové. No a míříme do Trutnova. V mateřských a základních školách v Trutnově je totiž možné teď nově přivolat pomoc speciálními SOS tlačítky. Mají modrou barvu a po jejich stisknutí dostane okamžitě upozornění městská policie a na místo vyšle hlídku. Systém má chránit děti, zaměstnance škol při nečekaných problémech a v krizových situacích. Systém 86 tlačítek je napojený na pult centrální ochrany, který strážní obsluhují nepřetržitě. Oproti běžnému volání na tísňovou linku tak odpadá časová prodleva a strážníci přesně vědí, kam vjet.
1: Jsme v přízemí základní školy Komenského. Tady na konci chodby vidíme první modré tlačítko.
2: Najdeme ho na každém patře, ve školní jídelně, najdeme ho ve sportovní hale. Jsou ještě součástí i mobilní tlačítka, takže třeba když někdo jde a v dosahu školy ho potřebuje třeba na zahradě ve sportovním areálu, tak si může to tlačítko vzít sebou.
1: Říká ředitel školy Petr Horčička.
2: Škola není instituce úplně veřejná, ale děláme takové kroky, abychom zabezpečili přítomnost všech lidí v té budově a nemuseli se bát ničeho.
1: Modelová situace. Ve chvíli, kdy se na jedné ze škol zmáčkne modré tlačítko, co se tady na městské policii v tu chvíli začne dít?
3: Během pár vteřin přijde signál, který zaznamená obsluha pultu centralizované ochrany, která funguje 24 hodin 7 dní v týdnu a předává informaci o napadení objektu hlídce do vozidla a hlídka na místo okamžitě vyráží.
1: Vysvětluje velitel městské policie Radek Svoboda.
3: Určitě nám jde o bezpečnost dětí. Reagovali jsme nejenom na události v posledních měsících, letech. O tomto projektu jsme už hovořili zde v roce 2017. Ruku v ruce s tím došlo i k proškolení strážníků, aby uměli okamžitě a efektivně zasáhnout na místě.
4: Tlačítka jsou nainstalovaná ve všech základních a mateřských školách, které jsou zřizovány městem. Je to celkem 86 tlačítek.
1: Vysvětluje Adéla Ščudlová, mluvčí Trutnovské radnice.
4: Město vnímá aktuální společenskou situaci a obavy ředitelů škol a proto se rozhodla přistoupit k takovým bezpečnostním opatřením a cílem je vlastně zvýšit pocit bezpečí dětí i pedagogů na vzdělávacích institucích.
1: Kdo vlastně všechno má přístup k tomu tlačítku?
4: Je uspůsobeno tomu, aby bylo možné zavolat si pomoc v případě, kdy se člověk cítí ohrožen.
2: Je to další krok k tomu, aby se děti i rodiče ve škole cítili dobře.
1: Do budoucna by se podle vedení radnice mohla tlačítka objevit také ve středních školách. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu

0: počasí.
1: 7 hodin 20 minut nejvyšší čas. Připomenou si, co nás dnes čeká venku a jak tam bude. Jak tam je, možná řeknu. Je tam polojasno, teploty se většinou v celém našem kraji pohybují teď kolem 7 nad nulou. No a přes den čekáme ochlazení avizované, většinou oblačno, ojedinělé možnost přeháňky, odpoledne bude proměnlivá oblačnost a srážky se budou objevovat jenom místy. V těch vyšších partiích v polohách nad 800 metry budou srážky smíšené nebo sněhové. Teploty dnes jenom do 13 stupňů, tedy 10 až 13 je ten teplotní rozptyl, no a na horách 0 až 3. K tomu povane mírný severozápadní až západní vítr, ale místy v nárazech může mít rychlost kolem 55 km v hodině, večer pak bude částečně slábnout. V noci bude taky chladno, dokonce opět hrozí možnost přízemních mrazíků, tedy v noci z dneška na zítřek teploty 4 až 1, na horách 1 až minus 2 stupně Celsia. No a zítra nás čeká velká oblačnost, oblačno až zataženo, ojedněle na horách budou místy přeháňky a teploty zítra už o malinko vyšší, 12 až 15 stupňů.
0: Páteční Habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Naším hostem po 10. hodině bude písničkář Michal Horák. Povídat si budeme o jeho novém albu Jsem asi boomer, originálních nápadech, vztahu k východním Čechám, ale i plánovaném největším podzimním koncertu ve Fóru Karlín. Po 11. hodině pak nás navštíví prezidentka společnosti Petrov Zuzana Ceralová-Petrofová. Dozvíte se, jaké to je pokračovat v rodinné tradici, založené v roce 1864, ale i o současném postavení ženy ve společnosti.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Bleskovka.
1: No, 7.25, musí to být fofr, abychom stihli dnešní ranní soutěž, takže můžete už teď telefonovat 726 46 46 46 a hrajeme o knížku Radovánky Nadi Konvalinkové dnes, takže kdo ji ještě nemá, může se zapojit. No a stačí poznat, kdo to je teď, kdo nám krátce v dobrém ránu promluví. Tak poslouchejte dobře.
2: Varuji, že jsou to rady, které jsem objevila, já jsem je nevymýšlela, neskoušela, že to každý dělá na vlastní nebezpečí.
1: Já si myslím, že víte, tak jestli ano, tak zavolejte do Českého rozhlasu Hradec Králové a zkuste být první.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tak, dobré ráno. Haló, haló.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, kdo pak tam?
3: Tady Ludmila.
1: Dobrý den, paní Ludmilo, moc vás zdravíme. A držím palce, ať je to správně.
3: Já myslím, že to je Iva Hitnerová.
1: A je to tak? Abyste ji nepoznali, vidíte, když dlouhé roky dávala v našem vysílání dobré rady do domácnosti.
3: Ano.
1: Taky pravidelně vybírá scénky v Humoriádě spolu s moderátorem, buď Patrikem Rozehnalem, anebo Pavlem taky. Takže dneska tam bude. Dneska tam bude Iva Hitnerová po 16. hodině, tak si určitě nezapomeňte pustit, protože je to vždycky legrace. No tak to jsme moc rádi. Tak doufám, že se na nás přijde taky v sobotu podívat. Máme den otevřených dveří, tak se na vás těšíme. Paní Ludmilo, přijdete?
3: Asi ne. Já jsem v domově důchodců.
1: Jasně, tak nás aspoň poslouchejte, protože ty, kteří se přijdou v sobotu podívat na den otevřených dveří na nás, tak budou v tom rádiu taky slyšet. Hlavně dopoledne vevaříme s Habadějem, kdy je pustíme taky do studia. A možná i odpoledne, to tak vždycky bývá, když se za námi přijdete podívat. Tak paní Ludmilo, moc vás zdravíme. Ať se vám knížka hezky čte a mějte se krásně. Naschledanou.
3: Jo, děkuju.
1: Tak, dnešní výherkyni známe, dneska to byly tedy Radovánky Nadi Konvalinkové, ale celý tento týden hrajeme o pěkné knížky z radioservisu, právě které se týkají naší humoriády, takže zítra to bude ve stejném čase, chvilku před 7:30, knížka Vylomeniny Jiřího Krampola. Kdybyste chtěli, tak už teď víte, o čem to zítra ráno bude. Tak hodně štěstí zítra.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na sídlišti Husova v Jičíně dnes do 16 hodin nepoteče voda. Odstávku kvůli údržbě vyhlásili vodohospodáři. Po jejím konci může být voda podle odborníků zpočátku mírně zakalená. Téměř 12 milionů korun si rozdělí dva nálezci novověkého zlatého pokladu objeveného loni u Zvičiny na Trutnovsku, rozhodli krajští zastupitelé. Podle náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána z Hlasu samospráv jde o největší nález svého druhu v dějinách kraje. Po rekordních úhynech z předchozí zimy přečkala tu uplynulou tuzemská včelstva lépe. Úhyny klesly na 11%, což je návrat k obvyklým číslům. Vyplývá to z dat mezinárodního projektu, na kterém se podílejí přírodovědci Olomoucké univerzity Palackého. Do Bratislavy míří prezidenti Česka, Rakouska a Slovenska. Petr Pavel, Alexander van der Bellen a Peter Pellegrini budou jednat mimo jiné o umělé inteligenci ve vzdělávání. Součástí summitu bude i setkání s vysokoškoláky a prezentace jejich inovačních projektů. Ve Vídni večer začíná první semifinále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Letos ji kvůli účasti Izraele několik zemí bojkotuje. Česko bude reprezentovat zpěvák a herec Daniel Žižka z písní Crossroads. A dnes bude většinou oblačnost, ojedinělou možností přehánky, odpoledne proměnlivá oblačnost a srážky místy, nad 800 metry smíšené nebo sněhové. Teplotní maxima 10 až 13 stupňů, na horách 0 až 3 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V obci Lično na Rychnovsku je do konce června doprava řízena semafory. Důvodem je oprava kanalizace.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Právě Deník tisk.
1: Ještě jednou se spolu s námi můžete dnes po ránu podívat, co píšou v novinách. Z opravené archy se odloupla omítka v Hradci Králové. Z 10metrové výšky dopadla na chodník. Píše o tom dnešní Hradecký deník. Pozor, padá omítka. Taková výstražná tabule by se mohla objevit na nedávno opravené budově Vrbenského kasáren v Hradci Králové. V neděli se totiž odloupl zhruba 2metrový kus římsy ozdobné omítky spod střechy a dopadl na chodník v Divišově ulici. Kraj bude závadu reklamovat u zhotovitele, kterým je firma Geosan Group. Ta by měla taky zjednat okamžitou nápravu. Paradoxní je, že bývalá armádní budova byla před začátkem tedy prací, před zahájením těch opravných prací v roce 2024 opravdu ostudou města, nebezpečnou také. Právě podstatná část chodníku na Divišově ulici byla chráněna nejdřív dřevěným lešením, pak část chodníku u budovy, kde hrozil pád omítky, zabral plot. Hradecký deník oslovil i zhotovitele rekonstrukce, tedy společnost Geosan Group, ale odpověď zatím nedostal. Chcete-li si o tom přečíst víc, pak tedy se o tom zmiňují dnes podrobně v Hradeckém deníku. Já už se dívám také do Mladé fronty dnes, přílohy Kraj Hradecký, kde vás zvou do Trutnova. Na sochy soubor monumentálních děl z kortenové oceli představí už zítra, to znamená ve středu, sochařka Iva Mrázková v trutnovském projektu Sochy ve městě. Instalace se rozprostírá v centru Trutnova a pokračovat bude i do pořádajícího centra současného umění EPO 1 v Poříčí. Vernisáž má podobu komentované prohlídky a procházky vlastně a začátek je tedy zítra v 17 hodin u Staré radnice v Trutnově. Opavská rodačka je absolventkou Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze a dlouhodobě taky působí v Lucembursku. Podrobnosti v dnešním tedy tisku v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký a vy jste na tu zítřejší procházku, vlastně komentovanou od 17 hodin u Staré radnice sraz. Samozřejmě v Trutnově jste zváni. Tak, no a ještě Právo tady máme.

nahradila, je vázaná pouze na domácnost. Dětské domovy na ní prostě nemají nárok. Přišli tím o významný zdroj příjmů, z něhož hradili třeba volnočasové aktivity dětí, včetně letních táborů. O tom se píše ve velkém článku v Právu, který pokračuje z titulní strany ještě pak na stranu číslo 4. Takže opravdu do podrobností to tady rozebírají. Můžete se podívat, to už ale necháme na vás. Za 4 minuty bude 3:15. Dobré ráno.

Je 7:45, je čas taky připomenout, o čem bude dnešní radioporadna dopoledne po 11. hodině. Dnes to bude lékařské, zdravotnické téma, budou nás

0: zajímat nové možnosti při operaci kolena a představíme konkrétně unikátní transplantaci štěpu s panem doktorem Pavlem Holekou, který bude připraven odpovídat i na vaše případné dotazy. studio.hradec@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, a nebo můžete taky po 11. hodině do radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové jako tradičně zatelefonovat.
1: Počasí.
0: Přišlo ochlazení, pojďme se podívat, co nás dnes čeká. Většinou oblačno a ojedinělé možnost přehánky taky hrozí. Odpoledne bude proměnlivá oblačnost a srážky se budou vyskytovat místy. V polohách nad 800 metry budou srážky smíšené nebo sněhové. Moc toho deště nebude, ale musíme s tím počítat, že se může nějaký ten déšť tedy dnes objevit. No a teploty, jak jsem říkal, nižší, mnohem nižší než třeba včera. Dnes 10 až 13 jenom stupňů Celsia. Na horách 0 až 3. V té souvislosti bych chtěl připomenout, že taky v noci z dneška na zítřek se můžou objevit přízemní mrazítky, ale o tom přízemní mrazíky, ale o tom budeme mluvit s Jaroslavem Tučkem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, se kterým se spojíme za půl hodiny v dobrém ráno. A on nám to všechno řekne a správně. Tak a za chviličku, co v učebnicích nebylo, naše nová rubrika, a v ní se podíváme na hranici Čech a Moravy. Už za chviličku s Martinem Písaříkem, tak si to také poslechněte. Dobré ráno z Hradce Králové.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Dreamin' Live Show míří do Smiřic 22. května od 19 hodin. V atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické, jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Hradci Králové bude odpoledne jednat rada města. Ministerstvo zdravotnictví chce soustředit operace slinivky, jícnu a jater do specializovaných center. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace rozhodne o trestech pro Slávii za výtržnosti v derby se Spartou a dnes bude většinou oblačno, srážky místy. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Dobré ráno. V Hradci Králové se v jednu hodinu odpoledne sejdou radní města. Zabývat se budou například ekonomickým vyhodnocením vyhlášek o místních poplatcích, závěrečným účtem města za loňský rok nebo plánovaným přesunem železničního mostu přes Labe a jeho proměnou na lávku pro pěší a cyklisty. Další body programu doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
4: Radní města budou na svém zasedání projednávat okolo stovky bodů, věnovat se budou například odpadovému hospodářství či soutěži na přeměnu koželužny. Zajímavým tématem bude také další posun v projektu rekonstrukce Benešovy třídy nebo přípravy dalšího ročníku programu Korenci, který má za cíl podpořit lokální ekonomiku.
3: Krajští zastupitelé odsouhlasili peníze na přeměnu části bývalého internátu v Opočně na Rychnovsku. V ní mají vzniknout byty pro děti ze zrušeného dětského domova Naděje v Sedloňově a zázemí pro jeho vedení. Rekonstrukce prvního podlaží bývalého internátu by mohla stát 12 milionů korun. Podle krajského radního pro investice Zdeňka Prause z hnutí ANO kraj uvolní 8 milionů už letos, zbytek v příštím roce. Operace slinivky, jater a jícnu se mají od příštího roku soustředit pouze do specializovaných center. Změnu připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Slibuje si od ní zvýšení kvality a bezpečnosti péče o pacienty.
5: Ministerstvo zdravotnictví se při reformě rozhoduje mimo jiné i podle počtu operací v jednotlivých nemocnicích, pokračuje Hana Plačková z tiskového oddělení rezortu.
6: Obecně však platí, že pracoviště s vyšším počtem výkonů dosahují lepších klinických výsledků a nižšího rizika komplikací.
5: Výkony by se měly soustředit mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta tamní chirurgické kliniky Dušan Klost centralizaci vítá.
7: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
5: Ministerstvo změny podrobněji představí na odborné konferenci koncem května z Olomouce. Josef Čermák, Český rozhlas.
8: Sport.
3: O trestech pro Slavii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Mimořádné zasedání začne ve 12 hodin. Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík po událostech v derby na svou funkci nerezignuje. Zápas proti Spartě, který rozhodčí 3 minuty před koncem přerušil, Slavia organizačně nezvládla. Domácí fanoušci neoprávněně vnikli na plochu, napadli protihráče a používali pyrotechniku. Pokračuje Tvrdík.
9: Jestliže v klubu je problém, takže za to odpovídá celý klub a já jsem jeho šéf, takže za to odpovídám samozřejmě také. Myslím, že od těžkých chvil se neutíká, těžké situace se řeší. Se majitel se zná v průběhu času, že já jsem pochybil a budu mě chtít z funkce odvolat, tak to prostě udělá, já to přijmu.
2: Počasí.
3: Dnes bude většinou oblačnost, ojedinělou možností přehánky. Odpoledne čekáme oblačnost proměnlivou a srážky místy, nad 800 metry smíšené nebo sněhové. Teplotní maxima 10 až 13 stupňů, na horách 0 až 3. Vítr povane mírný severozápadní až západní, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a večer částečně zeslábne. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Jičínsku je kvůli práci na inženýrských sítích do konce tohoto týdne uzavřena silnice mezi obcemi Bukvice a Podhradí. Objízdná trasa vede přes Veliš.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A i 4 minuty po 8 pokračuje. Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové, to úterní, dnes je 12. května, svátek má Pankrác, přejeme všechno nejlepší. No a starostové obcí v blízkosti stavby dálnice D35 mají obavy, zda místní silnice určené pro objížďky zvládnou zvýšený dopravní nápor. Své připomínky proto už v předstihu řekli stavebním firmám, za chviličku přidáme podrobnosti v reportáži Tomáše Larince. Hostem po 8:30 pak bude Jiří Pavlík, ředitel základní umělecké školy ve Smeřicích, který je zároveň radním Asociace základních uměleckých škol za Královéhradecký kraj. No a my si budeme povídat hlavně o letošním jubilejním 10. ročníku festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open, který v těchto dnech začíná. Takže poslouchejte, dobré ráno z Hradce Králové, taky dál od Jakuba Šmita, který i dnes vstává s vámi.

0: 8 hodin 12 minut, Český rozhlas Hradec Králové, za 3 minuty už bude 8:45, přeji vám dobré ráno, hezké vstávání. Teď k dalším aktuálním tématům, sledujeme samozřejmě dění v celém našem Královéhradeckém kraji. No a u Hořic začne stavba dalšího úseku dálnice D35. Starostové z okolních obcí mají obavy, aby místní silnice zvládly ten silnější provoz i přejezdy stavebních strojů. Své výhrady proto řekli starostové včera v podvečer zástupcům stavebních firem. Schůzka trvala několik hodin a k rozptýlení všech obav nestačila.
1: Sedá si ta silnice, je to rozpraskané, prostě klesá to poklopy od kanalizací, ty má vystouplé, takže prostě velké problémy a tím, jak je to hodně zatížené, tak je to devastované. Pak druhá věc, to jsou nemovitosti podél komunikace, kde může docházet i ke škodám na majetku občanů.
2: Nezávislá starostka Dobré Vody u Hořic Jana Němečková popisuje následky stavby předchozího úseku Sadová Hořice a dodává, že i tentokrát jsou v plánu objízdné a návozové trasy pro dopravu materiálu právě přes Dobrou Vodu. Obavy mají i další starostové a hlavně obyvatelé obcí. Třeba nezávislá starostka Chomutic Jana Šťastná ale připomíná, že komunikace se stavby vedoucím Jiřím Cingrošem už před začátkem stavby funguje.
3: Už nás několikrát kontaktoval, tak doufám, že to bude takhle pokračovat a prostě je to těžký. No, lidi opravdu se bojí a je to taková nejistota, protože my tam máme tu školu, jsme spádová škola a tam lidi přejíždějí a rádi by věděli něco blíž, ale samozřejmě to nikdo ani nemůže dneska říct, jo. Chápu, ale...
2: Starostové sdělovali své obavy a připomínky hodně důrazně. Stavba takového rozsahu se pochopitelně bez komplikací neobejde a někteří mají z podobných staveb z minulosti negativní zkušenosti. Stavební firmy třeba své sliby nedodržely a škody v obcích zůstaly. Nezávislý starosta Hořic Martin Pour ale věří, že podobné schůzky mohou negativní dopady minimalizovat.
4: Myslím si, že se tady to řeší ve větším předstihu, aby nevznikaly vášně. Takže chápu, že skoordinovat všechno je náročný.
2: První schůzka sice obavy starostů nerozptýlila, ale podle mluvčí společnosti Štrabak Edity Novotné budou jednání pokračovat.
5: Pro nás jsou tyto schůzky cenným zdrojem informací, protože slyšíme napřímo obavy zástupců regionu a můžeme díky tomu připravit ve spolupráci s investorem kvalitní návrh dopravně inženýrských opatření, který připomínky dotčených obcí v nejvyšší možné míře zohlední. To, jak stavbu přijmou dotčené obce, nám není jedno a rádi bychom i toto setkání považovali za základ dobrých vztahů a otevřené komunikace po celou dobu výstavby.
2: Stavba úseku mezi Hořicemi a Úlibicemi už začala. Hotovo by mělo být za necelé 3 roky. Z Hořic Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí. Jak bude, to nám dnes ráno řekne meteorolog Jaroslav Tuček, kterého zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, Jaroslave.
1: Pěkné ráno.
0: Tak zeptám se, dnes ještě nemrzlo v noci, nebo ano?
1: Tak, nemrzlo, takže ano, ne.
0: Ne, ano, ale ochlazení tady je.
1: Ochlazení tu je, za tou studenou frontou k nám proniká studený vzduch, takže ano, ochlazení je oproti včerejšku de facto o 10 stupňů, bude chladněji dneska. Většinou oblačno, tak by to mělo vypadat dopoledne s možností nějaké přehánky, ta možnost je v celku malá. Odpoledne potom se ta oblačnost bude měnit proměnlivou, takže chvilku slunce, chvilku zataženo a ty srážky budou trošičku četnější, budou se vyskytovat místy, no a na to 700 metrů srážky budou smíšené nebo sněhové. Maximální teploty 10 až 13 stupňů Celsia, na horách 0 až 3 a vítr ten bude foukat od severozápadu až západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Odpoledne potom se budou místy vyskytovat nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Večer pak ten vítr bude částečně slábnout. Rozptylové podmínky po celý den velmi dobré a bio na stupni číslo 1 mírná zátěž.
0: Já už jsem vám říkal, ještě než jsme šli do vysílání, že jsme o víkendu uklízeli truhlíky s jahodami někam do bezpečného prostředí před těmi mrazíky. Udělali jsme dobře?
1: Určitě udělali, protože v tu noc ty teploty budou padat až k nule, nicméně bude pofukovat vítr, takže přeci jenom ta pravděpodobnost těch přízemních mrazíků bude menší, ale tam, kde ten vítr foukat nebude, ta pravděpodobnost je docela velká. V noci oblačno až polojasno, v průběhu noci potom přechodně může být i skoro jasno nebo jasno. Ojediněle se můžou vyskytnout nějaké přehánky s tím, že na horách tam ty srážky trošku četnější a nad 700 metrů ve sněhu. Nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň Celsia a možnost přízemních mrazíků tam, kde ten vítr foukat nebude. A vítr bude foukat od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a co se týká dne, tam budeme mít hodně oblačnosti, oblačno je zataženo, výjimečně nějaká přehánka, na horách ty přehánky zase budou četnější, no a maximální teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 5 až 8 a vítr bude foukat od západu až jeho západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Dodal ještě Jaroslav Tuček, děkuji za předpověď, nashledanou.
1: Není za co, naslyšenou.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: roka.
1: Yes, we can.
2: Úterý 12. května svátek má první ledový muž Pankrác. U nás máme nositelů tohoto jména 7. Dva jsou Pražáci. Jestli z Pankráce, nevím. Každopádně pěkný den. Před 100 lety v roce 1926 při průkopnické cestě z Evropy do Ameriky dosáhl mezinárodní tým na palubě vzducholodi Norge severního pólu. Velitelem expedice ze Špicberg na Aljašku byl norský polárník Roald Amundsen. První programovatelný a plně automatický výpočetní stroj představil před 85 lety v roce 1941 v Berlíně průkopník počítačových technologií Konrad Zuse. První digitální počítač byl sestaven z 2600 relé a nesl označení Z3. Před 80 lety se konal první ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Každý rok začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany v roce 1884. Judista Lukáš Krpálek vybojoval před 3 lety na mistrovství světa v Dauhá stříbro v kategorii do 100 kg. Letos v gruzínském Tbilisi na letošním světovém šampionátu výkon rodák z Jihlavy zopakoval. Bravo.
3: No, zřejmě slušte hodil, no.
2: Český sériový vrah Ivan Roubal se narodil před 75 lety. Za 5 vražd byl odsouzen na doživotí. U 3 se doposud nenašla těla. A 45 má filmový Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody, držitel Oscara Rami Malek. Já přeju hezký den.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Půl deváté. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Obyvatelé Horní Kalné na Vrchlabsku se dnes mohou seznámit s návrhem Ministerstva životního prostředí na vytvoření akceleračních zón pro stavbu větrných elektráren. Setkání pořádá radnice v budově bývalé základní školy od 18 hodin. Nabídka letních brigád v Královéhradeckém kraji je podle pracovních agentur stabilní. Nejvíc příležitostí je ve skladech, logistice a v obchodech. Zájem je hlavně o flexibilní pracovníky na krátkodobé směny. Nejvíc nabídek je v okolí Hradce a v průmyslových zónách. Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května. Počet lesních mateřských škol a klubů zapsaných ve školském rejstříku se za posledních 10 let v Česku téměř zpětinásobil. Nejvíc těchto zařízení funguje v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Přibývají soukromé, obecní i městské lesní mateřské školy. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro dnes večer odstartuje koncertem rozhlasových symfoniků. Pod taktovkou Petra Popelky zazní šestidílný cyklus Bedřicha Smetany Má vlast. A dnes bude většinou oblačnost, ojedinělou možností přehánky, odpoledne proměnlivá oblačnost a srážky místy nad 800 metry smíšené nebo sněhové. Teploty do 13 stupňů, na horách do 3 a biozátěž na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: V Hradci Králové čekejte komplikace na křižovatce ulice Akademika Bedrny a Pilnáčkovy. Havarovala tam dvě osobní auta a ve směru na Labský most je úsek špatně průjezdný. Na místě je policie.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: My vám nicméně teď 8 minut po půl deváté přejeme stále dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a letos už po desáté tady bude celostátní festival základních uměleckých škol ZUŠ Open, který je oslavou kreativity, nadání a radosti z umění a každoročně propojuje tisíce žáků, učitelů i diváků napříč celým Českem. Ten letošní ročník přináší opět stovky inspirativních vystoupení a díky tomu opět oží parky, náměstí, kostely a další veřejná místa tím, co všechno se děti během roku v základních uměleckých školách naučili. Budou to koncerty, divadelní a taneční vystoupení, výstavy a další projekty. A víc už nám poví ředitel základní umělecké školy Smiřice Jiří Pavlík, který je zároveň radním Asociace základních uměleckých škol za Královéhradecký kraj. Pane řediteli, dobrý den, dobré ráno.
1: Krásné, zušlechtěné ráno. Já vás všechny zdravím, děkuji za pozvání a hned na začátku bych velice rád poděkoval, že vlastně celých těch 10 let festivalu ZUŠ Open na straně velké podpory a partnerství stojí Český rozhlas a všechny regionální studia, které nám pomáhají, propagují naše společné akce a zároveň samozřejmě společně s Českým rozhlasem také Česká televize, ale k tomu ještě dojdeme. Máme před sebou 10. slavnostní ročník, 10 let existence. Začalo to nevinně. Magdalena Kožená uspořádala takový první, řekl bych, takový happening, jednodenní. Chtěla vyjádřit svou podporu, uměleckou podporu. Ona také před těmi 10 lety byla velmi, velmi vytíženou umělkyní s celosvětovým přesahem a během těch 10 let se stala z této jednodenní akce v podstatě jedna z nejrozšířenějších a masových záležitostí kulturních událostí celé České republiky za umělecké školství.
0: A ta myšlenka teda, ta myšlenka je?
1: Ta myšlenka je zušlechťovat, proto jsem použil tento pozdrav, připomenout a vyzvihnout tu nenahraditelnou roli základních uměleckých škol napříč celou republikou. Ono totiž těch zušek v České republice je víc jak 500, je nás asi 530.
0: Ne, já bych se u tohle zdržel a zastavil, protože to je opravdu unikátní síť vlastně základního uměleckého školství. To nám může svět závidět.
1: Tohleto svět nám to i závidí.
0: Nikde jinde není vlastně.
1: Jak moc nám to svět závidí a jak moc to svět zajímá, si můžeme ověřit na začátku června. S tím

0: ZUŠ Open, které shodou okolností začíná zítra.
1: Takže zítra to vypukne. Zítra je první zahajovací koncert.
0: První zahajovací koncert a trvá až vlastně do Dne dětí, do 1. června, takže z té jednodenní akce se nám stala téměř 3týdenní akce a my těmi všemi aktivitami, které byly popsány, jsou to skutečně nejenom koncerty, ale jsou to výstavy, dokonce i workshopy, kde zapojujeme veřejnost. Jsou to divadelní představení, jsou to víceoborové, kde se tady výtvarníci spojili s tanečníky a třeba i s dramaťáky a představují velké projekty, muzikály, ano, pohádky, ale také v netradičních prostředích. My máme připravené programy a koncerty v hospicích, v nemocnicích, tedy nejenom v koncertních sálech a v divadlech, ale i na veřejných prostranství.
1: Ty jsi zmínil ty muzikály, to se mi totiž moc líbí. Jednou mi tady paní ředitelka Zíčína.
0: Ano, paní Komárková, paní ředitelka Komárková.
1: Základní umělecké školy tam ano. Vyprávěla právě, jak se vždycky každý rok ta celá Zuška spojí a napříč obory a udělají muzikál. To znamená, ti výtvarníci, kteří se učí malovat, udělají kulisy.
0: Přesně tak.
1: Ti, kteří studují třeba dramatický obor nebo něco takového, tak hrají. Ti, kteří hudební zpívají, orchestr hraje. Je to nádhera, když je to takhle propojené všechno.
0: A je tam jeden ze sloganů, který byl v minulých letech použit, škola, anebo chcete-li nejen škola, žije uměním. Protože posláním toho festivalu je podporovat kreativitu, citlivost, schopnost spolupráce a my, když mluvíme, protože jsme stále školami, o duševním zdraví, tak my vlastně tím vším všechno tady naplňujeme a propujeme velké poslání, kterou nám tedy s námi spolu vytváří především naši žáci, děti základních uměleckých škol.
1: Zahajovací koncert, kdy bude zítra, kde bude, co tam bude?
0: Zahajovací koncert je samo o sobě obrovská akce. Je zítra, tedy 13. května, ve 20 hodin 15, tedy ve čtvrt na 9. Proběhne ve španělském sále Pražského hradu a my máme velikou radost, že stejně jako v minulých letech proběhne v přímém přenosu České televize na ČT Art. A budu moc rád, když si tu televizi zapnete, protože to, co uslyšíte, to, co uvidíte, je skutečně nevídané. Víc jak 300 mladých umělců z celé republiky, vybraných jednotlivými výběrovými řízeními a doporučeními, spojilo do fantastického programu nádherný koncert. Já jsem viděl některé ukázky z generální zkoušky a máme se na co těšit. Ten koncert se jmenuje Rytíři talentů a má takový podtext, protože tak, jak podporuje nadační fond Magdaleny Kožené, ne, žáky a základumělecké školy a ve spolupráci s asociací připravuje festival ZUŠ Open, tak tento koncert ještě navíc má přesah v tom, že máme nějaký charitativní z toho dopad a je možné přispívat na Rytíře talentu a to všechno se dozvíte na tom koncertě anebo na krásné webové stránce zušopen.cz.
1: Tak dál vám přejeme krásné ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, jak si to říkal,
0: zušlechtěné
1: ráno, ano. S naším hostem je ředitel základní umělecké školy Smiřice a zároveň radní asociace základních uměleckých škol za Královéhradecký kraj Jiří Pavlík. Já jsem Jiřímu teď tyknul, protože my si známe spoustu let. Já jsem chtěl trošičku zachovat dekorum. Jiřího Pavlíka znáte jako taky zvítečného muzikanta, který má svůj big band. Taky jsem mu moderoval několik koncertů, kdysi a známe se z jeho big bandu. Tak jsem tyknul panu ředitelovi, za to se omlouvám.
0: A není to vůbec na škodu.
1: A my se po písničce tedy zastavíme u toho programu, který se týká našeho Královéhradeckého kraje. A bude taky velký a bohatý. Tak za chvilku, Jiří.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je dnes Jiří Pavlík, ředitel základní umělecké školy ve Smiřicích, který je zároveň radním asociace základních uměleckých škol za Královéhradecký kraj, a my si povídáme o letošním jubilejním 10. ročníku festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open, díky kterému v těchto dnech oží parky, náměstí, kostely a další veřejná místa. Tím, co všechno se děti během roku v základních uměleckých školách naučili, čekají nás tedy koncerty, divadelní představení, vystoupení taneční, ale i výstavy a další projekty, tak můžeme mrknout do našeho Královéhradeckého kraje. Říkali jsme, že to začíná, Jiří, tím velkým zítra koncertem v Praze, který bude přenášet i televize. Tak co náš kraj, jak se do toho zapojí, Zušky?
1: Zapojí se do toho náš kraj tak jako všechny ostatní. V našem kraji je mimochodem 32 základních uměleckých škol a vlastně každá ta škola si připravuje dle svých možností a dle svých zvyklostí v tom daném místě působení svůj program. A jsou samozřejmě některá místa, která jsou tradiční, kde už ti místní domácí očekávají ten program, třeba v divadle nebo na náměstí, a samozřejmě tou asi, řekl bych, největší a nejznámější akcí tady našeho kraje, našeho regionu je pak ten slavnostní koncert v Neratově. Ve spolupráci několika základních uměleckých škol, dokonce i ve spolupráci s některými zuškami z Pardubického kraje.
0: Ten letošní bude 31. května v neděli.
1: Ano, ano.
0: Neratov tedy.
1: Ano. Jmenuje se ZUŠ Open pomáhá v Neratově. Ten koncert má vždycky nějaký podtext a vlastně už v minulých letech tomu tak bylo a bude tomu tak i letos, že začínáme už v 10 hodin slavnostní mší svatou právě v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, kde budou účinkovat žáci několika základních uměleckých škol z Přelouče, Dolního Újezda, Poličky, Holic, velký pěvecký sbor z Kostelce nad Orlicí, a přijede i ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené, nejenom dohlížet a tleskat a těšit se ze společné účasti škol, ale Irena Houkalová si i zaspívá.
0: Bude tam sopranistka.
1: Ano. Takže ona podporuje nejenom svou aktivitou a energií a koordinací celý ZUŠ Open, ale také svým uměleckým vkladem.
0: Takže to bude v neděli 31. května v Bartošovicích v Orlických horách.
1: Neratově.
0: Poutní místo Neratov, ano, v Bartošovicích, ano, tam to všichni známe.
1: Ano.
0: Tak, no a co další koncerty, výstavy, akce? Já vím, že je to hodně, a ty jsi říkal, kolik že těch základních uměleckých
1: 32.
0: škol? 32. Bylo by špatné, kdybychom na někoho zapomněli, což se nám určitě stane.
1: No, nemůžeme vyjmenovat všechny akce a všechny školy.
0: Ale bude
1: nemůžeme.
0: To všude.
1: Zdaleka nemůžeme.
0: Bude to všude.
1: Já začnu velice skromně u své školy.
0: Dobře, takže
1: ve Smiřicích my máme hned několik akcí, ale k těm zásadním, která vždycky je v rámci ZUŠ Open, tak je Den otevřených dveří, což je takový naprosto multifunkční den, kde představíme právě takový malý workshop výtvarný pro všechny účastníky. Pokud nám dobře je počasí, tak dáme k dispozici celou naši školní zahradu, probíhají koncerty, probíhají ukázky otevřené výuky a máme vlastně takový, řekl bych, zuškový svátek. Stejně tak do programu u nás patří koncert učitelů. Já možná vzpomenu na něco, co mi zůstalo v hlavě. Budu jmenovat základní uměleckou školu v Dubrušce, kde se připravuje v rámci ZUŠ Open premiéra Rychlých šípů. Tam literárně dramatický obor připravil toto. Samostatné povídání by mohlo být o ZUŠ Střezina, která obsadí vlastně v Hradci park, kde budou dvě pódia. Na jednom pojedou naprosto ve velkém Žižkových sadech všechny hudební soubory, zatímco na druhém pódiu zase budou stepaři, tanečníci, také divadelníci. Všude kolem se rozprostřou workshopy výtvarníků. To bude velký svátek. V Bydžově všeoborový projekt v divadle, kdybych vzpomenul například na Hořice, kde to bývá vždycky krásné, tak tam bývá koncert na radnici. No zkrátka, dalo by se povídat možná až do večera.
0: Tak ještě jednou připomeňme webové stránky, kde to určitě naši posluchači
1: najdou. ZUŠ
0: Open.cz. No a závěrečný koncert, ten bude opět tedy v Senátu v Praze.
1: Závěrečný koncert patří do Senátu a těch akcí je několik, a také v pondělí ještě bude, to zmíním, krásný koncert v Břevnovském klášteře. Ale na ZUŠ Open najdete všechny koncerty a stojí za to se na některý z nich vypravit.
0: To je krásné pozvání. Ještě možná moto na závěr by mělo zaznít, protože to je taky krásné. Je to moto zakladatelky vlastně Magdaleny Kožené.
1: Já bych určitě použil citaci paní Magdaleny Kožené, která v jednom z rozhovorů při přípravě letošního ročníku řekla: umění otvírá srdce i mysl a prohlubuje naše vnímání světa kolem nás. Základní umělecké školy jsou místem, kde tato cesta začíná.
0: A vy, pane řediteli, nebo ty, Jiří, to můžeš určitě potvrdit, protože tvoje cesta tam taky kdysi začínala.
1: Moje cesta tam začínala a jsem moc rád, že se toho mohu účastnit i v tomto věku.
0: Říká ředitel a vynikající muzikant taky Jiří Pavlík, ředitel Základní umělecké školy Smiřice a zároveň radní Asociace základních uměleckých škol za Královéhradecký kraj. Takže nezbývá než popřát, ať se ten 10. jubilejní ročník ZUŠ Open povede. Děkuju a nashledanou.
1: Krásný den, nashledanou.
0: Tak to je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku mě střídá Habaděj a Pavla Kindernajová, takže dál poslouchejte. Dobrý den.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Rezorty zdravotnictví a zemědělství chtějí upravit vzájemnou komunikaci. Kraj navýšil rozpočet na urgentní příjem v Trutnově. Do hradeckého hokejového klubu se z Pardubic vrací brankář Tomáš Vomáčka a dnes naměříme maximálně 13 stupňů na horách 3. Pěkné dopoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Ministerstvo zdravotnictví a zemědělství slíbila upravit vzájemnou komunikaci po kauze s toxinem cereulit v umělé kojenecké výživě. Nebezpečná látka může dětem způsobit silné zažívací problémy, jak popisují někteří rodiče.
2: 14 dní jsme nevěděli, z čeho to je, ani tehdy jako doktorku nenapadlo, že by to mohlo být z toho.
3: Že má doma nebezpečnou šarži výživy, se Zuzana dozvěděla náhodou na sociálních sítích. Právě za pozdní varování rodičů a lékařů kritizuje obě ministerstva pirátská poslankyně Eva Šrámková.
4: Dětští lékaři dostali pokyn 7 týdnů poté, co se o tom vědělo.
3: Podle Šrámkové by varování urychlilo třeba to, kdyby dětská výživa začala spadat jako léčivo pod ministerstvo zdravotnictví a ne jako teď potravina pod rezort zemědělství. Podle mluvčího rezortu zemědělství Vojtěcha Bílého se to ale neplánuje.
5: Případná změna tohoto režimu by představovala zásadní systémový zásah, který by musel být odsouhlasen na úrovni Evropské unie.
3: Hygiena má podezření na otravu u 23 dětí. Dosud u žádného je ale testy nepotvrdily. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Krajští zastupitelé navýšili rozpočet pro plánovanou stavbu urgentního příjmu oblastní nemocnice Trutnov na 426 milionů korun. V roce 2023 byl odhad nákladů 338 milionů. Schválená částka se ale podle mluvčího kraje Dana Lechmana může změnit s ohledem na výsledky plánované veřejné zakázky. Důvodem zdražení je například doplnění projektu o serverovnu nebo zvýšení cen materiálů. Nový pavilon má být hotový do roku 2029. Projekt počítá s novostavbou pavilonu urgentního příjmu, ve kterém by mělo být také ARO a jednotka intenzivní péče. V Hradci Králové začal veřejný předprodej vstupenek na Mezinárodní divadelní festival Regiony. 31. ročník tradiční divadelní přehlídky začne v pátek 19. června a potrvá 8 dnů. Návštěvníkům letos nabídne víc než 300 akcí na desítkách míst v historickém centru města. Zúčastní se divadelní soubory ze Španělska, Itálie, Francie, Německa, Belgie, Nizozemska nebo Slovenska. Připomíná mluvčí spolupořádajícího Klicperova divadla Martin Sedláček.
6: Vstupenky budou k dispozici online i na tradičních předprodejních místech, včetně předprodeje Klicperova divadla nebo informačního centra. Stejně jako v předchozích letech zůstává velká část programu ve veřejném prostoru přístupná zdarma nebo za dobrovolné vstupné. A pro studenty uměleckých škol máme připraveny také zvýhodněné akreditace. Sport.
0: Hokejisty Hradce Králové posílí pro novou extraligovou sezónu brankář Tomáš Vomáčka, který se do klubu vrací po 10 letech. Poslední 3 roky přitom oblékal pardubický dres, kam zamířil po návratu ze zámoří. Podle generálního manažera hradeckého týmu Aleše Kmoníčka se tehdy jednalo o specifickou situaci.
7: My jsme už trénovali, měli jsme vlastně naplánovaný celý kádr, měli jsme už hotový všechny příchody, takže ta jeho situace v té době byla taková, že nakonec jeho agent usoudil, že bude lepší jít někam, kde tu první ligu, nižší soutěž bude moct chytat. Byly Pardubice. Vím, že to je poměrně kontroverzní téma, ale já bych z toho žádnou vědu nedělal.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno s ojedinělou možností přehánky. Odpoledne čekáme oblačnost proměnlivou a srážky místy nad 800 metry smíšené nebo sněhové. Teplotní maxima 10 až 13 stupňů, na horách 0 až 3. Vítr fouká mírný severozápadní až západní, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a večer částečně se slábne. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku máme hlášenou nehodu na kruhovém objezdu silnice 14 v části Nového Města nad Metují Vrchoviny. Počítejte tam s možnými komplikacemi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Yeah. Krásné dopoledne už přeje i Pavla Kindernajová. Jsou 9:04. Venku sice úřaduje ledový pankrác, ale v Habaději vás spolehlivě zahřejeme. Už tuto sobotu 16. května pro vás otevřeme brány našeho rozhlasového domu. Co všechno uvidíte v našich nejtajnějších zákoutích, to vám za malou chvíli naznačí ředitel Jiří Kánský. Hned poté se vrhneme na sladké. S cukrářem Vojtěchem Vrtiškou si upečeme neuvěřitelně vláčného mouření na košili. A po 11. hodině v radioporadně se pokusíme ochránit, možná i zachránit vaše kolena. S doktorem Pavlem Holekou probereme unikátní operace i recept na to, jak znovu chodit do schodu bez bolesti. Zůstaňte s námi. Český rozhlas Hradec Králové vás rád doprovodí i 12. květnovým dopolednem.
9: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

Máte rádi příběhy na pokračování? Zapomeňte na seriály, v našem kraji teď frčí úplně jiná reality show. Pokud patříte k tisícům fanoušků, kteří mají na monitoru místo práce puštěné Čapí hnízdo, tak víte, že se to blíží. V Ústí nad Orlicí, ve Vamberku nebo v Žamberku už čápátka vykukují a v Podhůří Krkonoš teď všichni upírají oči k Bohuslavicím. Tamní celebrity Bohdana Bohunka sice včera dostali od přírody krásný dárek v podobě duhy po dešti, ale teď už mají zase jiné starosti, dolíhnutí zbývají poslední chvíle a čápata už o sobě dávají vědět. My sice neslyšíme nic, ale rodiče už vajíčkům pozorně naslouchají a myslím, že je to takové to ticho před velkou Čapí radostí. I když nás teď straší ledoví muži a na horách se objevují i sněhové vločky, čápy jsou profíci, poradí si. Pro někoho je to možná jen pták na komíně, ale pro další v kraji je to jasný řád roku. Zkrátka přílet, líhnutí, první lety a pak loučení. Tak držme Bohdance a Bohdanovi pěsti, ať i aktuální finále stojí za to.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádio, které je slyšet, ale tentokrát bude i vidět. Na den otevřených dveří na sobotu 16. května nás teď přišel pozvat ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Jiří Kánský. Dobrý den, pane řediteli.
1: Hezké dopoledne vám i všem posluchačům.
0: V naší budově byl ještě v roce 1929 hostinec s dámskou společností, tak najdou návštěvníci při prohlídce ještě nějaké stopy po této barvité historii, co můžeme slíbit?
1: Ne, tak po to stopy v podobě architektonických doplňků, možná, že to zábradlí je z té doby, já jsem se lekl, kam směřujete ty úvodem otázky do tak hluboké historie. Každopádně krásná budova, jejímž autorem byl, nebo spoluautorem, jestli se nemýlím, je hronovský rodák, architekt Jindřich Freiwald, mimochodem také velmi pohnutý osud, zemřel poslední den války. Ale my hlavně chystáme velmi bohatý program pro všechny, kteří se rozhodnou v sobotu přijet. Takže ty základní informace tuto sobotu od 9 do 16 hodin. Moc rádi vás přivítáme. Každých 20 minut bude startovat prohlídka, komentovaná prohlídka, takže 9, 9, 29, 40, 10 a tak dále. Te uvidíte v celé prostory naší budovy, vysílací studia, nahrávací studia. Rád ukážu i svou kancelář s originálními obrazy některých českých mistrů. A také budou moci návštěvníci být svědky jednak nahrávky pořadu, například silvestrovský pořad na place, Legrace na place. Lada Klokočníková bude mít jako hosty Jaroslava Svěceného, Lidového Koumáka a vše uměla Láďu Hrušku, Mirka Vaňuru a také Petra Voldána, který je autorem pořadu Na cestách s Petrem Voldánem. A tak tahle nahrávka bude probíhat od 10 do 11 a bude na dvoře. My máme krásně zrekonstruovaný tady dvůr, je tam i takový altán, ten altán bude k pódium. Chystáme samozřejmě i pro případnou nepřízeň počasí, tam budeme, uděláme i takové jako zastřešení stanové.
0: Jinými slovy, ti, kteří přijdou, se mohou stát součástí i této nahrávky?
1: Ano, od 10 do 11 nahrávka. Tam už máme domluvené diváky, protože jak budou ty skupiny procházet, tak aby tam byla stabilní část publika, tak jsme nabídli našim stálým posluchačům, seniorům z Dobrušky, kteří přijedou, takže 20 míst tam bude obsazeno, ale ti ostatní samozřejmě můžou přicházet, odcházet a dívat
0: se. Mohou korzovat, podívat se a možná se pak i
1: zapojit
0: a podívat na, popovídat s Petrem Voldánem, s Mirkem Vaňurou a s dalšími, to asi ta příležitost bude třeba podpisová záležitost.
1: Bude se všemi, budou autogramiáda, beseda s těmihle všemi, mimochodem i autogramiáda moderátorů, kolegů, budou k dispozici podpisové karty. Kromě toho při prohlídce v naší zasedačce bude David Macháček, vedoucí redakce zpravodajství, který bude ukazovat, jak vznikají zpravodajské zvuky, jak se to stříhá, jak se co připravuje. A hned vedle má kancelář Tomáš Kačner, hudební dramaturg, který také často odpovídá na zvídavé dotazy, protože posluchače samozřejmě zajímá, jak vzniká nebo jak se sestavuje hudba, jak my říkáme odborně playlist, ale posluchači říkají tedy to, co hrajeme v té hodině, nebo ta skladba hudební.
0: Kdo to vybírá, proč
1: Kdo
0: hrajeme,
1: to vybírá,
0: to, co
1: proč
0: hrajeme.
1: To vybírá. Takže Tomáš Kačner rád odpoví. A ještě pravděpodobně stihneme odpoledne i nahrávku pořadu Na cestách s Petrem Voldánem. To ještě upřesníme podle toho, jak se podaří Petrovi zajistit hosta, ale i to je stále ve hře.
0: Jinými slovy, od sklepa po půdu, jak vždycky říkáme, se budou moci lidé, kteří přijdou od 9 do 16 hodin do rozhlasové budovy v Havlíčkově ulice, přijít podívat. Pane řediteli, kdybyste měl říct jedno zákoutí, které tady máte nejraději, protože my slibujeme i v té upoutávce, že se budou moci podívat kam běžně ne, ale které je to vaše nejmilovanější místo tady v té budově?
1: Ano, to abych vám pravdu řekl, to jste mě zaskočila, nejmilovanější, já jich mám řadu. Já mám rád tohle horní patro, kde jsou studia, kde jsou ty průhledy, jak mi potvrdíte, kde je skutečně vidět přes všechny režie, přes všechna studia a kdybychom měli soustavu zrcadel, tak bychom to udělali celé dokola, že by
0: ano,
1: to bylo
0: ano,
1: vidět.
0: Ano. Je tady největší energie asi.
1: Já mám moc rád tohle patro. nejvyšší, kde vzniká to, co potom vysíláme. Jo.
0: No, budou moci se přesvědčit i posluchači, třeba si oblíbí nějaké jiné místo, třeba se jim bude líbit i náš archiv, naše radiotéka a tak dále. Takže zkrátka zveme už na tuto sobotu 16. květa. Na závěr, pane řediteli, co byste si přál, až se ty naše dveře zavřou, ne otevřou, ale až se zavřou, tak s jakým pocitem, aby lidé odcházeli?
1: Já bych si moc přál, a trošku to plyne z té mé zkušenosti z předchozích let, z předchozích dnů otevřených dveří, aby návštěvníci, kteří k nám přijdou v sobotu, aby ten výlet, kteří mnohdy podnikají ze vzdálených míst kraje, tak aby jim udal radost, aby viděli, že to, co se tady snažíme vytvářet, děláme pro ně, myslíme na ně každý den, snažíme se zachycovat dění ve všech obcích v našem kraji, tak aby viděli, že ty prostředky, které vynakládají a o kterých se často debatuje v poslední době ve veřejném prostoru, že hospodaříme s nimi dobře a že se snažíme za ty prostředky pro ně přinášet to nejlepší. A aby prostě, aby z toho měli i takovou radost, jakou nám tady sdělují a říkají, a vy s tím sama taky máte zkušenost, když lidi říkají, vy jste můj celodenní průvodce, já ráno vstávám, zapínám rádio, celý den vás poslouchám a večer, když usínám, tak teprve vypínám Hradec. Vy jste vlastně moje rodina, tak to bych si přál, aby jsme pro ty lidi byli něco jako rodina.
0: Přání ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové Jiřího Kánského, tak děkujeme za pozvání a těšíme se na všechny 16. května.
1: Moc se na všechny těšíme, přijďte.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Možná jste si to ze soudu práce nebo při rozvážení dětí do škol také všimli hloučky školáků a nad nimi obláčky dýmu, které voní po jahodách, cukrové vatě nebo exotickém ovoci. Vypadá to skoro nevinně, ale právě vapování je jedním z fenoménů, který dnes rodičům i odborníkům motá hlavu. Často totiž nikdo pořádně neví, co všechno se v těch náplních skrývá. Nejsou to přitom jenom elektronické cigarety, svět dětských závislostí se mění, je tady kratom, nikotinové sáčky nebo energetické nápoje, které jsou pro děti často běžnou součástí života, která je pro nás rodiče mnohem hůř čitelná než dřív. Právě o tom jsme mluvili i ve včerejší radioporadně s Lenkou Dokládalovou Bednářovou a padl tam i jeden dotaz, který možná řešíte doma i vy. Paní posluchačka nám napsala, že dcera se doma začala zavírat v pokoji, změnila partu a nechce s nimi mluvit, přestože měli vždycky dobrý vztah. Na drogy se jí prý ptát nechce, takže jak to ideálně udělat?
1: Dcera je v tom věku, kdy přestávají rodiče hrát tu hlavní roli. Už dávno ji nehrají a už se začíná zavírat si ty dveře a tvořit ty bariéry. Zároveň v tomhle věku dospívající hodně směřují k té dospělosti a je to pro ně něco, co mají pocit, že už chtějí být, ačkoliv samozřejmě ty dovednosti, schopnosti jsou někde jinde. A na ně se osvědčuje je tak brát v některých momentech. Znamená otevřeně si sednout a zvědomit tu svoji obavu o ní. Mám o tebe strach. Seš moje dcera, seš moje dítě, prostě záleží mi na tobě. Měli jsme hezký vztah, rozumím tomu, že teď si chceš držet nějaká tajemství, je to v pořádku. Zároveň mám obavu, jestli se něco neděje a potřebuju se ujistit, že kdyby se něco dělo, tak přijdeš, protože můžeme spolu mluvit o všem, stejně jako vždycky.

0: Je 12. května a Jičín už se pomalu nadechuje k velkolepému návratu do 17. století. Už v pátek tam vypuknou valdštejnské slavnosti. Celé město od náměstí až po lodži ožije dobovou hudbou, průvody masek a rytířskými hrami na počest Albrechta z Valdštejna. A co by to bylo za barokní veselí bez pořádné hostiny a také banketu? No a my si právě takovou hostinu nebo noblesní tečku dopřejeme i v našem vysílání. I my při jubilejním pochoutkovém roce konkrétně, protože Patrik Rozehnal nám v neděli připomněl recept, který v roce 2020 vybojoval stříbrnou medaili, sladký dezert s názvem Mouřenín v košili. V našem speciálním narozeninovém ročníku se ale vařečky chopili sami porotci, profesionálové, takže jak si s tímto receptem od Bohdany Rosenbergové poradil cukrář Vojtěch Vrtěžka, to si teď pojďme poslechnout.
1: Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
2: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
1: 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém, 250 gramů smetany ke šlehání, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba 1 lusk a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější.
2: Tak se do toho pustíme.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
2: Piškot, čím se začíná?
1: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Do robota, na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá.
2: Skončilo nám teda šlehání. Jabka? Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: A všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou. Zase snažíme se

0: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
0: Cukru je kolik tady v tom poměru?
1: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
0: Tak to dokončíme. Čím ten náš pěší šmout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka.
0: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout. Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
1: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
0: V jedné souvislé vrstvě. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrojkama jablek a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
0: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
2: Neboli, jak říká Vojta, pěší šmout. Vypadá krásně, přitom to není nic složitého. Vojtěch Vrtiška si původní recept na mouření na v košili vylepšil o ovocný gel a uchucenou šlehačku. Celý recept je ten původní od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic, za který si v roce 2020 odnesla 2. cenu od poroty. Najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, tak se můžete podívat a případně i porovnat, která verze je lepší. No a v neděli si připomeneme další recept, který se v roce 2020 umístil na prvním místě. Půjde o zelné šlíšky, které nám připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Pokud se dnes večer chystáte na procházku centrem Hradce Králové, nenechte si ujít pohled na velké náměstí. Naše historická radnice se totiž právě dnes v úterý 12. května zahalí do modrých a zelených barev. Není to jen na ozdobu, Hradec se tímto symbolickým nasvícením připojuje k celosvětové osvětě o chronickém únavovém syndromu. Radnice pro dobrou věc letos přitom nezáří naposledy. Stejné barvy na fasádu technici nasvítí i tuto neděli 17. května, tentokrát na podporu boje proti neurofibromatóze. 8 speciálních LED svítidel nám tedy dnes i v neděli večer připomenou, že v našem kraji držíme spolu s těmi, kteří bojují se vzácným onemocněním. Takže pokud posed mění na velké náměstí zavítáte, budete vědět, proč radnice svítí. Ale teď už pozvání k našemu vysílání i po 13. hodině, kdy nabídneme pořad Alex a host. A koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Hostem Alex a host bude fotograf Robert Vano. Proč mu nevyšla kariéra herce? Jak dlouho po ní toužil? Vzal by roli ještě dnes? Jakou výstavu plánuje? A na co je nejvíce pyšný? A přiměla ho vážná nemoc přestat kouřit? Poslechněte si nás v Alex a host po 13. hodině.

0: Posíláme signál. Trutnov
1: nechal do všech základních a mateřských škol instalovat SOS tlačítka. Slouží k přivolání rychlé pomoci. Víc ve zprávách za 4 minuty.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Všechny základní a mateřské školy v Trutnově mají nově SOS tlačítka. V Hradci Králové bude odpoledne jednat rada města. Prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska budou jednat o využívání umělé inteligence ve školství. A dnes naměříme maximálně 13 stupňů, na horách 3. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Krásné dopoledne. V mateřských a základních školách v Trutnově je možné nově přivolat pomoc speciálními tlačítky. Mají modrou barvu a po jejich stisknutí dostane okamžitě upozornění městská policie a na místo vyšle hlídku. Systém 86 tlačítek je napojený na pult centrální ochrany, který strážníci obsluhují nepřetržitě. Oproti běžnému volání na tísňovou linku tak odpadá časová prodleva a strážníci přesně ví, kam vyjet, vysvětluje velitel městské policie Radek Svoboda.
2: Určitě nám jde o bezpečnost dětí. Reagovali jsme nejenom na události v posledních měsících, letech. Ruku v ruce s tím došlo i k proškolení strážníků, aby uměli okamžitě a efektivně zasáhnout na místě.
0: V Hradci Králové se v jednu hodinu odpoledne sejdou radní města. Zabývat se budou například ekonomickým vyhodnocením vyhlášek o místních poplatcích, závěrečným účtem města za loňský rok nebo plánovaným přesunem železničního mostu přes Labe a jeho proměnou na lávku pro pěší a cyklisty. Další body programu doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: Radní města budou na svém zasedání projednávat okolo stovky bodů, věnovat se budou například odpadovému hospodářství či soutěži na přeměnu koželužny. Zajímavým tématem bude také další posun v projektu rekonstrukce Benešovy třídy nebo přípravy dalšího ročníku programu Korenci, který má za cíl podpořit lokální ekonomiku.
0: V Bratislavě se scházejí prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska na druhé vrcholné schůzce takzvaného slavkovského formátu. Petr Pavel, Petr Pellegrini a Alexander van der Bellen budou diskutovat o zahraničně politických a bezpečnostních otázkách. Součástí summitu budou i prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. Podle prezidenta Pavla bude jedním z témat umělá inteligence.
4: Speciálním tématem bude jednání o tom, jak umělá inteligence a nové technologie přispívají vzdělávání, jakým způsobem ať už pozitivním nebo negativním mladou generaci. A tak jako loni budeme mít i prezentace studentů ze všech tří zemí se svými inovativními projekty.
0: Za Česko studenti uvedou tři. Jedním z nich jsou například brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Prezident Pavel poté společně se svým slovenským protějškem Pellegrinim zamíří do rumunské Bukurešti na summit států východního křídla NATO. Sport. Brněnští basketbalisté jsou posledními semifinalisty ligového play-off. V rozhodujícím sedmém zápase porazili Děčín 98-78. Brno nastoupí v boji o finále proti Pardubicím. Druhou dvojici tvoří mistrovský Nymburk a Opava. Počasí. Dnes bude většinou oblačno s ojedinělou možností přehánky. Odpoledne čekáme oblačnost proměnlivou a srážky místy nad 800 metry smíšené nebo sněhové. Teplotní maxima 10 až 13 stupňů, na horách 0 až 3. Vítr povane mírný severozápadní až západní, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a večer částečně zeslábne. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Až do 6. září počítejte s omezením v obci Dřevěnice na Jičínsku. Tamní silnice je až ke křižovatce se silnicí 1/16 kvůli opravám uzavřená. Objízdná trasa je značená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je tady další hodina dopoledního habaděje Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je Mezinárodní den sester a ošetřovatelek, takže milé sestřičky, ošetřovatelky, posíláme vám do nemocnici ordinací v celém kraji velký pozdrav a přání klidné směny. Připojí se za chvíli i děti, poté se podíváme na oblohu s meteorologem Jaroslavem Tučkem, abychom zjistili, jestli se ti ledoví muži dnes neberou až moc vážně. A pozor, v soutěži Věřte, nevěřte se dnes vypravíme na jeden náš krásný zámek a zahrajeme si přitom o kouzelné čtení od Alby, interaktivní mluvící samolepky se zvířátky. Jsou ideální na cesty, tak poslouchejte pozorně, ať tato parádní cena putuje právě k vám.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

nás meteorologové vydávali výstrahu před bouřkami a ty včerejší bouřky nám nejen v našem kraji připomněly, že počasí i v horách se s nikým moc nemazlí. Nejčastěji se blesky vyskytují právě v těch nejvyšších partiích i v Krkonoších a na to konto správa Národního parku vydala i video s mladým párem, který se na cestě k hřebenům raději včas otočil a vrátil se do bezpečí. Mají toto video na sociálních sítích. Krkonošský národní park můžete se také podívat. Někdy je prostě nejlepším hrdinstvím včasný ústup. Správci parku toto tvrdí i v tom videu. Pokud vás ale mraky přece jen doženou, tak máme raději zkusit co nejrychleji se běhnout alespoň pod hranici lesa, protože každý výškový metr směrem dolů se v té bouřce počítá. A když už není kam utéct, rozhodně se nemáme schovávat pod osamělý strom, což myslím, že je velmi známé. Raději si v nejbližším místě okolí dřepnout, třeba na batoh a počkat, až se to celé přežene. No pamatujme, hory tady budou i zítra, tak na sebe při výletech dávejte pozor.

0: Dnes je 12. května, svátek slaví první zmrzlý muž, a to Pankrácele. Připomínáme si i Mezinárodní den sester a ošetřovatelek. Ten je spojený s datem narození Florence Nightingaleové 12. května roku 1820. Byla to anglická ošetřovatelka šlechtického původu, která je považována za zakladatelku a průkopnici povolání všeobecné zdravotní sestry a také moderního ošetřovatelství. Tak přejeme všem sestřičkám, ať mají pěkný den. A teď už dostanou slovo i děti a redaktorka Tereza Brázdová.
1: Jaký je rozdíl mezi paní doktorkou a sestřičkou?
2: Že doktorka léčí a sestřička zas podává věci.
3: Jo, a jaký je ještě rozdíl, no, že jako třeba ta doktorka může jako pánovi rozšít koleno, aby udělal větší díru, aby mohla ošetřit, dá mu tam náplat, pak odvazu a pak ještě jednu odvazu na nohu jako smradlavou a pak jako ta sestřička podává ty náplasti a ty jako foukačky na kolena a jako zase nějaký náplasti. Prostě i veterinář může operovat kuřátka, oslíky, koně, veverky.
1: Musí být sestřičky na ty pacienty hodné?
4: Jo.
1: Proč?
3: Aby tu bolest nehoušeli.
1: A jak se někdo stane tou sestřičkou?
3: Třeba když uvidí někoho zraněného, tak třeba udělá, já bych mu mohla pomoct, tak mu odváže nohu a odvezu do nemocnice a tak se stane sestrou.
5: A takhle to vidíme my.

Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a Policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Faktorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Od soboty poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koleto v Artyni, volejte studio a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ano, jdeme zjistit detaily k tomu dnešnímu počasí v Královéhradeckém kraji. Meteorolog Jaroslav Tuček už je s námi. Krásné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: No ráno mi utkvělo s Jakubem, jak jste mluvil, nemrzlo u nás. To mě pobavilo, jak jste se u toho zasmáli. Pár minut na to se totiž na sociálních sítích, na těch vašich stránkách, objevily fotografie i z Churáňova, kde jsou květiny, rostliny všechny obalené námrazou. Tak možná nejeden východoček si řekl ještě, že nejsme v takových polohách. Jahody Jakuba by přežily, moje rajčata. A rajčata mnoha dalších také nejsou naštěstí obalené, ale je otázkou, jestli nám to přes ty zmrzlé vydrží i nadále. Co je před námi?
2: No tak teoreticky by mohlo dneska konkrétně před námi, hlavně teda odpoledne bude proměnlivá oblačnost tím, že se místy budou vyskytovat nějaké přehánky, nad 800 metrů ty srážky budou přecházet do smíšených anebo do sněhových srážek. No a maximální teploty dneska 10 až 13 stupňů, na horách 0 až 3 a vítr ten bude foukat a fouká od severozápadu až západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V průběhu odpoledne se budou objevovat i nárazy, které budou kolem 15 metrů za sekundu, což je 55 kilometrů za hodinu. Večer potom vítr bude částečně slábnout. No co se týká rozptylových podmínek, ty jsou velmi dobré a bio to máme na jedničce, mírná zátěž.
1: Zítra bude to v tomto duchu pokračovat s těmi zmrzlíky nebo už nějaký výhled mírnějšího oteplení tam máte?
2: No, to bude takový to jedno oteplení a to už se pak bude držet až do konce týdne de facto. Takže od zítra ty teploty budou v maximech zhruba podobné až do neděle. V noci tam očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu s tím, že v průběhu noci se přechodně může vyjasnit i obloha, zase jenom přechodné je, zase pak trošku oblačnost se objeví. Výjimečně se může objevit nějaká přehánka s tím, že kdo by se pohyboval v noci na horách, tak musí počítat, že ty srážky tam budou četnější a nad 700 metrů budou sněhové. 4 až 1 taková budou minima s tím, že je tu možnost přízemních mrazíků tam, kde by přestalo v noci úplně foukat, nicméně by měl foukat v noci vítr a to od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. A zítra přes den hodně oblačnosti, oblačno je zataženo, tady v těch nižších polohách pouze ojediněle, na horách místy se budou vyskytovat přehánky, maximální teploty 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8 a vítr od západu až jihozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Takže do neděle 12 až 15, kam jste nám schovali to sluníčko a ty dvacítky, ty teploty, ty si šetříme? Až na ten další. No tak vydržíme. Víme, co očekávat. Jaroslav Tuček nabídl aktuální předpovědi. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den přeji, naslyšenou.

0: Valdemar Matuška, v Maději Českého rozhlasu Hradec Králové dospívali, je tady čas na naši dopolední hru Věřte, nevěřte, ve které si dnes zahrajeme o kouzelné čtení od Alby. Jsou tam zvířátka, interaktivní mluvící samolepky, takže krásná hra, ať už budete na cestách, nebo budete hlídat děti, vnoučata, může se hodit. Je tady dopolední soutěž, pojďte zkusit štěstí.
1: Věřte, nevěřte.
0: V posledních dnech jste i od nás slyšeli novinky o vlcích na Broumovsku. Vědci tam totiž sledují dva jedince s telemetrickými obojky a zjišťují, kudy se toulají. Je to téma, které budí emoce, ale v máji, v květnu bychom neměli zapomínat ani na romantiku. Jsou mezi vámi i tací, kteří před lety například protancovali noc v Opočně a za svítání šli pěšky domů do Dobrušky. A co to má společného s těmi vlky? No právě k tamnímu zámeckému areálu v Opočně se váže moje dnešní soutěžní otázka tvrzení, takže schválně tvrdím, že nedávno byl přímo v zámeckém areálu v Opočně spatřen vlk skvrnitý. Nezdržel se tam dlouho, byl plachý, bylo to v noci, ale zpráva zámku to ví díky kamerám, které tam jsou. Takže vlk skvrnitý v areálu opočenského zámku, je to možné?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tady Věřte, nevěřte, kdo se dovolal. Krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne, dovolala se Jitka Sopočná.
0: Sopočná, přímo.
2: Tak jsem teda neslyšel, že by tady byl skvrnitý.
0: Neslyšel, a znáte to tam, areál opočenského zámku?
2: Já to znám, ale opravdu se mi to nějak nezdá s tím vlkem.
0: A co tam je v tom areálu, tak řekněte, určitě je to vaše oblíbené místo, když to máte kousíček, je to krásně udržovaný prostor, vidíte.
2: Jako máte na mysli ten park?
0: Park, ano, ano, ano.
2: No, tak je to tam pěkný.
0: Je to tam pěkný.
2: Ten altán je tam zrenovovaný.
0: Takže můžeme pozvat.
2: Já jsem tam už jako za mladá s kočárkem.
0: Takže nejedna historka možná se k tomu místu váže i v té vaší paměti. No to, že jste neslyšela o vlku, neznamená, že tam nebyl, paní Jitko, ale uvidíme, jak to celé dopadne. Mějte se krásně a hezký den do Opočna. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.
0: A máme tady dalšího z vás. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Růžena.
0: Ano.
3: Děkuju, že jsem se dovolala a já asi vám nebudu věřit a paní Jitce věřit budu. Takže jako by nevěřit.
0: Paní Jitka, že to tam má prozkoumané, nic neslyšela, nevěděla, takže si myslíte, že tím, že je tam rodačka, že to bude. A vy to znáte, to místo, paní Růženo?
3: Moc ne, neznám.
0: Moc ne. Možná bude příležitost. A potkat vlka byste chtěla? Chtěla byste potkat vlka?
3: No, na dálku jo, na dálku bych ho chtěla potkat, ale aby to bylo bezpečné.
0: Člověk z toho má respekt, vidíte. No ale to, co chodí zoologové a i správci Krkonošského parku, tak říkají, je, kdybyste potkali vlka, to by bylo takové štěstí, protože vlci jsou spíš bojácní a oni utečou daleko dřív, než bychom utekli my. Takže by to byla velká náhoda ho vidět. Vy jste chtěla něco doplnit, ale ještě?
3: No, jenom, že to vlk skvrnitý, děkuju za tu soutěž, protože alespoň si zkusím zjistit, jaké druhy vlků, jaké rasy vlků jsou schválně.
0: No dobře, Tak zjišťujte. Uvidíme. Mějte se krásně, naschledanou. A do třetice ještě někdo z vás příležitost tady v dopolední Věřte, nevěřte, kdo se dovolal, dobrý den.
4: Tady Standa a já vám budu věřit.
0: Věří pan Standa, vlk skvrnitý. Ano. Znáte to tam, to místo, pane Stando?
4: Byl jsem tam, už to je hodně let, já jsem hodně od Jičína.
0: A kde to máte nejraději? Takže to Jičínsko, tam byste nás pozval Jičínsko, do nějaké lokality?
4: Jičínsko, České ráje a tam chodím.
0: Tam to máte nejraději. Tak dobře, děkujeme i za vaše zavolání a mějte se moc krásně. Naschledanou. Další z vás máte ještě šanci tady se k tvrzení vyjádřit. Máme tady dvakrát ne, jednou ano, tak uvidíme, jak to celé rozuzlení dopadne. Máte na to dvě písničky a nabízíme e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Naším hostem po 10. hodině bude písničkář Michal Horák. Povídat si budeme o jeho novém albu Jsem asi boomer, originálních nápadech, vztahu k východním Čechám, ale i plánovaném největším podzimním koncertu ve Fóru Karlín. Po 11. hodině pak nás navštíví prezidentka společnosti Petrov Zuzana Ceralová-Petrofová. Dozvíte se, jaké to je pokračovat v rodinné tradici, založené v roce 1864, ale i o současném postavení ženy ve společnosti.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. V dnešní soutěži jsem tvrdila, že nedávno byl v zámeckém areálu v Opočně spatřen vlk skvrnitý. Nezdržel se dlouho, byl plachý, bylo to v noci. Zpráva zámku to ví jen díky kamerám, které tam jsou. Desítky z vás ještě reagovali, ať už jste volali nebo psali. Paní Pavlína říkala, že nedávno byli i na Šumavě a z vyhlídky viděli 11 vlků dohromady, že to bylo strašidelné jak vily, ale ten zážitek opravdu nezapomenutelný. Paní Blanka píše, že dnes tvrzení věří. Pan Láďa ten říkal, proč by se tam vlk nemohl zatoulat, i když ten název se mu příliš nepozdával. Paní Stáňa píše, dobrý den, nevěřím. Vlk skvrnitý možná ani neexistuje. Máme 10 oveček, stále se bojíme, aby nás nenavštívil. Dobroumova to máme kousek. Paní Monika, dnes nevěřím, podle mě to mohlo být jiné zvířátko, znám třeba mloka. Nevím, jestli byl vidět vlk v Opočně, ale postřehla jsem, že se nám vlk pohybuje kolem Dlouhopolska, kousek od nás, dáváte zprávy. Paní Jana, nevěřím, myslím, že vlk skvrnitý není, ale i tak vím, že vlk je plachý a tam by nešel. Měla jsem štěstí a vlka jsem zahlédla a bylo to v Krkonoších, všechny zdraví. Paní Jana, pan Patrik také nevěří, přidává krásnou noční fotografii z Červeného kostelce. Děkujeme. No a třeba ještě reakce od pana Tomáše. Krásný den všem z Radče. Počasí nádherné u nás. I sluníčko svítí, housátka, slepičky na dvorku běhají. Zkrátka krásný den a nevěřím, vlk skvrnitý neexistuje. Možná tak v nějaké pohádce. Zdraví Tomča z Radče. Máte pravdu. Ten název byl vymyšlený. Vlk skvrnitý neexistuje. To jsem jen spojila dva zvířecí hrdiny dohromady. No a výhru od nás dnes dostane pan Michal, kterého napadlo ještě jedno zvíře, které jsem tedy neměla na mysli, ale pan Michal píše, kdyby šlo o hyenu skvrnitou, pak bych si dokázal představit, že si udělala večerní výlet z Královédvorského safari parku, ale šlo by čistě o bujnou fantazii, ale o vlku skvrnitém jsem ještě neuvažoval ani v té fantazii, takže nevěřím. Pěkný den, Michal. Pane Michale, gratulujeme k výhře. No a já, jak možná tušíte, jsem měla na mysli toho mloka, se kterým jsem to propojila, protože ta zpráva o vzácném nájemníkovi v Opočně je částečně pravdivá. Jen to není ten vlk, ale mlok skvrnitý. Tento černožlutý krasavec byl v zámeckém parku skutečně spatřen a jeho nález zoology nadchl, protože mlok je takzvaný bioindikátor, že je jenom tam, kde je opravdu čistá příroda a zdravá voda. Takže někdo sleduje vlky na Broumovsku, v Krkonoších, další pak zámeckého draka, řekněme, v podobě vzácného mloka. Zdravíme do Opočna.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

snad se stát. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč

Starostové obcí jednali se zástupci ředitelství silnic a dálnic a stavebních firem o dopadech stavby dálnice D35. To je jedno z témat, které otevřeme v našich dalších zprávách. No a po nich otevřeme i radioporadnu, jak jste zvyklí, zaměřenou tentokrát na kolena. Doktor Pavel Holeka u nás bude, řekne víc k nedávné unikátní operaci ve fakultní nemocnici Hradec Králové a určitě se pak budete moci poradit ohledně zákroků a pomoci od bolavých kolen.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Starostové obcí jednali se zástupci ŘSD a stavebních firem o dopadech stavby dálnice D35. Včelstva přečkala zimu výrazně lépe než o rok dříve. Dva vyloučení fotbalisté Slávie jsou v předběžné nominaci české reprezentace na světový šampionát. A dnes bude většinou oblačno, na horách zasněží. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Pěkné dopoledne. Obce u rozestavěného úseku D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi mají obavy z dopadů stavby dálnice. Vadí jim hlavně komplikace spojené s objízdnými trasami a zvýšenou dopravou. Starostové proto večer jednali se zástupci ředitelství silnic a dálnic i stavebních firem a představili jim své připomínky.
3: Sedá si ta silnice, je to rozpraskané, poklopy od kanalizací, ty má vystouplé. Druhá věc, to jsou nemovitosti podél komunikace, kde může docházet i ke škodám na majetku občanů.
4: Dobrá voda u Hořic už má zkušenosti s nedávnými objížďkami v souvislosti s navazujícím úsekem a nezávislá starostka Jana Němečková podotýká, že totéž čeká obec v dalších téměř třech letech znovu. Podle mluvčí stavební firmy Štrabak Edity Novotné pomáhají podobné schůzky řadě problémů předejít.
5: Slyšíme napřímo obavy zástupců regionu a můžeme díky tomu připravit kvalitní návrh opatření.
4: Jednání starostů s investorem a stavebními firmami budou pokračovat. Stavba dálnice z Hořic do Úlibic už ale začala a hotovo má být za necelé tři roky. Z Hořic Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
1: Po rekordních úhynek z předchozí zimy přečkala tu uplynulou tuzemská včelstva lépe. Zimní úhyny klesly na 11%, což je návrat k obvyklým číslům. Vyplývá to z dat mezinárodního projektu, na kterém se podílejí přírodovědci Olomoucké univerzity Palackého. Objevily se ale i lokální extrémní úhyny, říká biochemik Jiří Danihilík.
6: V letošním roce jsme zaznamenali extrémní úhyny hlavně na Jesenicku, kde ty úhyny se přiblížily i 50%. Podobnou situaci vidíme třeba i na Karlovarsku, v některých částech jižní Moravy. V tom loňském roce tam šlo hlavně o varoázu. Tady si tím zatím nejsme úplně jistí, takže ponoříme se trošku hlouběji do dat a provedeme i detailnější analýzu.
1: Obyvatelé Malé Úpy v Krkonoších se dnes mohou setkat se šermířem Jiřím Beranem, který na olympiádě v Paříži vybojoval bronzovou medaili. Chalupář z pomezních Bud si bude se zájemci povídat o sportu a životě na horách. Plánuje také předvést ukázku šermování a příchozí budou mít možnost si tento sport vyzkoušet. Setkání začne v 19 hodin v hotelu Hořec. Sport. Předběžné širší nominaci české reprezentace na fotbalové mistrovství světa jsou i slávisté David Douděra a Tomáš Korý. Oba přitom v sobotním ligovém derby se Spartou, které se kvůli výtržnostem fanoušků nedohrálo, dostali červené karty a klub je následně vyloučil z A týmu za opakované prohřešky. V české nominaci pro světový šampionát je zatím 54 hráčů, do Spojených států, Kanady a Mexika jich poletí 26.
2: Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačnost s ojedinělou možností přeháněk, odpoledne čekáme oblačnost proměnlivou a srážky místy nad 800 metry smíšené nebo sněhové. Teplotní maxima 10 až 13 stupňů, na horách 0 až 3, vítr povane mírný severozápadní až západní, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a večer částečně se slábne a biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Novém Hradci Králové dejte pozor v ulici k Byřičce. Záchranáři tam zasahují u nehody motorky.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: V Ručičky hodinek se nám přehouply přes 11. Začíná 3. hodina dopoledního Habaděje a v ní naše radioporadna. Dnes se přitom zaměříme na něco, co nás drží na nohou, ale dokáže nás také pěkně potrápit, na naše kolena. Možná to znáte, stačí jeden dřep na zahradě, prudší pohyb při sportu nebo je na cesta ze schodu a ozve se bolest, která člověka zastaví v rozletu. Kdy ještě pomůže cvičení a kdy už je potřeba pomoc chirurga? Na to se dnes zeptáme doktora Pavla Holeky z chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Budeme si povídat o moderní léčbě menisků a vazů, ale taky o jednom medicínském zázraku, který se našim lékařům tady v Hradci povedl. Nenechte si to ujít, začínáme za 8 minut.
2: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Dobré dopoledne, přeje Pavla Kindernajová. V dnešní radioporadně se zaměříme na kolena. Když bolí koleno, poznáme to při každém kroku, při cestě ze schodu, při práci na zahradě, při sportu i při obyčejném vstávání ze židle. Dnes si tedy řekneme, kdy kolenu pomůže rehabilitace, kdy operace a co jsou nejnovější možnosti současné medicíny. Ale začneme mimořádným zákrokem z fakultní nemocnice Hradec Králové, kdy tým lékařů u jednoho pacienta současně transplantoval oba menisky a rekonstruoval přední křížový vaz pomocí dárcovských štěpů. Ve studiu už vítám doktora Pavla Holeku, který zákrok vedl. Pane doktore, vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Tak proč byl tento výkon tak výjimečný a co se vlastně v tom koleni muselo nahrazovat?
2: Ten výkon byl výjimečný svou podstatou, jelikož historicky z pramenů nám dostupných kolegové vlastně na celém světě nahrazovali pouze jeden menisek. My jsme měli tu možnost díky pacientovi s touhletou specifickou diagnózou se vlastně podílet, respektive nahradit mu oba menisky na tom koleni a ještě zrekonstruovat přední skřížený vaz, který on měl také nefunkční.
1: Mm-hmm. No je to určitě něco mimořádného, jen teď, co je to ten meniskus? Možná laik si vůbec nepředstaví, možná ho napadne, když to bolí, tak mi tam odebírají nějakou tu tekutinu, to je zřejmé, ale co to, jak to vypadá, ten meniskus?
2: Menisek, to je taková poloměsíčitá tkáň, takový polštář v koleni, který v podstatě brání přímému kontaktu kosti stehení s tou kostí holení, v podstatě dělá takový jakoby polštář, takový odlehčení těch kostí.
1: Potřebujeme ho zkrátka k životu, jinak to bolí.
2: Potřebujeme oba, ano.
1: Oba. Oba potřebujeme ideálně. No a proč se to nedělá, takováto operace běžně?
2: Tento výkon a obecně ty transplantační výkony na těch meniscích jsou relativně technicky náročné a hraje tam roli řada aspektů. Jednak a to asi hlavně dokonalá diagnostika vlastně před tím zákrokem, jelikož se dělají vlastně totální náhrady, ale nebo i segmentální, což znamená částečné náhrady, protože jak jsme zmiňovali před chvilkou, ten menisek v tom koleni má roli jednak polštáře, takový ten jako tlumič, ale dále má vliv i na stabilitu toho kloubu samotného. A díky té technické náročnosti bych řekl, že to není úplně výkon, který lze provádět na všech pracovištích a na denní bázi.
1: A myslíte si, že ti, co nás teď poslouchají, že jsou mezi nimi tací, kteří by třeba takový zákrok potřebovali?
2: Rozhodně, určitě ano, těch pacientů to indikační kritérium je relativně široké a ta věková skupina těch pacientů je také relativně široká.
1: Ty štěpy, které jste použili, jestli se nepletu, byly od zemřelého dárce?
2: Přesně tak. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové máme možnost využívat štěpů z tkáňové banky, jak štěpů na menisk, kostní štěpů, šlachových štěpů, což je obrovská výhoda.
1: Dá se říct, že tento výkon otevírá nové možnosti pro pacienty, kteří mají velmi rozsáhlé poškození kolene?
2: Teď jste to řekla přesně, tento výkon je opravdu jednou z možností vlastně zachování toho kolena jako takového, abychom předešli rozvoji těch artrotických neboli degenerativních změn a ten pacient mohl těšit z toho, že má koleno vlastní.
1: Víte, jak je na tom pacient teď? Jestli se to všechno povedlo, štěpy se dobře hojí?
2: Ano, musím zaťukat pacienta, samozřejmě sledujeme spolu s dalšími, které jsme odtransplantovali. Pacient se hojí dobře, což je vlastně jako nejen náš podíl, ale teďka hlavně podíl rehabilitace, která probíhá řízeně a to je další úskalí vlastně tady toho výkonu, kdy my musíme být relativně pevně spjati s tou fyzioterapií, protože tam ta fyzioterapie není obvyklá jako po klasické, třeba náhradě předního skříženého vazu.
1: Více cvičí nebo méně?
2: Jinak zatěžuje. Musí to být přesně dávkované a ty týden po týdnu se jde a vlastně tak komunikace mezi námi a tou fyzioterapií je v podstatě relativně frekventovaná.
1: No zní to jako velmi individuální péče, zaměřená na jednoho pacienta, přitom možná tisíce jsou, kteří by to potřebovali.
2: V tomto případě, vlastně víceméně v každém případě, je potřeba ty pacienty si dohlídávat individuálně, proto vlastně každý ten operatér má tu skupinu těch svých pacientů a v tomto případě je to opravdu specifické i vůči tomu specifickému výkonu.
1: No, děkujeme za ty novinky a za ty dobré zprávy, které se budou šířit určitě napříč Královéhradeckém kraji. Koleno bolí spoustu lidí z různých důvodů, ať už je to po úrazu při sportu, kvůli menisku, který jsme zmiňovali, vazům nebo opotřebení. Tak teď nabídneme posluchačům i telefonní kontakt a mail. Pokud by se chtěli poradit, zeptat, Pavel Holeka je tady k dispozici 726 3x46, případně dotazy směřujte na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi. Nabízíme radioporadnu, ve které jsme se dnes s doktorem Pavlem Holekou z fakultní nemocnice Hradec Králové zaměřili na kolena a vy už reagujete, takže vítáme prvního volajícího. Dobrý den.
1: Já vás zdravím, tady je pan Josef z Podkrkonoší a já zdravím i pana doktora. Chtěl bych se jenom optat.
2: Dobrý den.
0: Povídejte.
1: Dobrý den. Pane doktore, v loni v červnu mě operovali levý koleno, mám tam totální protézu. A jediná věc, která je jinak, to celkem jde, ale když jdu ze schodu, tak když jdu dolů s tou nemocnou nebo tím tou novou, tak to jde v pořád.

0: trošku, ale když si pak odlehčím pravou, když jdu pravou a odlehčím tohle, tak jak ji skrčím, tak je to táhne tady vepředu a bolí ten předek jako.
1: Uhum. Tak co s tím, jak si ulehčit, ulevit?
0: No, co s tím, jestli máme ještě
2: no, dobrý
1: rehabilitovat.
2: Den.
1: Ano, zkusíme.
2: Určitě, ano. Dobrý den, jak to tak popisujete. Po náhradě toho kolena jako takového je ta rehabilitace a to bude asi ta cesta, kterou bych vám tak jako po telefonu doporučil, protože pokud vás to bolí nad tím kolenem, tak to většinou bývá svalového charakteru a tam dobře funguje, jestli máte možnost jezdit na kole, posilovat ty okolní svaly, aby pomáhali tomu kloubu jako takovému a ten pohyb by se pak měl stát plynulejším.
1: Takže zkrátka sportovat a nějak to svalstvo tam posílit. Ten sport všeobecně ještě než začne ta výraznější bolestivost je důležitý?
2: Určitě. Pohybová aktivita u všech těch kloubů, dominantně zátěžových, koleno, kyčel, kotník, je velmi důležitá a pak ten kloub i po těch operačních řešeních případných z toho nadále těží.
1: Máme tady další telefonát, můžete se ptát, ale prosím zeslabte rádio, ať se slyšíme a nepíská nám to tam. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchačka ze Dvora. Já bych se chtěla pana doktora optat. Já jsem 29. ledna byla na operaci s pravým kolenem a bolí mě takhle ten venkovní ten, a když jdu jako ze schodů, jak říkal pán, tak mě ta noha nechce se pořádně ohejbat a přitom jsem měla těch 90 stupňů.
2: Dobrý den. Určitě je dobré tohle zkonzultovat se svým operatérem. Tam každé to koleno, každý ten kloub reaguje samozřejmě individuálně. Někdo má ten návrat do toho běžného života rychlejší, někdo pomalejší, ale zpravidla je dobré tady to pak sdělit na nějaké té pravidelné kontrole tomu panu doktoru, který vás operoval a on pak vyhodnotí, případně napíše nějakou cílenou rehabilitaci, tak aby se vám ulevilo.
1: Máme tady další dotaz, který je písemný. Pan Jiří se ptá, jestli pomáhají injekce kyseliny hyaluronové nebo krevní plazmy proti bolesti.
2: Ano, to je současný trend v léčbě těch degenerativních onemocnění kloubů. Pokud ten pacient má vhodnou indikaci, zde je poměrně široké pole a má to klinicky velmi dobrý a dlouhodobý efekt, ano.
1: Vraťme se k menisku. Jak člověk pozná, že může mít poškozený meniskus?
2: Obvykle ten pacient, vlastně ten člověk pozná takové obtěžující bolesti v tom koleni, spíše tlakového charakteru. Někteří pacienti chodí s takovým jako přeskokem uvnitř toho kloubu a pak samozřejmě, pokud ten menisek už vlastně podráždí tu chrupavku, tak přichází do ordinací s výpadky uvnitř toho kloubu.
1: Takže bolest, otoky, lupání, přeskakování, přesně pocit, tak, že se to zasekne. Kdy se poškozený meniskus dá léčit bez operace?
2: No, těch diagnóz, kdy se dá léčit poškozený menisek bez operace je relativně málo. Většinou, nebo v současné době už nějakou chvíli trend ty menisky rekonstruovat, čili nedávat je pryč, ale sešít tak, aby to koleno mělo tu možnost vlastně se bránit vůči tomu potřebení té chrupavky, ale těch diagnóz je opravdu relativně málo.
1: Týká se to nějaké věkové skupiny, generace, nebo už máte zkušenosti, že chodí i mladší pacienti?
2: Chodí mladší pacienti, samozřejmě vzhledem k tomu jakoby větší fyzické aktivitě, tak těch pacientů, nebo respektive to spektrum těch pacientů je relativně široké a jak jsem zmiňoval na začátku, důležitá je dobrá diagnostika, abychom tomu pacientovi mohli pak nastavit ideální léčbu.
1: Určitě mnohé napadne, že je tady možnost artroskopie a potom je ten chirurgický zákrok, takže těch možností je vícero?
2: Těch možností je samozřejmě vícero. Pokud je tam poranění menisku, chrupavky a vazu, tak obvykle ta artroskopická operační technika přichází v úvahu. Je potřeba zhodnotit i stupeň rozvoje nebo stupeň artrozy těch degenerativních změn, či u těch pacientů ve vyšším věku, pokud je ta artroza vyššího stupně, tak tak pak ten artroskopický výkon je v podstatě jenom může být pouze překlenující k výkonu náhrady toho kloubu.
1: Co se může stát s kolenem, když menisek chybí nebo je dlouhodobě výrazně poškozený?
2: Pokud menisek chybí, tak tam dochází k akceleraci těch degenerativních změn, takového toho opotřebování toho kloubu, a u těch mladších pacientů ten menisek má samozřejmě vliv i na stabilitu toho kloubu. Proto my v rámci fakultní nemocnice razíme ten trend toho těch náhrad těch menisků, jelikož to má vliv protektivní ochrany pro ten kloub.
1: Doplnil doktor Pavel Holeka. No, pokud máte vy posluchači za sebou artroskopii, čekáte na operaci menisku nebo vás koleno bolí při dřepu delší chůzi, můžete se pana doktora Pavla Holeky dál ptát.
4: Chcete se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora?
5: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
6: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
7: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Ládou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Maňurou.
8: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
9: A taky vaření s Habadějem v přímém přenosu.
10: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
11: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
12: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě

0: chápu smrti, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu.
1: Posloucháte Radio poradnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Doktor Pavel Holeka z fakultní nemocnice Hradec Králové je naším dnešním hostem a mluvíme o bolestivosti kolen a také o možné pomoci. A máme tady dalšího z vás, můžete se ptát. Dobrý den.
2: Už můžu, dobrý den.
1: Ano.
3: Dobrý den.
2: Já moc zdravím vás i pana doktora. Chci říct, že na fakultku nedám dopustit. Je to zlatí lidi. V loni jsem byla operovaná na koleno levý. Dopadlo to výborně, krásně, velký dík. A teď mě kratší ta noha. Já jsem byla, operoval mě docent Kučera. Všechny mě papíry vdělal všecko, že mám i s tím kolenem jak najrychleji. Já od nového roku chodím prostě 28. ledna, už jsem měla vidět, jak mě dopadne ta operace. Mě nic na kartotéce neřeknu, nechtějí vůbec mě objednat k panu docentovi a já už nemůžu chodit, já cvičím. Ta noha operovaná je bezvadná, po schodách chodím nahoru.
1: A druhá noha začala trápit a zlobit.
2: A ta druhá kratší, a kratší ho hodně, šíleně mě bolí, tu za chvíli nemůžu stát.
1: Tak to je nám líto, to je nám líto, pan doktor se pokusí zareagovat, jaké by bylo možnosti.
2: Docentovi, mám předoperační papíry, mě vdělal.
1: Zkusíme, držte se.
2: Nijak tam nepustí. Děkuji.
1: Držte se, naschledanou. Pane doktore, co poradit, co říct na toto, když se paní posluchačka nemůže dostat k panu doktorovi?
3: Asi bych doporučil vytrvat a na tu kartotéku se ještě zajít a já myslím, že oni určitě vyjdou vstříc.
1: Jestli je předoperační vyšetření a všechno, tak držíme rozhodně palce. Jdeme dál. Přední křížový vaz, to je také velké téma. Lidé si ho často spojují se sportovními úrazy. Jak k jeho přetržení nejčastěji dochází?
3: Často to bývá opravdu v rámci nějakého sportu při rotačních mechanismech anebo hyperextenční, že se to koleno prolomí na jednu stranu s tím, že teda většinou ten pacient toto pozná. V tom kloubu se objeví zpravidla otok, protože to je jedna z nejprokrvenějších částí toho kolena a víceméně pak následně hnedka vyhledává lékaře.
1: Takže je to zkrátka něco, co se bez lékaře neodejde. Jste v radioporadně, vítejte, můžete se ptát.
4: No, mám kamaráda, jenom jsem chtěl...
1: Já se omlouvám, strašně špatný signál máte. Něco nám tam lupe. Zkuste udělat 3 kroky stranou, protože jinak vás vůbec neuslyšíme. Haló, slyšíme se. Je to špatné. No, je to špatné. Zkuste zavolat zase za chvíli a zkuste přejít úplně na nějaké jiné místo ideálně.
4: Teďka už to je lepší.
1: No, zkuste položit stručný dotaz, jestli budeme rozumět.
4: No, já jsem, mám kamaráda, který má operovaný obě kolena, pořídil si elektrokolo, já jsem ho nechal cvist, teda nazvím, nechal jsem mu postavit úplně stejný, no a rehabilituje na tom a je to prostě úžasný.
1: Je to úžasné, tak rozuměli jsme, elektrokolo po operaci, úžasné, takže je to tip od vás a pan doktor tady spokojeně pokyvuje, takže asi můžeme doporučit ostatním.
3: No rozhodně, já si myslím, že elektrokolo je úžasná věc ve smyslu toho, že ti pacienti, kteří tak jako byli nerozhodní na to kolo sednout, tak to elektrokolo jim dodá určitou, řekněme, jistotu, že došlápnou, dojedou domů a dostanou se hlavně na místa, která by se na běžném kole třeba nebyli schopni vyšlápnout ten kopec, takže určitě dobře.
1: A je to posilování těch svalů, o
3: přesně
1: kterém
3: tak
1: jsme mluvili. Vítejte v radioporadně. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já mám jenom takový skromný dotaz. Jak dlouho se čeká na operaci kolene?
3: Dobrý den.
1: A co konkrétně možná? Jestli je to nějaká náhrada nebo meniskus?
5: Náhrada. Já mám hotový pravý koleno a teď čekám na levý. A shodou okolností v květnu teď, jsou to 3 roky, co jsem prodělal vyšetření a doporučení na operaci.
1: A čekáte 3 roky. No je to velké téma, pane doktore, jak byste reagoval, protože ty pořadníky se zdají být nekonečné, to je pravda.
3: Ty pořadníky náhradníky jsou individuální, každá ta instituce, ta nemocnice to má trošinku jinak, jo, čili v případě zkusit zase jako podívat se, obvolat různá zařízení, ty pořadníky bohužel vyplývají prostě z potřeby těch náhrad, kterých samozřejmě roste toto číslo, čili ty 3 roky tak jako v průběhu v rámci té České republiky bohužel jsou standardní.
1: Jsou standardní. Já jsem slyšela, že někteří pacienti to dělají tak, že se zapíší do několika pořadníků v několika nemocnicích a pak čekají, kde to je nejrychlejší. Je to možné?
3: I to je varianta, no.
1: Ne, pro vás ideální možná.
3: Tak to je otázka. Bohužel ty pořadníky jsou dlouhé.

0: 11:39 minut je před námi poslední dnešní vstup radioporadny, ve které jsme se zaměřili na kolena s panem doktorem Pavlem Holekou z fakultní nemocnice Hradec Králové a je tady velký zájem, takže další telefonát, vítejte a můžete se ptát, dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem se chtěla prosím vás zeptat, na konci února jsem si na lyžích udělala úraz, kdy mě v koleně prasklo, byla to obrovská bolest, už jsem dál nemohla doližovat a to koleno mě neustále bolí. Byla jsem teďka na konzultaci u ortopeda, který mi řekl, že to je podezření na prasklý nížší a vnitřní meniskus. Mm-hmm. Chtěla jsem se jenom zeptat, zdali třeba i v tomto případě by byla možná transplantace toho menisku, prostě jak to řešit, je mě 58 let, takže nevíme do jaké věkové skupiny tyto operace můžou dělat a na koho se obrátit, kde tyto zákroky dělají. Jsem ze Dvora Králov nad Labem.
0: Děkujeme za dotaz. No to je možná ta unikátní operace, o které jsme na začátku mluvili. To by se týkalo paní posluchačky.
2: Dobrý den. Tak principiálně nejdříve je potřeba zjistit, jak moc poškozený ten menisek je a určitě jakoby předřadit eventuálně záchranu toho stávajícího menisku, který máte v koleni a to je podle typu toho prasknutí, když to zjednoduším. Jo? Pokud by tam byl velký defekt toho menisku, tak se dá udělat samozřejmě náhrada toho menisku. Věková skupina je v podstatě do 62, 63 let. Tam to omezení spíš nám trochu jakoby indikuje ten rozsah degenerativních změn, čili artróza toho kloubu, pokud tam není čtyřka, což vzhledem k tomu, že lyžujete, bych asi nepředpokládal. Dál, což je dobře. A ty výkony my provádíme ve fakultní nemocnici na traumatologii, na úrazové chirurgii, čili pokud byste chtěla konzultaci, tak můžete klidně touto cestou.
0: No, tady se dáváte k dispozici, ale říkali jsme, ortopedů je málo a těch výkonů by bylo potřeba daleko víc. Toho se týká i další dotaz. Dobrý den, je mi 31. A v 27 letech jsem začala mít problém s levým kolenem a meniskem. Při dalším necvičení mám hrozné bolesti nebo příchůzi z kopce v horách. Kde v Hradci můžu navštívit ortopeda specialistu, který by se mi zodpovědně věnoval a nabírá? Jsem mladá, chci chodit do hor, chci sportovat, crossfit, ale jsem takto omezena už 4 roky. Ortopedy v Brně mi koleno nikdy nerengovali. Pomohli jen tape.

0: Kačka ví vlastně přesnou diagnózu, že je to tam prasklé ty menisky, tak dostane se k vám bez doporučení, že zavolá do fakultní nemocnice a řekne chci k Pavlu Holekovi?
1: Takhle to asi stačí, protože já si ty pacienty vyspovídám a pak se vlastně nějak se sumíruje ta vyšetření, která už ten pacient má a podle toho se buď nějaká další doplní a to už si pak všecko vedeme v naší režii a pak už vlastně ten pacient postupuje krůček po krůčku.
0: Vy jste velmi zkušený chirurg i co se týče sportovců, proto možná i volají posluchači, že to o vás je všeobecně známo, že pomáháte i lidem, kteří jsou velmi aktivní a povídali jsme si přes písničku, že vlastně mnozí jsme smutní z toho, jak dlouhé jsou ty pořadníky, ale když to srovnáme s tou situací ve světě, tak Česká republika je na vynikající úrovni a je to daleko rychlejší než například v Americe nebo v Kanadě. Můžeme to srovnat?
1: Můžeme, s tím absolutně souhlasím. Ty čekací doby v té České republice jsou relativně v porovnání se zahraničím a konkrétně Kanada, Amerika, ještě relativně krátké. Tam, než se ten pacient dostane ke specialistovi vůbec na vyšetření, tak to trvá 6-8 měsíců.
0: Jenom vyšetření. A zákrok to bude několika letá záležitost delší než u nás. Je tady navíc ta medicínská turistika, kdy k nám jezdí lidé, já nevím, Omán, Katar a tak dále. Jenom je otázkou teď, co na to budou říkat naši posluchači, kteří čekají a my jim řekneme, no a pak jsou tady ti turisté ze zahraničí, dostávají přednost?
1: Ne, samozřejmě nějak jako zásadně se nepreferují, tam jsou nějaké pořadníky a podle toho se postupuje.
0: Na závěr, pane doktore, co kolenům v běžném životě nejvíc škodí a co jim naopak prospívá? Můžeme dát nějaká doporučení?
1: Co jim prospívá je zřejmé, což je zdravý pohyb, zdravý životní styl a jako rozumná fyzická aktivita a z toho plyne i to, co jim nejvíce škodí a to je řekněme větší zátěž těch kloubů váhou a
0: obezita, tedy obezita, škodlivá.
1: Obezita a tak dále, degenerativní onemocnění. S tím souvisí a jdou ruku v ruce.
0: Doplnil na závěr doktor Pavel Holeka z fakultní nemocnice Hradec Králové. Děkuji za všechny odpovědi a hodně štěstí ve vaší další práci. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
2: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
1: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
2: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
1: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
2: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady, CZ.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

starý mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Za 7 minut bude 12 hodin, máme pro vás pozvání i k poslechu zítřejšího Habaděje, kdy v radioporadně přivítáme starožitníka. Bude u nás František Čonka, takže pokud máte doma starý porcelán po babičce, obraz z půdy, hodinky po dědečkovi, staré hračky, mince, sklo, šperky, nábytek, no možná je to škoda, aby se to vyhodilo do kontejneru. V radioporadně budeme mluvit o tom, jak poznat, že stará věc může mít hodnotu, co rozhoduje o ceně, na co si dát pozor při vyklízení pozůstalostí nebo při jarním úklidu a jak se nenechat napálit při prodeji starožitností. Řeč tedy bude o porcelánu, skle, obrazech, hračkách, špercích a jiných záležitostech. Takže pokud se budete chtít zeptat, poradit, budete mít i zítra příležitost. No ale teď před zprávami ještě stihneme Babskou radu.
1: Babské rady.
2: Trápí vás bolavé klouby či naražená část těla? Udělejte si ze staré ponožky nahřívací či ledový obklad. Stačí ji naplnit buď nahřátou pohankou, luštěninami, rýží či třešňovými peckami, anebo kostkami ledu v igelitovém sáčku a poté přiložit na bolavé místo. Starou ponožku lze použít i jako praktický obal, například na mobil, který je při práci na zahradě či v dílně vystaven nástrahám poškození. Ideálním pomocníkem je ponožka, ke které nemáte druhou do páru. Hodí se při úklidu, kdy ji stačí navléct na mop či koště, dobře tam drží a po vyprání ji můžete opakovaně použít. Díky ponožkám můžete také zbavit pokojové květiny vrstvy prachu. Stejný trik můžete využít například i na otření žaluzí. Z jinak nepoužitelné ponožky si s přehledem vyrobte také lapač pachů. Stačí, když ji naplníte suchou kávovou sedlinou a pověsíte do míst, kde se chcete zbavit nelibého odéru.
1: Babské rady s Jarkou.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dream in Life Show míří do Smiřic. 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Opočně vzniknou byty pro děti z domova v Sedloňově. V Hradecké městské knihovně začíná akce nazvaná Všichni chceme stárnout doma. Policie zasahuje v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky a teploty jen do 13 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Krajští zastupitelé odsouhlasili peníze na přeměnu části bývalého internátu v Opočně na Rychnovsku. V ní mají vzniknout byty pro děti ze zrušeného dětského domova Naděje v Sedloňově a zázemí pro jeho vedení. Rekonstrukce prvního podlaží bývalého internátu by mohlo stát 12 milionů korun. Kraj uvolní 8 milionů už letos, zbytek v příštím roce. Knihovna města Hradec Králové nabízí dnes odpoledne setkání s odborníky zaměřené na péči o seniory v domácím prostředí. Akce nazvaná Všichni chceme stárnout doma začíná právě teď a potrvá do 16 hodin. Zájemci se seznámí se službami, které seniori nebo jejich rodiny můžou v domácím prostředí čerpat.
4: Návštěvníci si můžou zdarma nechat otestovat paměť nebo si vyzkoušet takzvaný gerontooblek, který simuluje projevy stárnutí. K dispozici budou taky informace o příspěvku na péči nebo možnostech zdravotní a sociální podpory. Setkání pořádá město Hradec Králové společně s místními organizacemi zaměřenými na péči o seniory. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Policie a Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahovala dopoledne v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech. Zadržela celkem 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, z podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků. Státní zástupce zatím nechtěl poskytnout podrobnosti.
3: Sport.
2: Další posilou hradeckých hokejistů se stal brankář Tomáš Vomáčka. 27-letý golman v Hradci chytal extraligu za juniorku, než před 10 lety odešel do Zámoří. Po návratu hájil 3 roky barvy pardubického rivala. Podle generálního manažera hradeckého klubu Aleše Kmoníčka se jedná o zatím poslední změnu v týmu.
5: Co se týče příchodu, tak zcela určitě. Já nevylučuju určité změny, ale pokud by ještě někdo měl přijít a pochopitelně se stále po tom trhu rozlížíme, tak ale bude muset někdo odejít, protože náš budget je plný a nejsme schopni už nějakým způsobem přivést dalšího hráče bez toho, aniž by někdo odešel.
3: Počasí.
2: Zůstane proměnlivá oblačnost a srážky se vyskytnou jenom místy. V polohách nad 800 metrů budou smíšené nebo sněhové. Teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů, na horách naměří 0 až plus 3. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer bude částečně slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku pozor na silnici číslo 16 v obci Zlatá Olešnice, kde se srazil motorkář s osobním autem. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh, počítejte s možným zdržením.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dej zpátky čas, tak se jmenuje skladba, která nám otevře vysílání po 12. hodině. Leona Machálková nám zaspívá. No, čas zpátky nedáme, 4 minuty po 12. hodině. Je tady šance nadechnout se a zpříjemnit si ten dnešní úterní květnový den i s nějakou pěknou písničkou, kterou máme v nabídce, kterou rádi pošleme tam, kam si to budete přát. Máme tady Pavla Bobka, Hanu Zagorovou, Žalmana Václava Neckáře, Jakuba Smolíka, Dalibora Jandu nebo například kapelu Krištof. U mikrofonu zůstává a příjemné chvíle s rádiem vašeho kraje dál přeje i Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 12. května svátek má první ledový muž Pankrác. U nás máme nositelů tohoto jména 7. Dva jsou Pražáci. Jestli z Pankráce, nevím. Každopádně pěkný den. Před 100 lety v roce 1926 při průkopnické cestě z Evropy do Ameriky dosáhl mezinárodní tým na palubě vzducholodi Norge severního pólu. Velitelem expedice ze Špicberg na Aljašku byl norský polárník Roald Amundsen. První programovatelný a plně automatický výpočetní stroj představil před 85 lety v roce 1941 v Berlíně průkopník počítačových technologií Konrad Zuse. První digitální počítač byl sestaven z 2600 relé a nesl označení Z3. Před 80 lety se konal první ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Každý rok začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany v roce 1884. Judista Lukáš Krpálek vybojoval před 3 lety na mistrovství světa v Dauhá stříbro v kategorii do 100 kg. Letos v gruzínském Tbilisi na letošním světovém šampionátu výkon rodák z Jihlavy zopakoval. Bravo.
3: No, zřejmě slušte oddíl, no.
2: Český sériový vrah Ivan Roubal se narodil před 75 lety. Za 5 vražd byl odsouzen na doživotí. U 3 se doposud nenašla těla. A 45 má filmový Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody, držitel Oscara Rami Malek. Já přeju hezký den.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A ve spojení telefonickém už je spolu s námi paní Jana, kterou zdravím do Trutnova. Krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne, paní Pavlová, i všem posluchačům. A já bych dneska chtěla nechat zahrát písničku pro paní Růženku na Rychnovsko k jejím krásným narozeninám a přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí, osobní spokojenost, která bude trvat a trvat, takže žádné mráčky na nebi. A ať se jí splní všechno, co si sama pro sebe přeje a ať má stále radost ze života. To je moje přání.
1: Krásné přání, krásné. Vybrali jsme veselou písničku, která určitě potěší, povzbudí, ale když jste zmiňovala ty mráčky, co na Trutnovsku dnes? Asi jsou také zatažená oblaka. Nebo máte sluníčko u vás dnes?
2: Ne, kde pak nemáme, to asi nikde není dneska, si myslím, ale alespoň.
1: No někteří psali.
2: Máme zimu jako pořád, jako skoro celý rok.
1: Je pravda, že vy máte ráda i ty 40-stupňové hodnoty,
2: ano,
1: co tak vzpomínám si dobře, ale někteří psali právě i do soutěže, což mě překvapilo, že sluníčko se objevuje v některých místech, ale v předpovědi je dnes tedy to ochlazení výrazné, protože nám začaly úřadovat ti tři zmrzlí muži.
2: Ale víte, co ono se třeba na chvilinku, teď zrovna ne, ale dopoledne se chvilinku objevilo a pak zase bylo pryč. No.
1: A nebojte, dočkáte
2: se. Dočkáte
1: se. Všichni se dočkáme teď ta veselá, myslím, že sluneční melodie, která nám ten den rozsvítí. Mějte se krásně, paní Jano. Krásné dny, nashledanou.
2: Nashledanou.

Telefonní kontakt do studia Českého rozhlasu Hradec Králové už zazněl, ale připomínáme i písemné varianty, jak se spolu s námi spojit. studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa. Kdo klikne na webové stránky hradec.rozhlas.cz, tak kromě všech možných regionálních informací a také souhrnu pořadu, které jsme nabízeli ve vysílání, tak tady najdete i písničkový formulář, který se nám v poště zobrazuje. A do třetice, kdo nemá přístup k internetu, může poslat i stručnou SMSku na číslo 900 11 04. Do té zprávy, aby se nám to tady správně zobrazilo, musíte napsat nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, protože vysíláme z Hradce Králové, za slovem Hradec jedna mezera, a pak poprosím bez háčků a čárek, které náš systém neumí zobrazit, tak připojte stručně to, co chcete, aby v našem vysílání zaznělo. A máme tady pozdrav pro pana Josefa Cecha, který právě dnes slaví narozeniny. Pane Josefe, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spoustu lásky, vše dobré přeji Libor a

0: Českého rozhlasu Hradec Králové vás zdravíme všude, kde posloucháte v úterý 12. května. Pan Ondřej už je také s námi. Dobré odpoledne, Ondřej.
1: Já vás zdravím, Pavlí. Jsem rád, že vás slyším.
0: Děkuji. Koho chcete pozdravit písničkou, kterou jste si zvolil a vybral?
1: Pardon, jasně. Já tu písničku dneska posílám úplně všem lidičkám, kteří poslouchají. A pak taky samozřejmě všem těm, kteří mají, dá se říct, báječný den před sebou.
0: A to vy máte? No doufám, že máte. Tak, doufám, že máte.
1: Pavlí, jestli to jako přece ten konec moc počasí, ale tak bude odpočinek, bude relaxace.
0: Jaké si to uděláme, takové to máme.
1: Přesně.
0: Je krásně, že zníte optimisticky a ten báječný den samozřejmě přejeme všem i vám, Ondřej. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: A Vínku, vy si myslíte, že mi to počasí na skalí?
0: No doufám, že ne. Doufám, že ne. A voda je potřeba v krajině. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Co tě znám?

0: Také na Kolínsku máme své posluchače, paní Martina volá z Kolína, tak jsme si povzdechli, že ten kruhový objezd v Kolíně, to je peklo, řidičské, motoristické, ale držíme palce, pokud je někdo je tam v koloně, tak aby šťastně projel, paní Martino, ale pryč od těchto informací, protože vy chcete těšit spolu s námi. Vítejte, dobrý den.
1: Ano, ano, dobrý den. Já bych ráda potěšila našeho sokola Františka, kterého máme všichni rádi a všichni mu přejeme všechno dobré k dnešním narozeninám.
0: Uhum. A pan František Sokol je také z Kolína?
1: Ano, ano.
0: Ano, ano, tak cvičíte, chodíte cvičit, tedy předpokládám, že vy jste také sokolka, když říkáte, my ho máme rádi.
1: Ano.
0: Kolik se vás schází, paní Martino?
1: No jo, kdy... Ale jo, chodí i starší ženy, to přijdou i třeba s berlema a odloží.
0: No to odloží je
1: nádherné. To je úžasný. Já říkám, sokol je pro všechny od malých dětí od plín do plín.
0: Od plín do plín. Kolik let už vy takto cvičíte? Od těch plín už cvičíte až do těch dnešních dnů?
1: No, od plín ne, to byl, no tak já jsem cvičila samozřejmě, ale tenkrát to nemohlo se jmenovat sokol, takže cvičili jsme tam stejně, ale nebyl to sokol. Ale co začal, tak už zase něm cvičím na všech sletech. No, já jsem cvičila i na všech sletech jádek, takže ale na všech sletech, takže prostě úžasný.
0: No, proto možná z vás čiší ta krásná energie. Věřím, že i z pana Františka, kterého touto cestou zdravíme a také se přidáváme k těm gratulantům a hezky to se sokolem Františkem oslavte. Krásné dny.
1: Ano, děkujem, nashledanou.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Láska, přátelství, dobré mezilidské vztahy, to je opravdu dar nevyčerpatelný. I na to konto jsou tady písničky o srdce, kde máte příležitost nechat zahrát těm, na kterým vám záleží. Pan Luboš se také dovolal. Vítejte v písničkách, dobrý den.
1: Takže vítejte, Pavlo Kindernajová, vaši kolegové a posluchači, vítejte v písničkách na přání a pro změnu po Lucce dáme něco ze zahraničí. Víte, jak nazývám noční linku Večerníček pro dospělí?
0: Mm-hmm, máte rád tento pořad. A víte, co tam bude dneska? Víte, co tam bude dneska?
1: Já nevím, já se podívám. Víte to?
0: Já to vím, bude tam tablo, předmaturitní horečka, teď vrcholí, možná jste dnes cestou do práce s hlavou zachumlenou do Límce se také zastavili u nějaké výlohy, ať už v Hradci, Náchodě nebo Rychnově a prohlíželi se nějaké čerstvé maturitní tablo, je to fascinující pohled, mnozí určitě vzpomenou, jak jim to tam slušelo, případně neslušelo, někdo to má dávno, někdo to má u svých dětí, tak myslím, že to bude zajímavé povídání o těch tvářích, které na nás se dívají z těch výloh. Tak se budete chtít také zapojit, pane Luboši?
1: No, v tomhle tématu nemám o čem mluvit, ale když se naskytne, když se to hodí, tak... Ale nechci tam otravovat každý den, protože to by bylo blbý vůči těm ostatním, který třeba mají svůj příběh a mají co říct, takže jednou za čas tam zavolám.
0: To říkáte ale hezky, no. Je potřeba dávat prostor vícero posluchačům.
1: Dávat prostor vícero lidem.
0: Tak přejeme, ať si užijete i při tom poslechu noční linku, nejen ji, i teď tu písničku, kterou jste asi pro všechny vybral. Zahrajeme si Ace of Base s přáním hezkého dne.
1: Pro vás, pro nás, pro dobrou pohodu a
0: děkujeme.
1: Na škarohlídy se vykašleme a nasadíme si růžový brejle a dáme si sluchátka do uší a budeme si poslouchat tu naši hudbičku.
0: To také není ideální, ale ať se daří. Přejeme krásné dny, pane Luboši.
1: Tak jo, mějte díky,
0: se hezky,
1: díky vám taky, naschle.

Je 12 hodin 40 minut, za 5 minut bude 1/4 na 1. Horská služba před pár minutami zveřejnila záběry z Krušných hor, kde je sníh. Na horách sněží i naše východočeské hory, Krkonoše především, čekají další vločky, ať se to někomu líbí nebo ne. Není to ovšem nic dramatického, teploty klesají k nule, fouká vítr, noční mrazy nejsou výjimkou. Záchranáři i proto prosí a apelují na všechny, abychom při cestách do hor nepodcenili oblečení, vybavení ani obutí. No ale ať vám není zima, v těchto chvílích při písničkách jdeme se zahrát další melodii, která poletí především do Nového Města nad Metují, protože tady máme SMS přání s prosbou. Zahrajte prosím všem hochům, kteří na Malecí v Novém Městě opravují lampy. Děkuje posluchačka.

Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a Policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Faktorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Od soboty poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koleto v Artyni, volejte studio a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: A do vlaku do mašinky také pozdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Na cestách je aktuálně možná se sluchátky v uších. Paní Marta, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, úterní, Pavlu, já vás zdravím, zdravím všechny moderátory, celý svět posluchačů, kteří zrovna poslouchají.

0: ani si nespomenú teďka do Hradce Králové, že jak mě slyší, takže je celá šťastná, takže ji pozdravuji. No a zdravím taky všechny dříve narozené, za mojich 79 let cestuju po výletech, zatím je mi to umožněné, takže užívám života.
1: No to je dobře. No kam jedete? Řekněte, paní Marto, kam jedete teďka? Někam na výlet?
0: Jo, moje rodné město je Krnov, Pavlo. Takže jedu do Krnova, tam mám brášku ještě. No a svoje rodaky, s kterýma jsem chodila do školy, vyrůstala. No takže ještě kteří jsou na světě, tak jdu si s nima pokecat, protože jsem taková upovídaná, říkají, že já by mi to by chtěli drželo.
1: To jsme pozdali, paní Marto. Tak zdravíme takže vás na cestu.
0: Vás prosím. Ano. A ještě bych vám chtěla říct, že když již máte internet, já si taky všechno najdu, natočím video, vyfotím, ale lidičky, nežijte jenom internetem, přestali jste si mezi sebou povídat a to je velká chyba. Celé rodiny všude, kde jedu, kde cestují, prostě jsou na internetu. Tam si pouští filmy, pohádky, děti.
1: To je smutné, věcte.
0: A život strašně rychle utíká, takže si to nechejte prostě na jindy a když jedete mašinkou, jako zrovna teďka já, tak se dívejte na krásnou přírodu, na lesy, prostě a abyste spokojeně a šťastní.
1: Děkujeme za tu výzvu. Mějte se krásně, šťastně dojeďte a pozdravujte bratra. Naschledanou.
0: Děkuji.

12. květnový den písničky od srdce. Českou melodii vystřídá jedna slovenská s názvem Když to přeložím, den mezi nedělí a pondělím. Písnička je z roku 2005. Je na stejném albu jako vám jistě dobře známé skladby Zpomal nebo Za tebou. Tuto písničku hrajeme nově, tak snad potěší vaše uši Katarína Knechtová. A děkujeme za pozdravy paní Sylvii, paní Eva také napsala. Dorazila i fotografie od pana Petra z Hor. A je tady ještě prosba, abychom zahráli písničku Manželce Hanzlové za vzornou péči o domácnost. Písničku posílá a vše dobré přeje manžel Ladislav.

Za 3 minuty bude 13 hodin. Po zprávách už vás pozdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Alex Minářová, která si dnes bude povídat s fotografem Robertem Vanem. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a budu se těšit zase zítra. Krásný den.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Je 13 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
4: Radní Hradce Králové dnes projednají například osud železničního mostu přes Labe. Na jičínském sídlišti Husova dnes neteče voda. Fotbalisty Sparty čeká večer duel s Plzní. A my čekáme proměnlivou oblačnost a teploty nejvýš 13 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. V Hradci Králové se právě scházejí radní města. Zabývat se budou například ekonomickým vyhodnocením vyhlášek o místních poplatcích, závěrečným účtem města za loňský rok nebo plánovaným přesunem železničního mostu přes Labe a jeho proměnou na lávku pro pěší a cyklisty. Další body programu doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
6: Radní města budou na svém zasedání projednávat okolo stovky bodů, věnovat se budou například odpadovému hospodářství či soutěži na přeměnu koželužny. Zajímavým tématem bude také další posun v projektu rekonstrukce Benešovy třídy nebo přípravy dalšího ročníku programu Korenci, který má za cíl podpořit lokální ekonomiku.
4: Ve stovkách domácností na sídlišti Husova v Jičíně od rána neteče voda. Odstávku kvůli údržbě vyhlásili vodohospodáři. Voda by opět měla z kohoutků začít téct po 16. hodině. Zpočátku může být podle vodárenské společnosti mírně zakalená, ale dodávky už budou bez omezení. 6 jednotek dobrovolných hasičů a pracovníci Národního parku s drony stále hlídají oblast nedávného požáru mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku. Značené turistické cesty jsou otevřené. Lidé by ale neměli chodit po lesních cestách přímo v místech, kde hořelo. Podle mluvčího Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova to může být nebezpečné.
7: Ať už tady od ohořelých stromů, anebo od skal, protože i v tom místě, kde hořelo, jsou ty svahy velmi prudké. Odhořela biomasa, která ve svazích držela někdy i docela velké kameny a ty se mohou dát kdykoliv do pohybu.
4: Požár zasáhl 2. května zhruba 100 hektarů lesa. Hasiči ho uhasili po 5 dnech. Policie vyšetřuje požár pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.
5: Sport.
4: Fotbalisti Sparty budou hrát v Šancelize z Plzní. Zápas 3. kola elitní nadstavbové skupiny soutěže začne ve 20 hodin. Od 17:30 jsou na programu 3 utkání skupiny o udržení. Slovácko přivítá ostravský Baník, Mladá Boleslav pražskou Duklu a Zlín Teplice.
5: Počasí.
4: Zůstane proměnlivá oblačnost, srážky se budou vyskytovat místy. V polohách nad 800 metrů budou smíšené nebo sněhové. Teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů, na horách naměří 0 až plus 3. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer bude částečně slábnout.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Trutnovsku se na silnici 16 ve Zlaté Olešnici srazil motorkář s osobním autem. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh, počítejte s možným zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
8: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
9: Dobrý den.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončí, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřek, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolikátá je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a za,
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takový to psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na
1: já
0: mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to a kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií. Oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Tam už máte vybráno? V jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný MeToo, YouToo, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP,
1: dám.
0: HDP je trošku něco.
1: Všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlou vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že by tlačíte na někoho a to
0: takže
1: různé.
0: Možná domluva na místě není možná.
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo
1: ne,
0: jako to, podpořit?
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: fotografujete? Ty taky
0: fotografujete?
1: Ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky tak, že ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a bude příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a i dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty párty a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zase ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělal práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: ex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slívka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už v té Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáků a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jenom půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny.
1: Ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak vaši já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. Po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SBS spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly. STB
1: možná
0: zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mi bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.

0: každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu, a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45, a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moc dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další, a pak jsem zůstal a furt jsem, a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi ne, už nikam nejde.
1: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. Tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak to není ani o tomhle, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý, nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost, aby ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku.
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to... není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni... Všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku, spolu emigrovali taky měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře, vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Dubnové mrazy patrně zničily polovinu úrody ovoce. Míra nezaměstnanosti v našem kraji byla minulý měsíc nejvyšší za 10 let. Čeští hokejisté odletěli na mistrovství světa do Švýcarska. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky a teploty nejvýš 13 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Škody na úrodě ovoce po dubnových mrazech nejspíš dosáhnou vyšší stovky milionů korun. Podle Ovocnářské unie je nejvíc zasažená úroda jablek. Poničené jsou ale i další druhy. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho, říká předseda Unie ovocnářů Martin Ludvík.
2: Ovocnářská unie aktuálně sčítá škody po dvou vlnách mrazů. Ta první tu byla kolem 10. dubna a ta druhá to byl vpád arktického vzduchu, který postihl celou střední a východní Evropu. Definitivní výsledky ještě k dispozici nemáme, ale předběžně to vypadá tak, že ta letošní úroda může být zhruba jenom poloviční.
0: Data o celkových škodách by měly mít pěstitelé v příštím týdnu. Ceny ovoce v obchodech by to ale podle Ludvíka ovlivnit nemělo. Česko je totiž závislé na dovozu z dalších zemí. Letošní škody by mohly být druhé největší po historickém propadu v roce 2024. Tehdy byla úroda nejnižší za posledních 100 let a škody přesáhly 1,25 miliardy korun. Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji v dubnu klesla o 0,2 desetiny na 4,1%. Vyplývá to z dnešních čerstvých údajů úřadu práce. Současné hodnoty nezaměstnanosti jsou tak v našem kraji nejvyšší za posledních 10 let. Nejvíc lidí bez práce bylo minulý měsíc na Náchodsku, nejméně naopak na Rychnovsku. Vedení Albrechtic nad Orlicí vybralo dodavatele fotovoltaické elektrárny pro budovu hasičské zbrojnice a sousední hospodářský dvůr. Elektrárna bude mít výkon 47 kW a součástí projektu bude taky bateriové úložiště. Vyrobenou elektřinu chce obec sdílet mezi další obecní budovy. Samotná instalace 90 solárních panelů by měla skončit nejpozději do konce prázdnin. Bude to první obecní fotovoltaická elektrárna, říká nezávislá starostka Eva Králová.
3: My jsme dlouho chtěli vybudovat fotovoltaiku a pořád jsme se báli toho trhu, ale teď si myslíme, že přišla dobrá doba, kdy ještě jsou pořád dotace a zároveň se nějak vyčistil ten trh s těmi podvodnými firmami. Slibujeme si od toho úsporu nákladu na elektrickou energii, kdy vlastně všechny obecní budovy budou zásobeny z této fotovoltaiky. Sport.
0: Česká hokejová reprezentace odletěla na mistrovství světa do Švýcarska. V Praze se k národnímu týmu připojili poslední tři hráči, kteří se nezúčastnili přípravných zápasů před startem turnaje. Kapitán Roman Červenka, jeho spoluhráč z Pardubic Lukáš Sedlák a taky Matěj Blíml. Češi vstoupí do šampionátu v pátek večer soubojem s Dánskem. Počasí. Zůstane proměnlivá oblačnost, srážky se budou vyskytovat místy. V polohách nad 800 metrů budou smíšené nebo sněhové. Teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů, na horách naměří 0 až plus 3. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer bude částečně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 12. května, dobré odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Karel Sladký vás zdraví od mikrofonu, hezký den. Jsme také online, hradec.rozhlas.cz. V terénu je náš rozhlasový stopař, stopař Českého rozhlasu Hradec Králové. Kde se pohybuje, uslyšíte. Přemýšlíte o letní brigádě nebo někdo z rodiny, z vašich přátel? Připravili jsme pro vás přehled, kde v Královéhradeckém kraji letos nejrychleji najdete práci a co firmy nabízejí. Poslechněte si. Navštívíme také jednu komunitní zahrádku v Josefově. Ty jsou v dnešní době stále více oblíbené v Královéhradeckém kraji. O novince uslyšíte. A v rubrice, co v učebnicích nebylo, se vypravíme na hranici Čech a Moravy. To bude po půl třetí. Zajímá vás, co z hudby? Činasky, Jaroslav Uhlíř, Tina Turner, Annie Lennox, Michal David, Marie Rotrová, Věra Martinová. Český rozhlas Hradec Králové s vámi v úterý odpoledne. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Hradci Králové se už v minulosti přezdívalo Salon republiky. Současná doba to jen potvrzuje. Na futuristického Gočára navázali další vizionáři, třeba studio projektil architekti, kteří v roce 2008 dokončili v krajském městě budovu, kterou hradečáci buď milují, anebo nad ní kulí oči. O jakou stavbu jde, to nám poví z terénu stopařka Karolína Davidová. Ahoj Karolíno, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne tobě i posluchačům. Já vás nebudu dlouho napínat. Jedná se o studijní a vědeckou knihovnu. Ta se nachází v centru města za Moravským mostem na nábřeží u Přívozu. No a skutečně ji nemůžete minout, protože ona zvenku působí poněkud nehostinně, jako spíše takový bunkr nebo futuristická loď s kulatými okny.
1: Tak to si nám popsala, jak knihovna vypadá zvenku. Jak působí zevnitř?
2: To je právě to zajímavé, protože interiér působí úplně jinak než exteriér, byť ta okna jsou malá, tak je jich ale hodně a dovnitř propouští nějaké denní světlo. Budova má celkem 5 nadzemních podlaží, kterým dominuje betonové schodiště a to je všechno jenom nepředvídatelné, protože v každém patře ústí z jiné strany a pouští nás tím pádem trošku do jiného prostoru. Ty první patra jsou taková hodně vzdušná, přízemí je téměř celé prosklené, je tam hodně živo a čím výš člověk stoupá, tím klidnější části knihovny se nachází. Cílem nahoru je tady kromě polic s knihami i studovna a v nejvyšším patře je potom konferenční sál a menší učebny.
1: To zní skoro tak, že se v té budově skrývá ještě větší potenciál než prostor pro knihy.
2: Je to přesně tak. Architekti se snažili o takový městský obývák, zkrátka kulturní a společenské centrum, kde čas nebude hrát žádnou roli. Naopak tady se má člověk zastavit, nadechnout se, ani si nemusí půjčit knížku, může přijít jen tak, si odpočinout, navštívit nějakou kulturní akci nebo si prohlédnout třeba výstavu.
1: A kdybychom byli konkrétní, co je v knihovně právě teď?
2: No právě teď v tuhle chvíli, tak před knihovnou je poměrně rušno, protože se tady nachází studenti vysokých škol, kteří lákají na program Erasmus+, takže pokud je to něco, co oslovuje i vás, tak pospěšte, protože jsou tady dneska do 15 hodin. No a pokud tolik času nemáte, tak nezoufejte, až do 21. května je například v galerii Automat ve druhém patře k vidění výstava České hrdinky. A to je výstava, kde se můžete seznámit s celkem 23 ženami z české historie i současnosti, které svými příběhy inspirují okolí. Já zmíním třeba Miladu Horákovou, Olgu Havlovou nebo Medu Mláskovou, tak si je určitě nenechte ujít.
1: Děkujeme i za tento tip a těšíme se zase příště. Karolína Davidová, reportér Českého rozhlasu. Díky, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne i vám.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Přemýšlíte o letní brigádě, je nejvyšší čas. My jsme pro vás připravili přehled, kde v Královéhradeckém kraji letos se nejrychleji najdete práci a co firmy nabízejí. Poslechněte si už za 4 minuty v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Toto už je předehra písně Tiny Tal, kterou nabízíme v dobrém odpoledni s datem 12. května. 14 hodin 16 minut. Hezký den.

0: Daniel Nox, Michala Davida nebo Marie Dotrovou se také můžete těšit v příštích minutách. To je hudební nabídka dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 12. května, je nejvyšší čas pohlednout se po nějaké té letní brigádě. Léto se blíží a spolu s nimi každoroční hledání brigád. Kde mají letos lidé největší šanci práci najít a jak aktuálně vypadá nabídka v Královéhradeckém kraji? To zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Jana Házová, kterou zdravím. Jano, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaká je tedy aktuální nabídka brigád právě v Královéhradeckém kraji?
1: Podle aktuálních dat pracovních agentur a inzertních portálů je letos nabídka brigád v Královéhradeckém kraji poměrně silná, ale zároveň výrazně jiná než třeba před několika lety. Největší poptávka není v gastronomii nebo turistice, jak se lidé často představují, ale hlavně ve skladech a logistice. Firmy hledají brigádníky na třídění zásilek, expedici zboží nebo doplňování regálů v supermarketech. Platí, že nejvíc pracovních nabídek se soustředí kolem Hradce Králové a průmyslových zón v okolí dálnice D11. Jedna z největších personálních agentur v kraji Randstad, Hradec Králové, má například bohatou nabídku sezónních prací ve skladech. Konkrétně v této agentuře evidují největší poptávku po sezónních pracích od studentů, a to v řádu desítek osob.
0: Jano, pokud teď někdo hledá brigádu na léto, kde má podle dostupných dat největší šanci uspět?
1: Tak nejrychleji v tomto období uspěje právě ve skladech, logistice nebo v doplňování zboží. Výhodou je, že nábor bývá velmi rychlý a firmy často hledají větší počty lidí najednou. Zároveň ale personalisté doporučují nečekat na začátek prázdnin, protože nejatraktivnější nabídky mizí už během května a června. Co se týká výdělku, tak na běžných letních brigádách si lidé letos nejčastěji vydělají kolem 140 až 180 korun za hodinu. Podle zmíněné agentury Randstad to mohou být až 200 na hodinu. U fyzicky náročnějších nebo nočních směn bývá odměna ještě vyšší.
0: O jak dlouhé brigády je mezi lidmi největší zájem?
1: Tak zájem je i o drobné přivýdělky. U agentury Randstad se často poptávají odpolední směny. Největší zájem o brigády prý není v létě, ale v období od září do ledna.
0: Kde ty doporučuješ brigády hledat?
1: Tak v Královéhradeckém kraji záleží hlavně na tom, jaký typ brigády člověk hledá a také jak rychle chce nastoupit. Prakticky se vyplatí kombinovat pracovní portály, agentury i přímé oslovení firem, a to hlavně v menších městech.
0: Jano, a na co si při výběru takové brigády dát pozor?
1: U agenturních brigád je dobré ověřit, jestli uvedená mzda je nebo není, včetně bonusů, jestli jde o hrubou nebo čistou částku, jaké jsou příplatky za víkendy a noc a také jaký typ smlouvy daná společnost nabízí. Vyplatí se také, jak už bylo řečeno, poohlížet se po nabídce brigád včas.
0: Je 12. května nejvyšší čas pohlednout se po nějaké ta letní brigádě. Tak. Jak to vypadá v Královéhradeckém kraji a jaká je nabídka? O tom naše reportérka Jana Házová. Děkujeme za informace a hezký zbytek dne.
1: Naslyšenou i vám.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: Oblíbené komunitní zahrádky v Královéhradeckém kraji. V jedné jsem natáčel v Jaroměři Josefově. Uslyšíte v příštích minutách.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Naším hostem po 10. hodině bude písničkář Michal Horák. Povídat si budeme o jeho novém albu Jsem asi boomer, originálních nápadech, vztahu k východním Čechám, ale i plánovaném největším podzimním koncertu ve Fóru Karlín. Po 11. hodině pak nás navštíví prezidentka společnosti Petrov Zuzana Ceralová-Petrofová. Dozvíte se, jaké to je pokračovat v rodinné tradici založené v roce 1864, ale i o současném postavení ženy ve společnosti.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Relax v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové 12. května. Komunitní zahrádky jsou v dnešní době stále více oblíbené i v Královéhradeckém kraji. Vznikly i v Josefově. Netradiční formou mají přiblížit komunitní zahradničení a vzbudit zájem o vlastní výpěstky. Na pozemcích tamního spolku Barevné srdce jsou k dispozici vyvýšené záhony a v nich si mohou lidé sami pěstovat, co chtějí. O nápadu, který vznikl z popudu Petra Huňáka a jeho rodiny, jsem s ním v Josefově natáčel.
1: Nadace Biak a několik projektů na tenhle ten pozemek jsme s nima udělali a oni nás podpořili a my to vytváříme. A věří tomu, že to děláme dobře, tak nás podporují. Máme tady vyvýšený záhony, 4 velký a podlouhlý asi 2, takový dlouhý. A vlastně to bude takový setkání komunitní, zároveň ty děti a dospělí si budou sázet ty sazeničky, k tomu se připojí k ty práci, že budou si sázet tyhle ty sazeničky a jak jim to poroste, tak si to budou sami ošetřovat. Takže přijdou, zalejou si to a budou každý mít svůj nějaký ten kousek, o něj se budou starat. Jsou to veliký záhony, je to 2x metr široký, jsou 4, takže to je docela velký. A když bude málo, tak přiděláme.
0: Takže tady bude mít každý takovou svou zahrádku, své záhonky, o ty se bude starat. No,
1: tak se budou starat o to a chceme, aby chodili pravidelně. Tady si něco pěstujou a že přijdou, řeknou, já tam musím jít dneska si to zalej, protože by to vysklo. I takhle jim poradím, jo, aby si to hlídali. Já jsem tady vlastně každý den.
0: Já myslím, že to je skvělý nápad, protože mít zahrádku v dnešní době je finančně docela nákladné, náročné. No, a myslím si, že mnozí to ocení, že to víte.
1: No určitě, no. Právě, že se těší na to a tak jsem připravil ty záhony. Teďka vlastně i vodu, aby tady byla, že jo.
0: Jaký je zájem?
1: Právě, že je, že se mě ptají, nejenom děti, ale i dospělí.
0: Že by měli svůj záhonek.
1: Svůj záhonek, no a budou se o to starat. A právě, že chci je naučit to, že není to jenom, že přijít a utrhnout. Aby oni viděli, že už jim to vyrostlo trošku, že jim to rozkvetlo a že už tam je plod. A že musí čekat, až se to urodí, dozraje. A když budou vytrvalí a obětujou ten svůj čas k tomu, tak se jim potom ta úroda zhodnotí tak, že vlastně si to budou vážit a o to mě jde. Ty rodiče do toho zapojí taky, protože už se nám to i daří. Já když přijdu sem a řeknu, hele, v sobotu chlapi, potřebuju pomoc, potřebujeme to udělat. Musí si člověk najít způsob, aby je to zaujalo.
0: To nadšení.
1: To nadšení, když oni vytvoří tady něco na tom pozemku, že jim to bude sloužit k něčemu. A to je důležité, že jim poslouží tamhle stromeček, když vysádíme. Tamhle keře jsme vysadili.
0: Jsou krásné, vidím to.
1: Jo, takže budou tam plody. To je můj záměr, ty lidi tady stahovat.
0: Tak ať to roste, kvete. Ať u toho hlavně lidé vydrží, protože ta trpělivost.
1: Chci je naučit, aby měli trošku svůj cíl, aby ho dosáhnul.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Je i na webu hradec.rozhlas.cz. Můžete nahlédnout.

Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Až do konce května čekáme na vaše tipy na jubilejní 30. šarmantní osobnost. Koho navrhujete? Dívám se do SMS zpráv třeba Jaroslava Svěceného nebo Maxi Jedlíka Jaroslava Němce. Hlasují pro Karla Šípa, pro jeho laskavý humor, napsala paní Jana z Provodova Šonova. Jich jsme zařadili do slosování o hodnotné ceny. Můžete také navrhovat, nominovat tím, že pošlete třeba SMS zprávu, napíšete SARM, uděláte mezeru po to jméno a příjmení vám vybrané osobnosti, pak vaše jméno podepište se a odešlete na číslo 736 30 40 30.

František Kinský, další z typů, který tady vidím v SMS zprávách. Ještě jednou, jak na to napíšete SARM, uděláte mezeru. Po mezeře vámi nominovaná osobnost, jméno a příjmení této osobnosti, pak se podepíšete vy, abychom věděli, od koho hlas je, a odešlete na číslo 736 30 40 30. Je to e-mail sarm@rozhlas.cz, na který můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti a více se i rozepsat, proč navrhujete právě toho či onoho. sarm@rozhlas.cz. Máme i speciální internetovou stránku sarmantniosobnost.cz, můžete se podívat. Tam je právě i to, že můžete navrhovat ty, kteří ještě titul nezískali, Zlaté keramické slunce. A dnes, protože je úterý po 18. hodině, nabídneme pohled do zákulisí jednoho z gala večerů. Minule jsme nabídli záznam gala večera z Klicperova divadla v Hradci Králové, kde cenu za rok 2009 převzala herečka Jana Štěpánková. A dnes to bude reportáž ze zákulisí, kterou jsme tenkrát natočili. Zajímaví hosté, kteří přijeli, včetně Jany Štěpánkové, poslouchejte dnes po 18. hodině v našem vysílání.

14. hodina se blíží, v 15 hodin nabídne Český rozhlas Hradec Králové zprávy, co dnes budou řešit v Horní Kalné na Vrchlabsku a co schání v Rokytnici v Orlických horách, povíme ve zpravodajské relaci v 15 hodin. Teploty mají spadnout kam až, tak to také upřesníme. Předpověď počasí nebude chybět a stejně tak dopravní servis Zelená vlna, tak se s námi i hezky jede v úterý 12. května. Z Českého rozhlasu Hradci Králové vás zdravíme a také na cesty posíláme Boniem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
2: Dream in Life Show míří do Smiřic. 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Horní Kalná seznámí dnes občany s návrhem nových akceleračních zón pro větrné elektrárny. Rokytnice v Orlických horách dlouhodobě schání zubaře. Disciplinární komise fotbalové asociace zkontumovala sobotní derby ve prospěch Sparty. Slávia taky musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Noc bude polojasná a studená, teploty spadnou až k 1 stupni. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Obyvatelé Horní Kalné na Vrchlabsku se dnes můžou seznámit s návrhem Ministerstva životního prostředí na vytvoření akceleračních zón pro stavbu větrných elektráren. Setkání pořádá radnice v budově bývalé základní školy od 18 hodin. Rokytnice v Orlických horách hledá nového zubaře. Ve městě stomatolog dlouhodobě chybí a místní musí za ošetřením dojíždět do okolních měst. Radnice se teď snaží lékaře do Rokytnice přilákat například úpravami ordinace ve zdravotním středisku. Možné zájemce oslovuje taky prostřednictvím sociálních sítí a České stomatologické komory, říká nezávislý starosta Rokytnice Jiří Štěpán, zvolený za hnutí Rokytnice pro.
5: Tuto informaci šíříme i právě mezi členy České stomatologické komory s tím, že nabízíme variantu, ať tedy plné pracovní doby v rámci ordinace, anebo i tedy nějaký částečný úvazek. Nedostatek zubních lékařů je obecný v celé České republice. Je pravda, že okres Rychnov nad Kněžnou je na tom hůře než jiné okresy.
3: Policie prosí o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu. Volala, že jí ujel autobus a vrátí se domů až před půlnocí dalším spojem. Podle policie se pak měla pohybovat v Brně. Dívka je hubená, měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Na sobě měla růžovo-fialovou mikinu, světlemodré džíny a černo-červené tenisky. U sebe by měla mít černošedý batoh. Fotografii dívky najdete na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Sport. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní utkání na Slávii. Její vedení musí za výtržnosti fanoušků v nedohraném derby zaplatit pokutu 10 milionů korun. Vršovický klub taky odehraje nejbližší 4 domácí ligové zápasy před prázdným hledištěm. Předseda disciplinární komise Jiří Macner k uzavření stadionu v Edenu řekl.
6: My jsme uvažovali s ohledem na to, co proběhlo v sobotu a i s ohledem na další možný trest, který byl, a to je uzavření stadionu, to znamená, že by se odehrálo na jiném stadionu, a vyhodnotili jsme, že ve všech těch ohledech i s ohledem na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj klubu, návrh přijatých opatření do budoucna je rozsah 4 soutěžních utkání odpovídající.
3: Sparta musí zaplatit 600 tisíc korun za to, že její příznivci mimo jiné poničili zařízení stadionu Eden a na hřiště taky házeli zakázanou pyrotechniku.
4: Počasí.
3: Noc přinese oblačno až polojasno, přechodně i skoro jasno. Ojediněle se budou vyskytovat přehánky, na horách četnější a nad 700 metrů sněhové. Teploty klesnou na 4 až 1 stupeň, můžou se objevit i přízemní mrazíky, na horách naměří plus 1 až minus 2. Zafouká mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: V Českém rozhlasu v Hradci Králové se stále něco děje a dít bude, nejenomže tuto sobotu den otevřených dveří od 9 do 16 hodin, ale už brzy nabídneme novou četbu na pokračování, román Pavýhody Jana Štiftera. V této hodině se s ním spojím, protože svou nejnovější knihu bude představovat také ve východních Čechách, dnes první zastavení, kde uslyšíte. V Nebeské Rybné v Orlických horách začala záchrana varhanského kostela svatých Filipa a Jakuba. Samotný kostel je teď uzavřený. Kdy bude možné do něj opět nahlédnout, povíme. A ve studiu přivítám i Petra Fialu, ředitele základní umělecké školy Habermanova. S Petrem Fialou vás pozveme na oslavy této vyhlášené základní umělecké školy. Po půl čtvrté vy v našem vysílání s inzeráty v Radio Bazaru. Český rozhlas Hradec Králové s vámi v úterý 12. května, také Palo Habera, Petr Spálený, Sandra nebo Tereza Mašková. Ať se vám hezky posloucháme. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne s Karlem.

0: Roman Pavýhod, Jana Štiftra se brzy představí vám, posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové, jako četba na pokračování. Úspěšný autor v něm propojuje velké dějiny 20. století s obyčejnými lidskými osudy jedné obce. Kniha se odehrává především v prostředí Horního Jelení. Příběh vás ale také zavede do Trutnova nebo do Trenčína v době Slovenského národního povstání. A s autorem Pavýhodů jsem právě teď ve spojení. Jane, zdravím vás, dobré odpoledne přeji.
1: Hezký den, dobré odpoledne.
0: Můžete prozradit, co vlastně název Pavýhody znamená?
1: No, je to jedna z point toho příběhu. Je to taková velká slavnost, kterou pořádal můj pradědeček, to je jeden z hrdinů toho románu v Horním Jelení, taková slavnost, kde se potkávalo celé městečko. Tvrdili, že jedí pávy, ale to, co skutečně mají na stole, tak to je tajemství románu.
0: S rodinou žijete na Českobudějovicku, momentálně stále ve východních Čechách. Budete tady v rozmezí několika dnů představovat právě knihu Pavýhody. Na kterých místech se s vámi mohou lidé setkat?
1: Aktuálně na dálnici z Prahy na Hradec a v tuhle chvíli mířím na besedu do Trutnova, tam budu v městské knihovně dneska od 17 hodin. Zítra mám besedu v Pardubicích, taky od 5 a ve čtvrtek od 17:30 městská knihovna Hořice.
0: Čím myslíte, že bude ta nejnovější kniha, kterou uvádíte, zajímavá z vašeho pohledu?
1: Já osobně tu knížku mám rád, protože se tam vyprávím nebo přicházím s příběhem naší rodiny v kontextu 20. století. Je to vlastně příběh dvou mužů, mého pradědy, kterému se přezdívalo Tarzan, protože dokázal přeprat medvěda, a taky jeho syna Jendy, po kterým já se jmenuju. A je to příběh vlastně takového chlapáctví, který v sobě hledáme, a toho, že chceme vlastně každý z nás přeprat nějakého medvěda. To beru jako poselství toho románu.
0: Jste taky Tarzan po dědovi?
1: No, tak já si myslím, že každý vlastně s něčím v životě zápasíme a nějaký překážky překonáváme, tak já doufám, že jo.
0: Jan Štifter už dnes v městské knihovně v Trutnově, 13. ve středu, zítra v Pardubické krajské knihovně v 17 hodin a v městské knihovně v Hořicích v 17 hodin 30 minut ve čtvrtek 14. května, ale také u nás v Českém rozhlase Hradec Králové a nejnovější četba na pokračování román Pavýhody, na kterou se můžete těšit, vzniká právě tady u nás ve studiu v interpretaci Martina Mejzlíka, Josefa Pejchala, režie se ujal Jaroslav Pokorný, pětidílnou četbu připravila dramaturgyně Tereza Mičiaková. Děkujeme, těšíme se na setkání už dnes v Trutnově a šťastnou cestu zdravíme na dálnici.
1: Taky děkuju, mějte se hezky, naschranou.

0: dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové, tedy do Nebeské Rybné, do Orlických hor. Po mnohaletém chátrání tamního kostela se zřejmě podaří zachránit historické varhany. V těchto dnech je začali odborníci rozebírat, kdy alespoň část původního nástroje nemohla ještě v budoucnu sloužit, aby mohli hrát. Dlouhodobě zatékání poškodilo v kostele svatých Filipa a Jakuba nejenom varhany, ale také střechu a stropy. Zjistil to náš reportér.
1: V současné době je v havarijním. Jo, vidíte, že vlastně část té stropní konstrukce je zřícená. Je to prostě důsledek dlouhodobého zatýkání.
2: V kostele svatého Filipa a Jakuba v Nebeské Rybné právě dělníci rozebírají zbytky historických varhan. Chátrající památka je už několik let uzavřená a opravy podle odborníků potrvají ještě dlouho. Vikariátní technik Michal Štěpánek říká, že stav kostela je důsledkem dlouhodobého zatékání.
3: Toho roku 2020, která jsme museli kostel zavřít.
2: Teď přišla řada na varhany. Z původního nástroje se ale podaří zachránit jen část.
4: Dá se říct, že v žalostném. Jo, je v tom částečně, v tom dřevomorka, je tam červotoč, ale z těch původních varhan tady zůstalo 30%.
2: Podle varhanáře Jiřího Červenky je práce uvnitř kostela komplikovaná i nebezpečná.
4: Vzhledem k tomu, že tady nevíme kam šlápnout, protože to tady takový všude polorozpadlý, tamhle jsme ještě museli kotvit trámy, aby nám to nespadlo na hlavu, tak ta demontáž je hodně náročná.
2: Demontované části teď pracovníci ošetří a uloží. Do budoucna by se část varhan mohla do kostela vrátit.
3: Snaha bude určitě zachránit ty původní skříně. Ta část píšťal, která je zachovala, tak ty určitě využijeme. Takže to bude kombinace původního stroje s novým vybavením.
2: Opravy kostela financuje farnost hlavně s pomocí Královéhradeckého kraje a ministerstva kultury. Podle Michala Štěpánka je podobných případů v pohraničí víc.
3: V tom příhraničí v Sudetech vlastně my řešíme řítící se konstrukce, zatímco kolegové v Nížinách opravy maleb.
4: Tak můžeš.
3: Optimisticky ve 30. letech bychom mohli se vrátit. Ale zároveň jsem přesvědčený o tom, že jakmile odstraníme ten havarijní stav, čili nebude hrozit riziko, určitě tu uspořádáme akce, pokud to stav dovolí.
2: Rekonstrukce kostela má podle současných odhadů pokračovat ještě několik let. Do té doby zůstane památka veřejnosti uzavřená. Z Nebeské Rybné Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: 12. května Český rozhlas Hradec Králové. Právě dnes v 12. května vrcholí přípravy na velkou slávu. 50 let své samostatné existence si připomíná Základní umělecká škola Habermanova v Hradci Králové. V Českém rozhlase je se mnou zástupkyně ředitele Ludmila Kroupová. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Právě dnes vrcholí přípravy. Já si myslím, to bude dlouhý večer, dlouhá noc. Jak to prožíváte, jak se chystáte dnes 12. května?
1: No já zrovna shodou okolností přicházím z porady, kde jsme vlastně dolaďovali poslední detaily, ať už hudební nebo organizační.
0: A co z té porady vyplynulo?
1: No, v podstatě se dá říct, že zkoušky probíhají, nástroje jsou naladěné a taktovky dirigentů jsou proklatě nízko.
0: Takže večer bude spíš takový pohodový, anebo klid před bouří, jak to vnímáte?
1: Bude to určitě takový pohodový klid před bouří.
0: Předtím, co začne zítra a pak také 14. května, dvoudenní bohatý program, který se bude odehrávat ve Filharmonii Hradec Králové.
1: První část se bude odehrávat ve Filharmonii Hradec Králové, kde vlastně od 18 hodin bude probíhat orchestrální večer, kde oslaví 50 let jednak Zuška Habermanka, tedy Zuš, Základní umělecká škola Habermanová. 50 let tam také oslaví dechový orchestr, 25 let oslaví Pilařovo kvarteto a 5 let oslaví taky Akademie pro seniory.
0: Prosím vás, to jsou samé oslavy. Sama jubila ve Filharmonii Hradec Králové tuto středu od 18 hodin, i když zkoušky začnou už odpoledne zítra.
1: Zkoušky začnou určitě odpoledne, tak ve 2 hodiny se začnou stavět židle a dál budou pokračovat od 3 hodin dál určitě zvukové zkoušky, poslední ladění, poslední secvičné, protože mimo to, že vlastně bude hrát každý orchestr sám za sebe, tak jak to bývá, tak celý večer bude zakončen hrou spojených orchestrů. Na jevišti bude přes 100 lidí a budou hrát dohromady i dechy, smyčce, i zpěváci.
0: Bylo to všechno těžké sladit to, nacvičit to, dát to dohromady?
1: Byl to velký kus práce od každého ze zúčastněných učitelů i od každého ze zúčastněných dětí.
0: To bude tady zítra od 18 hodin ve Filharmonii. A jak ty oslavy budou dál pokračovat a kde?
1: 14. následně, bude to taková dlouhá noc, protože 14. bude probíhat taková afterparty, zase od 18 hodin a ta bude v Biocentrál. A tam vlastně se setkají absolventi, kteří za těch 50 let absolvovali právě studium na naší škole. Někteří z nich už tam vodí svá vnoučata. A tam třeba pokřtíme nové logo Zušky Habermanky a zahrají tam právě bývalí absolventi. Bude tam vlastně všechno, dalo by se říct, že tam budou i alegorické vozy. Ona to tady bude alegorická vzducholoď, ale bude tam taky.
0: Máte to spočítáno, kolik zhruba těch absolventů? To musí být stovky?
1: Jsou to stovky, co se do centrálu vejde.
0: A vy sama učíte zpěv, je to tak?
1: Učím zpěv a populární zpěv, ano, je to tak.
0: A bude to hodně o tom zpívání, co se bude zpívat, paní zástupkyně, třeba?
1: Spojené orchestry doprovodí zpěv například z filmu Saxána a nebo také hitovku Malé kotě.
0: A to už máte nacvičeno, dejte nám kousek.
1: Malé kotě,
2: mňau, mňau,
1: spalo v botě,
0: mňau, mňau,
1: nehas cotě,
0: mňau, mňau,
1: nepálí.
0: Krásná písnička, v ní se ukazuje to frázování, jak je důležité pilovat i ten zpěv, který určitě učíte, o který je zájem.
1: Nesmírně. Zpěv je to, co je nám, řekněme, nejvíc vlastní.
0: Pokud chcete zažít také oslavy 50 let samostatné existence Základní umělecké školy Habermanová, přijďte už zítra v 18 hodin do Královéhradecké filharmonie. No a na tu after asi nemůže každý?
1: Na tu after nemůže každý, ale určitě každý může potom 1. června na dětský den do parku k naší Zuš. A tam si bude moct jednak vyposlechnout koncert učitelů a vyzkoušet si některé disciplíny, jako třeba hodit smyčcem na cíl.
0: Zástupkyně ředitele Základní umělecké školy Habermanová Ludmila Kroupová, která nám ji zaspívala. Díky za to, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.

0: Je po 15. hodině 35. minutě a to je signál vpustit vás do vysílání s inzeráty, pravidelný oblíbený radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové. Co dnes potřebujete prodat, koupit, vyměnit, něco vám možná přebývá, za odvoz byste rádi věnovali, anebo se třeba chtěli seznámit?
1: Radiobazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové má otevřeno. Vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, já zdravím Hradec a mám na prodej traktůrek domácí výroby. Motor je Žigul, má to dvě převodovky a ty jsou spojený s hardy spojkama, dání řetízky. Je to kapotovaný, světla u toho jsou a mám k tomu ještě káru 200x130 na pneumatikách 750x20 a plus tomu je brány a bydlet. Mm-hmm. Je to na Náchodsku a číslo telefonu je 720 573 005.
0: Děkujeme za nabídku.
2: Dohodou
0: cena. Výborně. Mějte se krásně na Náchodsku. Hezké odpoledne. Naschledanou. Hezký den. Traktůrek domácí výroby nabídl pán z Náchodska. 720 573 005 je jeho telefonní číslo. A zdravíme i vás a vítáme v Radiobazaru. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne. Já bych chtěl inzerát na seznámení.
0: Výborně. Směle do toho. Koho hledáte?
3: Rád bych se seznámil nějakou ženou z východní Čech do 50 let, která nechce být sama.
0: Jaká by měla být, respektive jaké by měla mít vlastnosti, co by vás mohlo spojovat?
3: No, aby byla hodná, dobrá hospodinka, uměla uvařit, uklidit a tak.
0: Mm-hmm. A co vy za to nabídnete?
3: Mám rád děti, zvířata a vše ostatní.
0: Vaše telefonní číslo?
3: 702 799 429.
0: Ať se ženete, držíme pěsti, mějte se hezky, hezký den.
3: Taky, děkuju, nashledanou taky.
0: Tak tady to bylo seznámení 702 799 429, telefonní číslo na sympatického muže, dámy. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazár, vítejte i vy v našem vysílání, hezké odpoledne. Tak tam nám to někdo položil, nevadí, vezmeme dalšího. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazár, dobré odpoledne.
4: Dobrý den, já vás zdravím a měl bych na prodej dvě křesla, velice pěkná, ve dřevě a za symbolickou cenu. A je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice. Děkuji a pěkný den přeji.
0: Pěkný den i vám, kdo bude mít zájem, pojede si pro dvě křesla do České Skalice. 731 347 275, telefonní číslo posluchače. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové zdraví vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchač z Rychnovska. Já mám poptávám pro 9letýho vnoučka elektrickou čtyřkolku a poptávám řeznický nebo kuchyňský nerezový stůl se dvěma šuplíkama a jednou podestou. Dlouhý může být i 150 cm a hloubka nejlíp 70 mm-hmm. na Rychnovsku a dojedu si a na telefonu 605 018 388. Děkuji, naschle.
0: Děkujeme také. Pán schání pro vnoučka elektrickou čtyřkolku a pro sebe řeznický stůl. 605 018 388 jeho telefonní číslo. To naše je 726 46 46 46. V případě úspěchu se dovoláte přímo do vysílání do Radiobazaru a můžete si podat inzerát, tak jako vy. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Mám na prodej infrasaunu plus finskou saunu v jednom. Takže infrasauna vytopí na 60 stupňů Celsia a 3 kW kamna s pomstou, který vytopí na 100 stupňů. Je to rozkládací čelí, takže se to dá odvíjet v kombi auto.
0: Je vás hůř slyšet, zkuste přidat na hlase nebo popojit. Vy jste na cestě. Infrasauna, ano.
6: Infrasauna s finskou saunou do kupy dvě.
0: Dobře. Pro zájemce telefonní číslo?
6: 602 715 236.
0: Zájemci vám zavolají, proberete detaily. A je to v Opočně. Dobře, tak zdravíme i na cesty, dobře dojeďte a děkujeme za nabídku. Mějte se hezky, pěkný den. 602 715 236, pokud vás inzerát zaujal. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar. Pěkné odpoledne přejeme i vám, můžete inzerovat. Dobrý den, hezké odpoledne.
7: Dobrý den, hezké odpoledne. Já scháním živého krocana.
0: Krocana, kde by to mělo být, region?
7: No, Trutnovsko.
0: Ano.
7: A je to na číslo 739 612 845.
0: Mm-hmm. Tak ať krocana sežene tak chovu. Mějte se hezky.
7: Děkuju. Hezký den,
0: nashledanou. Paní Strutnovská schání chovu krocana 739 612 845 její telefonní číslo. Ještě máte chvíli také na to, abyste zavolali do Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Můžete inzerovat. Dobrý den, dobré odpoledne, vítejte.
8: Dobrý den, tady je posluchačka z Rychnovska a já bych prosila, kdyby náhodou někdo měl rakitník holku, protože já jsem měla dva a zmrzli mě, takže v okolí Rychnova, kdyby někdo měl, a ráda zaplatím. A je to na číslo 732 935 916 a moc děkuji.
0: Vím, jak to je s rakitníkem, je potřeba, takže ať se ženete. 732 935 916, děkujeme také. A ještě na jeden inzerát to bude v dnešním Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Jste to vy, kdo se k nám dovolal? Pěkné odpoledne, pěkný den, můžete inzerovat.
9: Dobrý den.
0: Dobrý den.
9: Potřebovali bychom prodat skuter Kento UX, Kentoja Extra 50. Dále vzduchovku Slaví 600. Váhu s mozazníma miskama. Dále ještě dvě věci. Vysavač popela, jednou použitý, a elektrický řehlící mandl, použitý už starší.
0: Mm-hmm.
9: A bylo by to vše, je to na Pardubicku a bylo by to na telefon 606 402 834.
0: My vám děkujeme. Děkuji. Pěkně za nabídky, mějte se hezky na Pardubicku, dobré odpoledne, nashledanou.
9: Nashledanou.
0: Elektrický žehlící mandl, vysavač popela, váha, vzduchovka Slávie, skútr 606 402 834, telefonní číslo posluchačky z Pardubicka.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: To je z dnešního Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 12. května vše, ale zítra po 15. hodině 35. minutě budete mít opět možnost inzerovat a třeba se zkusit i seznámit, tak jako posluchač, který se dnes do Radiobazaru dovolal. Dobré odpoledne.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru Sarm, Mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

Ze zákulisí šarmantní osobnosti 2009, dnes po 18. hodině v našem vysílání Jana Štěpánková, hosté, kteří přijeli tenkrát do Hradce Králové. Den v kraji zpravodajsko-publicistický souhrn z Králové Hradeckého kraje nabídne Český rozhlas Hradec Králové mezi 17. a 18. hodinou. Spojíme se i s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, abychom zjistili, jaká je předpověď pro nejbližší hodiny, ale také výhled. Den v kraji, vše, co potřebujete vědět, stručně, jasně, přehledně, dnes mezi 17. a 18. hodinou. Iva Hitnerová přijala pozvání do humoriády Českého rozhlasu. Určitě už se těšíte na tento pořad scének v hodině plného humoru. V 16 hodin začne po zprávách humoriáda, budete vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Iva Hitnerová, host, vám je bude nabízet, budete mít možnost ji oslovit, pozdravit mezi 16. a 17. hodinou v našem vysílání.

čeho mají obce obavy v Královéhradeckém kraji, to si můžete přečíst na našem webu hradec.rozhlas.cz. V 16 hodin za 4,5 minuty vám nabídneme zprávy. Budeme mluvit o novinkách v trutnovských školkách a školách a také o tom, proč se dnes večer rozsvítí historická radnice v Hradci Králové. Poslechněte si zpravodajskou relaci Českého rozhlasu Hradec Králové v 16 hodin. Budete vědět také to, jak bude. Předpověď počasí nebude chybět a sledujeme i situaci na silnicích. Zelenou vlnu.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Trutnovské školy a školky jsou kvůli větší bezpečnosti vybavené speciálními SOS tlačítky. Historická radnice v Hradci Králové se dnes rozsvítí modrou barvou. Hokejisty Pardubic posílil reprezentační útočník David Tomášek. A noc bude polojasná a studená. Ochladí se až na plus jeden stupeň. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Trutnov zvyšuje bezpečnost mateřských a základních škol. Nainstaloval v nich takzvaná paniková tlačítka, která okamžitě po stisknutí přivolají pomoc městských strážníků. Kde jsou umístěna například v základní škole Komenského, upřesňuje ředitel školy Petr Horčička.
2: Najdeme ho na každém patře, najdeme ho ve školní jídelně, najdeme ho ve sportovní hale. Jsou ještě součástí i mobilní tlačítka, takže třeba když někdo jde a v dosahu školy ho potřebuje třeba na zahradě ve sportovním areálu, tak si může to tlačítko vzít sebou. Děláme takové kroky, abychom zabezpečili přítomnost všech lidí v té budově a nemuseli se bát ničeho.
0: Budova staré radnice na Velkém náměstí v Hradci Králové se večer u příležitosti Mezinárodního dne podpory lidí s chronickým únavovým syndromem rozsvítí modrou barvou. Město se tím zapojí do celosvětové akce na podporu povědomí o závažném neurologickém onemocnění, kvůli kterému pacienti ztrácejí schopnost pracovat, studovat nebo se věnovat společenskému životu. Nemoc se často projevuje jako následek prodělané infekce, například mononukleózy, limské boreliozy a v posledních letech taky koronaviru. Podle dat nadačního fondu Neúnavní trpí v Česku nemocí až 80 tisíc lidí. Policisté žádají o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka je asi 170 cm vysoká a štíhlá, má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle a černošedý batoh. Obuté měla černočervené tenisky, říká mluvčí jihomoravských policistů Andra Cejnková.
3: S rodinou byla naposledy v kontaktu minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že jí ujel autobus a přijede pozdějším spojem domů, však už nedorazila. Dle dosavadních informací se měla pohybovat ještě poté v Brně. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat, ovšem s negativním výsledkem.
0: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Sport. Hokejový útočník David Tomášek posílil v Tip Sport Extralize mistrovské Pardubice. Světový šampion z Prahy podepsal na východě Čech víceletý kontrakt. Do Pardubic přišel Tomášek ze švédského Färjestadu. Počasí. Noc přinese oblačno až polojasno, přechodně i skoro jasno. Ojediněle se budou vyskytovat přehánky, na horách četnější a nad 700 metrů sněhové. Teploty klesnou na 4 až 1 stupeň, můžou se objevit i přízemní mrazíky. Na horách naměří plus 1 až minus 2 stupně. Zafouká mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Chlumci nad Cidlinou je kvůli stavebním pracím uzavřená část ulice Na Vinici. Objížďka vede okolními ulicemi a potrvá do konce června.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal. Přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
5: Ahoj, ahoj tobě i posluchačům.
4: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
5: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí, takže...
4: Jo, jako že to bude zima.
5: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
4: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv. Na rtech začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy, a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No, já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné uvést 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak, jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda, jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není, je to žert. Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu, je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča? No to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang. To je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu, takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle, to se může stát, se může malovat, To je humor. An sich, jak by řekl Jinci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem. Bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody. A nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě, a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí, lidské, a tudíž skutečně lidové slovo, sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
0: Taková úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
1: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou? No, já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech clown a komik. Jo, že
0: v jakém smyslu?
1: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
0: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Hvězdné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to to samý.
1: No a to je...
0: A já myslím, že ne.
1: To, no samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem, na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát, a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
0: No, ono, já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to je jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i na podmínek, protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
1: Samozřejmě, pak může být slovo komik se dá přeneseně říct na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo? Je to takový komik v nějaké pozici, jo? Nějaké seriózní pozici, ne, takový komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo? Protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek, jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový Šašek, jako zase, že děláš ze své pozice Šaška omylem v podstatě, jo? Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo? A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo? A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo? To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
0: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
1: Ano, jak ano, jo, to je, no jo, jo.
0: No, v dnešní době, kdy, oni se bojí teda ledasti.
1: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké. No tak, ale to jsme začali tak jako, opravdu jako z hlouby.
0: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
1: Ano, ano.
0: Typického komika, já zkusím. Takže ano. Jan Werich Ačko a Bčko Pepa Náhlovský.
1: Výborně.
0: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita. Dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jan Verech proti Josefu Náhodskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý den.
2: A při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc, ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu, zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho a přeju vám hezké odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám, děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím, ogazím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: Petr Zezdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku u nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak. Vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano. Děkujeme, díky.
1: I díky vám vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Familie, co? To je radost. Ty, když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově dcerce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepy Náhodského, tedy verze ano. Slavné Popelky. No, Ondro, slavné...
3: Jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče, vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasovali jsme v rádiu,
1: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo, potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Tak vyjel
1: na... Krásperník.
3: Vyjel nad les, jo?
1: Ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda uježí babinu, jak se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám, buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku. Mm-hmm. Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze Popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy,
3: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známe z těch pozic. Že
1: herecký který... úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo?
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, taková estráda, prostě takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
1: Jo. Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o Popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 01 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se zákonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Květku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepi Karálovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepiček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se k ránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku jíst doma.
1: Humoriáda. Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluvení. Na těch... Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo.
5: Nebylo ovoce.
1: Jinak to aby byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to, tu třešňovici, jako pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom leco vím, ale co jsem zažil jako návštěva.
1: Mm-hmm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky. Nezapomenuli
1: jsem... Byli ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku.

0: nezapomenu, když jsem jako naprostý neználek dostával první školení, jako teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je Rieslingrýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo, jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: Teda. No tak když tě trénovali, se nemohli divit, no.
0: No přesně, no.
1: A vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by si šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
0: Tak pár těch asi základních věcí bych, takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem? Bylo to pod dohledem,
0: bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak byl takový mlha a pak jsem se probudil, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené,
1: ano.
0: Jako řekl bych, že to nebylo.
1: Vypráví a vzpomíná, ano. Ondřej Kepka u nás
0: v Humoriádě. To jsem si teď dal teda, no.
1: Čemu všemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humoriádě.
2: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veselé.

0: a zdravě.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď si zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
2: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jarku Obermajerovou, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romea a Julii, pravděpodobně tu Julii, teda pro školy.
1: Tak co se u toho dá zažít? Ano. Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
3: Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské. Já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romea a Julii, už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14.
4: Čili ve věku Julie.
3: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty bábrdlata, cvrnkali a hlavně řvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozně a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo, my jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stalo za to.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jaroslava Obermajerová nedávno oslavila taky své kulatiny.
2: Ano.
1: Jak na ní vzpomíná Ondra?
2: Žádnou elegraci dneska. Já jsem jednou fotil, dokonce ano, pozor, fotil pro jeden časopis na titul. A to bylo úžasné, protože Jarka, vždycky jsem si chystal, že jo, ten říká, Jarka, mám pro tebe speciální objektiv, jako on říká, to je zbytečný. Vždycky. Říká, ne, víš, jak to, ale to je úplně jedno, já se tady takhle
1: postavím. A co to je za speciální objektiv na Jarku?
2: No, jako milosrdně, no. No, mimochodem to Pepa Špelda, ten, když točil Nemocnici na kraji města, tak měl speciální filtry pro určité herečky. Kameramani umí jako vylepšit design, vylepšit tvář. To je v moci kameramana i fotografa. Filtrem jako zjevnit třeba některé neduhy a dneska se dají dělat samozřejmě lecjaké věci, ale tohle je poctivá cesta, to není umělá inteligence, která udělá cokoliv.
1: Dnes se to dělá dodatečně, tehdy se to dělá už na place.
2: Ano. Ty metody jsou akorát byly složité a nešlo to, co jde dneska. Že? Dneska zmíním.
1: Takže když jsou dámy, které třeba říkají, já se nechci fotit, já nejsem fotogenická, stačí dobrý objektiv.
2: Stačí dobrý objektiv, ano. Všimněte si, milí posluchači, třeba v amerických westernech v jisté době, když je záběr na dámu, tak je taková mírně jako rozmazaná a pak je prostřih záběr na toho kovboje a to je takový drsný, nasvícený. Přitom je to stejná situace.
1: Ano.
2: Jo, to byla dokonce byl styl. Takový se to dělal, že dámy měly speciální světlo, chlapi taky. No, ale potom jsme se sešli tedy v jednom nekonečném seriálu, posluchači asi vědí jakém, ve kterém Jarka hraje a ona byla neuvěřitelný improvizátor, takže když tam prodávala, že jo, to pečivo, tak v textu bylo něco, dáte si koblihu, nebo jo, takový normální. A teď tam přišel třeba nějaký herec na menší roli, naučený ten text doslova, že jo, měl jeden obraz, že jo. A viděl, že tam má, a on, na Jarka najednou, máme čerstvý pyrohy, a teď bylo vidět na tom herci, který vyděšený, jaký pyrohy,

0: veřejná, ale děláme takové kroky, abychom zabezpečili přítomnost těch lidí v té budově a nemuseli se bát ničeho.
1: Modelová situace. Ve chvíli, kdy se na jedné ze škol zmáčkne modré tlačítko, co se tady na městské policii v tu chvíli začne dít?
2: Během pár vteřin přijde signál, který zaznamená obsluha pultu centralizované ochrany, která funguje 24 hodin 7 dní v týdnu a předává informaci o napadení objektu hlídce do vozidla a hlídka na místo okamžitě vyráží.
1: Vysvětluje velitel městské policie Radek Svoboda.
2: Určitě nám jde o bezpečnost dětí. Reagovali jsme nejenom na události v posledních měsících, letech. O tomto projektu jsme už hovořili zde v roce 2017. Ruku v ruce s tím došlo i k proškolení strážníků, aby uměli okamžitě a efektivně zasáhnout na místě.
3: Tlačítka jsou nainstalovaná ve všech základních a mateřských školách, které jsou zřizovány městem. Je to celkem 86 tlačítek.
1: Vysvětluje Adéla Čudlová, mluvčí Trutnovské radnice.
3: Město vnímá aktuální společenskou situaci a obavy ředitelů škol a proto se rozhodla přistoupit k takovým bezpečnostním opatřením a cílem je vlastně zvýšit pocit bezpečí dětí i pedagogů na vzdělávacích institucích.
1: Kdo vlastně všechno má přístup k tomu tlačítku?
3: Je uspůsobeno tomu, aby bylo možné zavolat si pomoc v případě, kdy se člověk cítí ohrožen.
0: Je to další krok k tomu, aby se děti i rodiče ve škole cítili dobře.
1: Do budoucna by se podle vedení radnice mohla tlačítka objevit také ve středních školách. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Takový byl 12. květnový den. Události v Královéhradeckém kraji, souhrn toho nejdůležitějšího. A ještě krátce k tomu, co nás čeká zítra, co budeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové sledovat. Město Hradec Králové plánuje opravit ČPP arény a zároveň přemýšlí, jestli by se nevyplatilo postavit novou halu. Inspiraci chce hledat třeba v Jihlavě. Zítra k tomu v našem vysílání víc. V naší republice ubývá kin, především těch venkovských a v malých městech. Jaká je situace v Královéhradeckém kraji? Dozvíte se z našeho zítřejšího odpoledního vysílání. Královéhradecký kraj půjčí obci Tetín na Jičínsku 18 milionů korun na dokončení opravy úřadu, kde bude dětská skupina. Budeme u toho. Kriminalisté obvinili muže a ženu z výroby a distribuce pervitinu na Rychnovsku. Podle policie se drogové trestné činnosti věnovali několik let. Tématu se budeme podrobněji věnovat v našem zítřejším vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Tím dnešním datem 12. května vás provedl Karel Sladký. Naše vysílání pokračuje. Vanestovy věci nabízíme právě teď v 17 hodin 53 minut. Dobrý podvečer.

Krátké informace z Albrechtic. Z Rychnovska nabídneme ve zpravodajské relaci Českého rozhlasu Hradec Králové v 18 hodin už za 3,5 minuty. A po 18. hodině budeme vybírat z archivu. Ocitneme se v zákulisí gala večera vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2009. Určitě si společně s námi atmosféru, kdy převzala z hlavní cenu herečka Jana Štěpánková, velmi rádi připomenete. Zdravíme vás a přejeme hezký poslech.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Albrechtice nad Orlicí vybudují první fotovoltaickou elektrárnu v obci. Policisté vyhlásili pátrání po 15-leté dívce z Brněnska. Hokejisty Pardubic posílil reprezentační útočník David Tomášek. A zítřek bude zamračený s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. Vedení Albrechtic nad Orlicí vybralo dodavatele fotovoltaické elektrárny pro budovu hasičské zbrojnice a sousední hospodářský dvůr. Elektrárna bude mít výkon 47 kW a součástí projektu bude taky bateriové úložiště. Vyrobenou elektřinu chce obec sdílet mezi další obecní budovy. Samotná instalace 90 solárních panelů by měla skončit nejpozději do konce prázdnin. Bude to první obecní fotovoltaická elektrárna, říká nezávislá starostka Eva Králová.
4: My jsme dlouho chtěli vybudovat fotovoltaiku a pořád jsme se báli toho trhu, ale teď si myslíme, že přišla dobrá doba, kdy ještě jsou pořád dotace a zároveň se nějak vyčistil ten trh s těmi podvodnými firmami. Slibujeme si od toho úsporu nákladu na elektrickou energii, kdy vlastně všechny obecní budovy budou zásobeny z této fotovoltaiky.
2: Královéhradečtí kriminalisté ukončili vyšetřování nevydařeného chemického pokusu na jedné z místních škol, při kterém se loni v listopadu těžce popálily dvě nezletilé dívky. Policie případ předala státnímu zástupci s návrhem na podmínečné zastavení stíhání ženy, která pokus prováděla. Policie obvinila 58-letou ženu z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z okresu Brno-Venkov. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer s tím, že před půlnocí dorazí do svého bydliště v Domašově. Pak se měla ještě pohybovat v Brně. Pokračuje mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
5: Dívka by měla být vysoká asi 170 cm, štíhlé postavy, má světlé hnědé vlasy po ramena. Co se týká oblečení, tak měla na sobě fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle, černo-červené tenisky, měla mít s sebou batoh a údajně dle rodičů vypadá starší přibližně na 18 let.
2: Informace o pohřešované školačce volejte na linku 158. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz.
3: Sport.
2: Hokejové Pardubice získali po zisku mistrovského titulu pro příští extraligový ročník další zvučnou posilu. Do východočeského klubu přichází David Tomášek, světový šampion z roku 2024, který tuto sezonu rozehrál v Edmontonu v NHL ze švédského Färjestadu. S pardubickým vedením se Tomášek domluvil na víceleté smlouvě a do Dynama se vrací po 8 letech.
3: Počasí.
2: Zítřejší předpověď slibuje oblačno až zataženo, ojedinělé na horách místy přeháňky. Na teploměru naměříme 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8 nad nulou. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Z Českého rozhlasu Hradci Králové vás zdravíme a přejeme příjemný 12. květnový podvečer. Zdravíme vás i na našem Facebooku a zveme na Den otevřených dveří už tuto sobotu od 9 do 16 hodin. Havlíčkova 292 Hradec Králové, to je naše adresa. A při Dnu otevřených dveří se také dozvíte o jubilejním 30. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku a také to, že do konce května ještě čekáme na vaše tipy. Možná, že nám právě v sobotu na Dnu otevřených dveří řeknete, koho byste nominovali jako 30. šarmantní osobnost. A protože letos jubileum ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové se ohlížíme za gala večery, nabízíme vám záznamy, nahrávek i přímých přenosů, ale také pohledy do zákulisí. Před týdnem to byl záznam gala večera z Klitzperova divadla v Hradci Králové, kde cenu za rok 2009 převzala jistě šarmantní herečka Jana Štěpánková. A dnes vám nabídneme reportáž ze zákulisí, kterou tenkrát natočili Marta Růžičková a Zdeněk Novák. Jak to vypadalo v zákulisí při vyhlášení šarmantní osobnosti za rok 2009? Poslechněte si, dobře se bavte.
7: Dobrý všechno.
8: Jo, takže to neznamená, že to bude smysl. Tak jedem.
9: Marto, jedou.
10: Jedou, já vím, ale kdo?
9: Lada Klokočníková s Mirkem Vaňurou.
10: Já jsem se domnívala, že hosté na zahradní slavnost, ale já si myslím, že bude dobře, když na ty hosty, protože zahradní slavnost je to takový hold přírodě a dobrým hostům. Tak to znamená, že na ně budeme čekat.
9: Ano, budou to už za chvíli. Lada s Mirkem se zatím hodí do gala. Slyšeli jste ten ruch, který tu je, protože už začíná být lehká nervozita, ale zdravá, zahradní nervozita, plná štěstí z prožitého večera.
10: No, my vám samozřejmě zprostředkujeme, jaká byla atmosféra v zákulisí. A to si myslím, že je velice zajímavé, protože do zákulisí nemá hned tak někdo přístup.
9: Ano, exkluzivně jen náš mikrofon, tedy mikrofon Marty Růžičkové
10: a Zdenka.

0: Vypadá to, že už přijel první host podle hluku, podle takového milého vítání bych řekla, že to nemůže být nikdo jiný než Leďa Kendall.
1: Ano, je to takové mírné pozdvižení. On je vždycky jako uragán.
0: Ano, určitě. Vítaný uragán.
1: To je tradiční pusa, snad v žádném natáčení ze zákulisí nechybí pusa.
0: No, já si myslím, že
2: dám ti pusu, jako husu půjde spolu do cirkusu.
0: Letošní šarmantní osobnost je vlastně zahradní slavnost. A když by bylo na vás, koho byste pozval? Protože to je noblesní záležitost, zahradní slavnost.
2: Koho bych pozval? Pozval bych všechny handicapované lidi, ti, kteří nemají moc radosti, a určitě by za to byli velice vděční, kdyby se jim někdo věnoval, dal jim dobře najíst, napít a ještě by k tomu pobavil. Tak to, tyto lidi bych pozval z celé republiky. Asi já.
0: Dobře. A tady u nás v Hradci Králové?
2: Já jsem včera volal Jiřince Jiráskové a říkal, že má předpremiéru a že nepřijede. Takže tu tady budu postrádat.
1: A co hlavní host Jana Štěpánková?
2: No tak já musím říct, že k této dámě cítím úctu, že jo? Jako ke skvělé herečce, že? Leta hraje ve filmech, už jako kluk jsem se díval na ní a je to prostě na místě, že takovýhle člověk dostane ocenění.
0: Gala večer šarmantní osobnosti, to je takové lehké nakročení k 65. Hradeckého rozhlasu. No a protože Leďa Kendall slaví 65. tak to má jistou spojitost a to nás velice těší.
1: To je naše štěstí letošní. Štěstí. Ano, cítíme štěstí, že to máme takhle pohromadě.
2: Dá se říct, že jsme takový dvojčátka.
1: Co popřejeme my dva Laďovi za rozhlas?
0: Hodně svěžesti, dobrý hlas, hodně štěstí, hodně zdraví a hodně dobrých lidí kolem.
1: A plno jarního elánu.
2: Určitě. No já vám děkuji, abych vám přál, abyste pořád byli tak vstřícní k lidem a vysílali pořád ve vašem rádiu takový pořady, jak vysíláte. A vysílali takovou dobrou muziku, jakou vysíláte.
1: Otočit fotografie, což v pořadu vidět nebude, ale vy jste teď slyšeli, že se fotografujeme zvěčnění navždy.
0: No jistě, no to je důležité. Pro vzpomínky. Ano. Pro hezké vzpomínky.
1: I na tenhle rozhovor budu zase dlouho vzpomínat. Laďa Kendall.
2: Děkuji a všem přeju příjemnou pohodu a já se přirazuji k vám jako vzpomínkář, protože já žiju ze vzpomínek. Já samozřejmě se dívám do budoucnosti, žiju z přítomnosti, ale vzpomínky to je moje parketa. Tak ahoj a zase někdy jindy.

0: Rozhlas Hradec Králové jde vstříc usměvavému, optimisticky naladěnému
1: Zbigněvu Čendlíkovi. My vás moc zdravíme a jsme rádi. Zdenku, podívej se, to ty nikdy nemáš, takovouhle nádhernou kravatu.
2: Snažil jsem se tady být první, protože Laďa Krndlu minulý rok, já jsem poslouchal teď vaše vysílání a jsem slyšel, že on byl první. Jo. Říkám si, tak já budu první tentokrát. Já. No bohužel. Laďo, prosím tě, tohleto, to není kravata. Laďo, ty seš takový odborník na tyhle ty věci. Já to budu mít premiéru dnes. Jak se to jmenuje? Co to je? Není to kravata? Co to je?
0: Takový no, šáteček pro muže, ale jak se to jmenuje? Ty to nevíš, Marto?
1: Nevím.
2: Nevíš?
1: No. Je to noblesní.
2: A vypadá to dobře, koresponduje to s událostí. Já si to vemu na sebe.
1: Každopádně se to k zahradní slavnosti velice hodí.
2: To bude noblesní.
0: Přímo garden party.
1: Noblesní hosté.
2: Prosím vás, paní redaktorko, pomůžete mi s tím, protože jsem...
0: Tak Marta Růžičková pomáhá připnout Zbigněvovi onen šarmantní doplněk k jeho obleku.
1: Vypadá báječně a my si tak povídáme s našimi hosty, s noblesními hosty, kteří přijedou na gala večer šarmantní osobnosti, abychom sdělili posluchačům...
2: Máme stejnou značku obleku. No tak já mám zahradní slavnostní rád, protože pro mě jsou spojené s nějakým dobrým grilováním, s dobrým masičkem, jo, takže to je především. Ale z takových těch různých filmů, těch historických, to si vybavuji, teď mám zrovna před očima takové ty luxusní na zámcích s bílým nábytkem, dámy skutečně v robách, jo, takže schází se taková ta smetanka.
0: No a hlavně scházejí se dobří přátelé povětšinou na zahradních slavnostech, kteří si mají co říct a mají se rádi.
2: No tak samozřejmě to očekávám, já mám lidi rád a doufám, že i ty, kteří na této slavnosti budou, tak budou mají mě také trošku rádi, no tak předpoklad dobré zábavy.
1: A teď nevím, zda to je záludná otázka či nikoliv, je stejně takové naše vysílání?
2: Já bych řekl, uvidíme, ne, stoprocentně, skvělý a šarmantní a vysílání je s glancem. To takhle bych mohl charakterizovat vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Český rozhlas by měl být něco takového jako zahrádka s kultivovanou češtinou a báječnými hosty, čili
2: tak
1: skoro zahradní slavnost.
2: Čeština, to bude problém pro mě.
3: Já neznám žádného cizince, který by tak dobře mluvil česky jako Ziboš.
0: Právě, když se řekne Zbigněv Čendlík, tak každý odpustí jakýsi přízvuk a ocení naopak, jak říká Laďa, češtinu, která tu je.
2: No tak děkuji. Vy jste shovívali na mě.
3: Ne, je to pravda. A mně se líbí, všichni mu říkají Zibi, já mu říkám Ziboš.
0: Hezký český Ziboš. No,
1: je to rošťácké a mně nesmírně sympatické, že Zbigněv Čendlík má velice blízko k úsměvu, k humoru, k legraci, k vtipu, což je úžasné.
2: Já mám jeden vtip. Jo? Víš, slyšeli jste to? Ale to je dlouhý, na vysílání to není. Jak ta jedna žena v 40 letech prožije srdeční záchvat, tedy leží na posteli v nemocnici a uzří tvaří tvář Pana Boha a ptá se, Pane Bože, přežiju to? A Pan Bůh říká, milá dcero, přežijete a budete žít dalších 40 let. A tak si říká, no tak když budu žít dalších 40 let, tak prožiju ten život jako fešanda. Takže si řekla, když se zpamatovala, zůstanu v nemocnici díl, tak si udělala nějakou plastiku, liposukci, zmenšila zadek, tady si přidala silikon, že jo, narovnala, vyžehlila tvář, že jo. A když byla po posledním zakroku, tak jde ven z nemocnice, vstoupí do silnice a přejede i auto a zemře. A ona zase uřeší Pana Boha tváři v tvář a vyčítá, Pane Bože, přece jsi mi přislíbil, že budu na zemi žít dalších 40 let. A na což Pan Bůh odpovídá, milá dcero, přisahám, ale já jsem vás fakt nepoznal.
1: Zachovat si vlastní tvář.
0: Ano.
1: No, to je důležité.
0: K zahradní slavnosti takové anekdoty patří určitě, ale Zbigněv, ještě na závěr, a nemusíme být vůbec střihem vážní, můžeme být dál veselý, Marta zatím uváže, onen útvar.
2: Mám taký problém, rozumíš, také budu k nepoznání, jak ta žena, víš.
0: Vítězka letošního ročníku šarmantní osobnosti Jana Štěpánková a slova Zbigněva Čendlíka na její adresu.
2: Prosím, nemůže být lepší. To je úžasná dáma a já jsem hrozně rád, že ona to vyhrála a že můžu tady být v takové úžasné společnosti s Janou Štěpánkou. Poznáme se. Já ji znám, ona mě nezná, takže...
0: Ona vás možná zná, ale ne, jak se říká, face to face.
2: Face to face, k tomu dojde dnes.

0: Václav Moravec po roce loni líbal Evu Zálešákovou, letos tebe.
1: Taky, taky, taky, taky.
2: Teď se nám hlásí.
3: Ano, ano, ano. Když se díváme na Vedu Mládkovou, tak musím konstatovat, máte vkus.
1: To nejšaramantnější dáma.
3: Je to žena.
0: Přiletěla do Prahy, protože strávila 20 hodin letem
3: ve Frankfurtu.
0: To je úspěch, že jste vůbec mohla přijet. Přiletět.
3: Ano.
0: Já jsem právě se bál, že nebudu mít šaramantní osobnost k sobě, šaramantnější. Tu nejšaramantnější a nakonec
3: jiná není.
0: Díky bohu, že to dopadlo.
3: Ale jestliže vás přivedl, tak samozřejmě budete vtažená do víru zahradní slavnosti. A já si myslím, že vy si to zasloužíte. Zahradní slavnost, to jsou noblesní osobnosti.
4: Je to hold noblesní. Děkuju, děkuju. Já myslím, že jsem totálně nekorupční.
0: Co jste si řekli, když Meda přiletěla? O čem jste si povídali cestou? Cesta byla dlouhá z Prahy?
4: O tu korupci.
0: Ne, tak my s Medou, dovolím si tvrdit, a to je dar, že jsme přátelé už asi 6 let a strávili jsme letos spolu Vánoce. A tak my si máme vždy o čem povídat. Story z nás udělalo maminku a syna. Tak už máme ledas, jaké...
4: Pravá maminka telefonovala, hrozně se zlobila na televizi, museli se omluvit, to nevíte?
3: Ne.
0: Tak se nakonec jsem seznámil. Adoptivní maminku se skutečnou maminkou, takže...
3: Čím jste si blízcí?
4: Tou nekorupčností.
0: Myslím také v názoru na to, že Meda je světoběžník a já si vážím lidí, kteří mají úspěch v cizině, což Meda měla, a je to člověk, který má vztah k rodné hroudě. A to je na emigrantech fantastické. Já mám také vztah k rodné hroudě, miluji východní Čechy a Letohrad.
3: Nejenom úspěch v cizině, ale já si myslím, že máte podporu slušných a dobrých lidí tady u nás a to je báječné.
4: Bohužel moc málo.
0: No možná jenom nejsou vidět.
4: No tak já se snažím teď probudit.
3: Naši máte.
0: Václave, ještě nám pověste, Jana Štěpánková a Václav Moravec. Teď tam není žádné plus jako ve story, ale myslím váš názor, váš komentář. Jana Štěpánková je úžasná herečka. Dovolím si tvrdit, že asi většina lidí si pamatuje z Nemocnice na kraji města, ale že její divadelní role převyšují všechny ty televizní, aniž bych, ale je to tak, že masové publikum ty lidi spíš vnímá z televize a před Janou Štěpánkovou smekám a je to hlavně skvělá i rozhlasová herečka.
3: Já nevím, jestli tohle je záludná otázka, ale já bych se chtěla zeptat, jak to, že jste nestratil za ty roky z politiky šarm?
0: A tak to nevím. To nechť posoudí veřejnost.
3: Já konstatuju, že nikoliv. Já se ptám, jak to děláte?
0: Asi proto, že jsem obklopen lidmi jako třeba Meda a že je dobré být nohama na zemi a stýkat se s takovými lidmi, kteří občas vás zase na tu zem, když se člověk přece jenom pohybuje v tomto prostředí, tak na tu zem mě pošlou a je to skvělé.
3: A stává se to?
0: Stává.
3: Obvykle zůstává u hry, takže když vám někdo řekne opravdu, co si myslí, tak je to báječné.
0: Říkají, naštěstí mám takové okolí a to je největší dar.
5: Já se

už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

0: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, na kterém jsme vyhlásili šarmantní osobnost roku 2009.
1: Český rozhlas Hradec Králové je prostě v šarmantní společnosti a ještě chvíli bude.
2: Ano, no jak ne, když se tady objevily tak významné osobnosti, jako je Zbigniew Čendlík, Václav Moravec, Jana Štěpánková. A teď jsme zjistili, že i Václav Altus.
1: Ano, prý je tady ve své šatně, tak jdeme zkusit, jestli už se naučil Baracka Obamu. Po šipkách, ne po kytkách. Po kytkách nešlapej. Jo, tady. Václav Faltus je taková stálice vyhlašování šarmantní osobnosti. Nechybí každý rok, protože ho mají prostě ostatní šarmantní osobnosti rádi.
2: Mluvili jsme se Zbigniewem Čendlíkem.
3: Ano.
2: A ten je velice zvědavý, včetně Ladi Kendla. Zdali umíte, hádejte koho?
3: Zbiňka.
4: Zbiška.
2: Ne.
1: Koho pak jste tu před rokem slíbil?
4: Tak já toho naslibuju hodně. Já vím, že jsem loni někoho sliboval. Já jsem říkal, že se naučím Jana Přiučila.
2: Ne.
1: Je to trošku exotické, trošku za oceánem a trošku hodně vysoko.
4: Tak teďka opravdu už nevím, co jsem měl na mysli, protože těch hlasů je spousty. Jo, o pana prezidenta Obam, no. Tak můžu říct, že jsem ho ještě pořádně teda jako neskoušel, jsem se musel naučit jiný hlasy, že jo. Ale myslím si, že to je takový hlas, on má takový trochu dohloubky a to je hloubkový hlas. Jako teď tady pan inspicient, co promlouval, tak právě jsem si říkal, že od toho se odrazím až k Obamovi.
2: Tak vy dobře víte, kdo se zúčastní letošní zahradní slavnosti. Nebude to spousta ostatní osobností, které máte vy rád. A protože tu nebudou, tak vás poprosím o pár hlasů.
4: Já tedy ještě nevím, kdo tu bude a kdo tu nebude, ale tak dovedu si představit, že nevím, jestli je teda pozvaný pan prezident, protože to by opravdu on zahradním slavnosti, zahradním partem, to opravdu, to by se slušelo pozvat, ale když není, rád zastoupím. No a já myslím, že určitě rád by přijel spadní Dagmar i Václav, že, ale protože taky nevím, jestli z toho pozvali, tak si říkám, proč bych jaksi taky v tuto chvíli nezaskočil. No.
2: Tedy to jsou lidé, kteří by se možná rádi zúčastnili zahradní slavnosti, ale koho vy byste rád viděl?
4: Já myslím, že já tady třeba rád uvidím Zbigniewa Čendlíka, protože to je, on tu je a je to můj soused vedle Slančkrouna. Takže my jsme sousedi a teď budeme tady v šatně taky sousedi. Takže to jsem velmi rád.
1: Václav Moravec je taky odtamtud.
4: Václav Moravec je přímo z města, ze kterého jsem já. A já dokonce vím, no on vždycky říká, jestli někoho z Moravcova rodu napodobuju, jeho dědeček, ten měl krásný hlas, takový opravdu. Já myslím, že je dobré dělat někoho, koho všichni znají, ale
5: pan Moravec, jako dělat jeho tady Václav Moravec, protože to byl takový zajímavý hlas, říkal, já mám v rukavní televizička, že já jsem netušil, já myslím, že bude něco jiného třeba, že prostě se dá úplně něco, no se na to novinařinu, že jo, žurnalistiku, nebudu to, že jo, má úspěchy, že jo, je to výborný.
2: Abychom nezůstali jenom u těch hlasů, Václave, proč vy se tak rád rozdáváte lidem?
4: Tak já myslím, že já vždycky říkám, že vlastně, když někam jedu, tak jako když jsem jel sem do Hradce, já jsem si neříkal, já jedu nějak jakoby pracovat, já prostě si to jdu užívat. A to se pak na tom výkonu samozřejmě musí objevit a on se to objeví a pozná se to, že jo. Takže Agor tady vlastně v Českém roce v Hradci Králové, kde jsou moje počátky, že jo, protože vlastně filmový festival Veselohry komedie, tak vlastně to byly moje takový první kroky, že jo, a Silvestry a takže na to rád vzpomínám a jsem rád, že si to dneska můžu tady připomenout.
2: No to je báječné, dělat celý život to, co člověka baví.
1: Výborně, tak to má být, i když tomu tak často není.
4: Já bych to přál každému, protože někdo by řekl, že to je koníček. Já bych řekl, že už to není koníček, to je kobyla, to je stáj.
2: Kdo vás inspiruje?
4: Já myslím, že mě vždycky pravdu třeba inspirovala tuhle nějaká paní, která v první řadě se tak krásně řechtala, až si, jak se říká, lidově cvrnkla, jo. A já jsem se jí pak omlouval jako lidi, říkal, prosím vás, nezlobte se na mě, já už to v životě neudělám. A on pá, já za sebe doručím, asi jo.
1: Václave.
4: To byla zajímavá inspirace.
1: Teď by vám Marta mohla pomoci, nepochybuji o tom, že to zvládnete sám, ale uvázat tu kravatu a přitom byste nám mohl povědět tohle. Jana Štěpánková, nová šarmantní osobnost a váš náhled na ní.
4: Já myslím, že to je opravdu moc dobře, protože nemocnice na kraji města, že jo, a ona prostě má takový ten svůj krásný takový nadhled a taková pohoda z ní prostě čiší. A tak jsem rád, že se tady dneska s ní můžu sejít.
1: Václave, na závěr, ne úsměv, ale smích.
4: Yeah. Yeah. Vyvolkech si nalej.

0: Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, zdravíme vás. My se lidi ptáme, kdo je pro vás šarmantní?
1: V těch, co navrhujou ty šarmantní osobnosti, že tam chybějí třeba lékaři, že tam chybějí třeba profesoři, učitelky, kteří jsou šarmantní, protože tam jsou zpěváci a herci.
2: To záleží na vás, jestli budete nominovat.
1: Já jsem neposílala hlas teda žádnej, no.
2: To je pro... mohla.
1: Mohla jsem, no, tak protože to poslouchám každý rok, každý den poslouchám Hradecký rozhlas, jo, až i v noční linku poslouchám.
0: Petr Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu.
3: Ano, dobrý
0: den. My tu točíme se smrtelníky.
3: Ano.
0: A potkáme vás.
3: No vidíte.
2: A co? Jste smrtelníka,
0: ano,
2: nebo jak?
0: No doufáme. No,
3: chcete něco říct?
2: Zajímají nás vaše šarmantní osobnosti. Koho máte rád? Koho považujete za noblesní osobnost?
3: Tak já, možná mě poslouchá moje manželka, pochopitelně svoji ženu, protože to je skutečná dáma, skutečná osobnost, já si ji cením a vážím, ale mám i jiné osobnosti. Například Julie Roberts, tu mám mimořádně rád.
2: Co byste jí řekl?
3: Julie Roberts,
2: v této chvíli byla před vámi.
3: Madam, obdivuji vás. Já myslím, že by to stačilo.
0: 65 let rozhlasového vysílání z Hradce Králové, až vám bude 65, tak jaký bude Český rozhlas?
2: A nebo kolik vám bylo, když začal vysílat Český rozhlas Hradec Králové?
3: Když začal vysílat Český rozhlas Hradec Králové, ještě mi nebylo. Teďka jsem to musel spočítat, ale ještě mi nebylo. Ještě mi nebylo. Když mě bude 65 let, tak co nebude tak dlouho trvat, já bych chtěl, aby Český rozhlas byl v té samé kondici, jak je nyní. Abychom se všichni těšili na takovéhle setkání, jak dneska večer. A já myslím, že to bude úspěch. A aby nás posluchači měli rádi.
0: Petr Duhan, děkujeme.
3: Děkuji já.
0: Ještě by to chtělo alespoň jednoho z řad návštěvníků.
2: Ano.
0: Co tamhle ten sympatický pár?
2: Určitě.
0: Zdraví vás Český rozhlas Hradec Králové, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den.
2: Když se manželé vydají na zahradní slavnost, to je motor dnešního večera. Jaký mají pocit?
5: No pěkný.
2: Těšíme se na co?
5: Těšíme se na vyhlášení šarmantní osobnosti.
2: Typujete?
5: No, asi ano.
0: Jaký je tip?
5: Janu Štěpánkovou.
0: Komu pošlete za rok svůj hlas?
5: Tak to teda nevím teď. Já nevím, asi Rosák.
0: No, Jan Rosák, známý z našeho tandemu. A muž jistě řekne jméno ženy.
4: Těžko, manželka se dostane prostě do celé hry, že jo?
2: Tak dobře, tak mimo manželku.
4: Takových je.
0: Je to těžké, je to dilema pro muže, ale manželka by napověděla.
5: Já myslím, že Jiřina Bohdalová pro mě třeba.
6: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, na kterém jsme vyhlásili šarmantní osobnost roku 2009.
0: A je tady.
2: Ta odtahová služba, co jede kolem, a to možná slyšíte, není pro Jakuba Smolíka. Naopak, my ho chceme přitáhnout sem na zahradní slavnost.
0: Ano, Jakub Smolík ve svém džípu, teď ho umisťuje tady před Klicperovo divadlo, no bude to tady zdobit.
2: No samozřejmě, protože to je luxusní auto a já si myslím, že má takovou noblesu, která se sem hodí.
7: Dobrý den, dobrý den.
2: Lidem se vámi hezky a tak mě zajímá, s kým vám je hezky.
7: No mě hezky je jedině s mojí rodinou. Já mám 3,5letou holčičku Petru a s tou je mu nejlíp.
2: No a co posluchači?
7: No samozřejmě ty taky, jo, ale přiznám se, že nelíp je mi s Petruškou.
2: Vy jste, jako. Vy jste je tak očoupnul, sice elegantně, ale očoupnul.
0: No možná, že na sebe navzájem trošku žárlí. Co? Alespoň rodina na posluchače občas.
7: No Petruška ne, já vždycky říkám Petrušku, já jdu teďko zpívat, víš, a ona říká jo, tatínku, jdi, takže nežárlí. Petruška ne.
2: Vy sice většinou nespíváte na zahradní slavnosti, protože téma tohoto gala večera je zahradní slavnost. Zpíváte u ohně možná?
7: Na koncert u ohně ne, to je milná, já jsem natočil dvě countryové desky a takový videoklip, kde jsem jezdil na koni, respektive moje dubléři, a od té doby si všichni myslí, jak já jsem prostě...
2: A my se mýlíme.
0: No, protože Jakub je spíš na motorky.
7: Spíš motorky, no. A ono je to docela takový for, že já vždycky, když někam přijdu a jsou tam nějaký koňáci, tak ke mně přijde a říká, hele, koupil jsem toho a toho, myslíš, že jsem udělal dobře a já vůbec nevím, o co se jedná, jako jo. Spíš skutečně ty motorky mě poslouchají daleko víc, jak ty koně.
2: No, proč si myslíte, že jste zaujal, že jste prostě ty posluchače oslovil?
0: Že si přejí vaše písničky třeba v naší hudební samoobsluze den co den.
7: Tak pro mě je to ta největší odměna. Já jsem vždycky takovýhle zájem neměl. Jako jo. A já jsem za sebou nikdy neměl nějaký tým lidí, který by mě někam pomohli. Já jsem shodou okolností bilancoval před půl rokem a za těch 30 let, co zpívám profesionálně, tak jsem byl... 33krát jsem byl v televizi za těch 30 let, jo. Takže tady je skutečně vidět, že jsem nějaký za sebou ty tahuny neměl. Ono asi ty lidi dneska, nebo ty posluchačky dneska v této hektické době, tak pro ně je normální česká písnička takový trošku možná i ten příběh takový možná, že člověk vypadne z té reality. Jo. A já mám kliku v tom, že nastupující generace hodně zpívá anglické písničky, což nám Čechům dost pomáhá, protože nám to dává větší prostor.
2: Ale i nastupující generace bere, když je někdo skromný, když je někdo normální, když nehraje, nepředstírá a když je svým způsobem pokorný. A to vy jste?
7: Mě doma vedli vždycky k tomu, nejenom k té pokoře, ale k tomu, že člověk by měl být slušný a že by se měl chovat tak, jak si přeje, aby se lidi chovali k němu, takže to je všechno.
2: Mít jistou noblesu.
0: Ano, třeba jako Jana Štěpánková, slova Jakuba Smolíka na adresu Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti.
7: Tak to musím říct, že teda to je persona, tomu se klaním já, ano.
0: A v čem?
7: Ve všem, to máte i v projevu, vizáži a za ty léta, co člověk má možnost nebo měl možnost sledovat tuto paní, tak to je ještě, já bych řekl, v úzovkách ze staré školy, protože dámě se tohleto nemá říkat, ale ono už takových hereček tady moc není.
2: Nejenom hereček, ale když si člověk představí, kdo by měl být šarmantní osobností, tak těch šarmantních, noblesních lidí je hrozně málo.
7: To je pravda.
0: A vy jste mezi nimi v desítce nominovaných, tak vám k tomu gratulujem.
7: Já si to hrozně moc vážím, děkuju.

0: My jsme se viděli, víte kdy? Před ohromnými lety, když Andulka Ferencová měla 70. A bylo to v Kolovratu. Tak tam jsme se viděli.
1: Pamatuju se na to, ano.
2: Vzpomínka Jany Štěpánkové a Marty Růžičkové. No, není nic hezčího, než se vidět po letech.
0: No samozřejmě, ale tak paní Štěpánkové je neustále šarmantní, ta nestárne. Já se musím zeptat, jak to děláte.
1: Ježiš, já nevím. Brejle to chce. Vy potřebujete brejle.
0: Já je nosím.
1: Tak si je vemte.
2: Ale já brýle nenosím, tady ty na blízko. A vy jste teď v mojí blízkosti a potvrzuju to.
1: Já jsem ve stínu. Ne, nechte to, nechte.
0: Paní Štěpánková, samozřejmě jste vyhlášena šarmantní osobnost roku. Což si myslím, že je docela příjemná záležitost. Nebo vás to zarmucuje?
1: Ne, chraň, překvapuje mě to jenom, protože je tolik lidí, kteří jsou šarmantní a že zrovna já, hele. Zvoněno a začneme
0: v 19 hodin. Ale my ještě máme čas.
1: Nepřipadá vám to divný?
2: A proč myslíte? Já myslím, že posluchači rozhlasu mají prostě vkus. A rozhlasoví posluchači mívají vkus, tedy posluchači Českého rozhlasu.
1: Ano, ano, děkuju vám, přijímám.
0: Můžu vám říct, že my jsme se ptali nejenom osobností, které se účastní tohoto večera, ale i diváků, kteří přišli, co říkají tomu, že Jana Štěpánková je jednou z vyvolených, která je nominovaná. Oni říkali, že je to úžasný typ.
1: Ano, no tak oni mě možná některý znají z Pardubic.
2: Naše srdeční záležitost.
1: Ano, to je pravda, to je
2: my jsme oba pardubičtí rodáci.
1: Tak to já ne. Já nejsem...
0: Bylo, já nevím kolik, možná 5, tak jsem byla v Pardubickém divadle na Lucerně.
1: A tam jsem hrála.
0: A vy jste hrála Haničku.
1: To je trapný. Jí bylo 5 let a já hrála Haničku. Chápete to?
0: A Petr Skala hrál Mlynáře.
1: Ano.
0: A bylo to úžasné představení. Jediné, které si z dětství pamatuju. To znamená, že muselo být výborné.
1: No, tak asi jo, ale já jsem tam za těch skoro 6 let hrála úžasný, jako tam byl krásný repertoár v těch Pardubicích, tam jsem, já nevím, jak to dělal ten Novák, pak Jernek teda, jak to dělali, ale my jsme hráli, já už to říkám všude, ale zopakuju to, v Praze se hrála parta Brusiček Karhana, hrála se Boženka přijede, což byl Traktor, nebo Samovazač, nebo něco takového, Šeřík v hlavní. My jsme hráli Miseta, Shakespeara a Shaw. Já nevím, jak je to možné.
2: No, asi osvícený šéf, který dokázal kopat za své lidi.
1: To určitě, byli to velký kumštýři, ale hlavně, kde na to vzali peníze? Tenkrát to byly valuty, že jo? To nebylo tak.
0: Vy máte šarm po tatínkovi. A protože já občas nahlížím do archívu, tak jsem tam našla vyznání vašeho tatínka našemu kraji.
1: A co řek?
0: Že je tady úžasně.
1: On je totiž z Mateřova, což jsou Pardubice, že jo? Já jsem sem taky jezdila jako dítě na prázdniny a tak já to tu mám strašně ráda, ale ta rivalita Pardubice-Hradce mě překvapuje. Nevíte, proč to je?
2: No důvod, protože nikde v republice nejsou vedle sebe tak blízko 200-tisícová města.
1: To je pravda, to je pravda. Ale každý město má něco, že jo? Každý město má svůj půvab. Ty Pardubice jsou vždycky to staré město. To se mi líbí. Už dobře, musíme jít.
0: Jenom nám prozraďte, koho vy považujete za šarmantní osobnost.
2: Koho byste třeba poradila pro posluchače pro příští rok?
1: Je, ale jejich hodně, bože můj, teď vy si vyberete. Vy máte herecký rejstřík, nebo nemusí, může vědecký. Já fandím doktoru, já strašně fandím doktoru. Doktora nějakýho. To je potřeba tu medicínu, protože ta medicína jde tak strašně dopředu a jsou

0: krásné povídání s Janou Štěpánkovou máme za sebou a letošní pohled do zákulisí končíme na velmi netradičním místě.
1: No, my končíme začátkem gala večera.
0: Ale kde to končíme? Nad jevištěm, na ochozu. Vidíme onen slunečník, zahradní párty.
1: Ano, Ladu Klokočníkovou a Miroslava Vaňuru. A protože tady na dveřích je napsáno zákaz vstupu, pojďme pryč.
0: Ano, pojďme ven s přáním.

0: Chcete se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora?
1: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
2: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
3: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Láďou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Baňurou.
4: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
5: A taky vaření s Habadějem v přímém přenosu.
6: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
7: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
8: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Na zítřek už máme pozvané hosty do Českého rozhlasu Hradec Králové. Hned po ránu tady budou námořníci Petr Janás a Jan Fischer. Cesty na plachetnici do Skotska, z Řecka do Holandska. Probereme s ranními hosty námořníky. V námořnickém Petr Janás a Jan Fischer, 5 minut po půl deváté.

A určitě vás bude zajímat i zítřejší radioporadna hodinu předpolednem. Zvolili jsme téma na vaše přání, jak odhadnout cenu a nenechat se napálit při výkupu. To poradí starožitník František Čonka, který bude hostem radioporadny a bude připraven odpovídat i na vaše dotazy. Zítra hodinu předpolednem František Čonka, starožitník, o tom, jak odhadnout cenu a nenechat se napálit při výkupu. I další pořady, které jsme připravili na webu hradec.rozhlas.cz, je podrobný program Českého rozhlasu Hradec Králové a také informace k sobotnímu dnu otevřených dveří. Kdokoliv může přijet, těšíme se na vás, vstup je volný. Připravili jsme pro vás i bohatý program, podíváte se do zákulisí a můžete být účastníky silvestrovské nahrávky. Už tuto sobotu, těšíme se. Za 3 minuty vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy, přehled nejdůležitějších událostí a po 19. hodině další pořady. Pokud patříte mezi nespavce, určitě si nenecháte ujít ani noční linku. Ta začne na těchto frekvencích ve 23 hodin. O čem bude? Přečtěte si na webu hradec.rozhlas.cz. Z Hradce Králové z Českého rozhlasu vás zdraví Karel Sladký s přáním krásného úterního večera a hezky se vyspěte do středečního dne.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Míra nezaměstnanosti v našem kraji byla minulý měsíc nejvyšší za 10 let. Trutnovské školy a školky jsou kvůli vyšší bezpečnosti vybavené speciálními SOS tlačítky. Letos se zvýšil počet podvodů na internetu a zítřek bude zamračený s teplotami do 15 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji v dubnu klesla o 0,2 na 4,1%. Vyplývá to z dnešních čerstvých údajů Úřadu práce. Současné hodnoty nezaměstnanosti jsou tak v našem kraji nejvyšší za posledních 10 let. Nejvíc lidí bez práce bylo minulý měsíc na Náchodsku, nejméně naopak na Rychnovsku. V mateřských a základních školách v Trutnově je možné nově přivolat pomoc speciálními tlačítky. Po jejich stisknutí dostane okamžitě upozornění městská policie a na místo vyšle hlídku. Systém je napojený na pult centrální ochrany, který strážníci obsluhují nepřetržitě. Oproti běžnému volání na tísňovou linku tak odpadá časová prodleva a strážníci přesně ví, kam vjet, vysvětluje velitel městské policie Radek Svoboda.
2: Určitě nám jde o bezpečnost dětí. Reagovali jsme nejenom na události v posledních měsících, letech. Ruku v ruce s tím došlo i k proškolení strážníků, aby uměli okamžitě a efektivně zasáhnout na místě.
0: Za první 4 měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu, informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
3: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
0: To znamená, co nejdřív kontaktovat policii nebo svou banku.
1: Sport.
0: Policisté pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Naposledy o sobě podle policie dala vědět minulou středu. Domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Její fotografii najdete na webu irozhlas.cz. Jakékoliv informace ohledané volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Zítřejší předpověď slibuje oblačno až zataženo, ojedinělé na horách místy přeháňky. Na teploměru naměříme 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8 nad nulou. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 mezi obcemi Královec a Bernardice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Proč jste dnes přišla do Hezky česky s otázkou, paní magistro, jak souvisí kšandy s ostudou?
2: No, protože jsem tuhle tu otázku dostala.
1: Od koho?
2: Ale to jsem šla tak po ulici.
1: Jo, a zeptali se vás, prosím vás, nevíte, jak souvisí kšandy s ostudou?
2: Přesně.
1: Tak jak souvisí kšandy s ostudou?
2: No, musela jsem taky trošku zapátrat, protože jsem zjistila, že máme všechny ty, dneska hlavně kšandy a šle. Mimochodem, můj syn nosí kalhoty vždycky s kšandami, ale když je kupuju, tak musím hledat šle, protože když zadám kšandy, tak nenajdu ty správné. No a slovo kšanda, jak je v tom asi trošku slyšet, je z němčiny. A my jsme to prý převzali z nářečního výrazu šande, který existuje dnes i ve spisovné němčině, ale v té nářeční tam znamenal popruh nebo takové dřevo, co si dávali lidé přes ramena a na okraje pověsili
1: vodu.
2: Vědra s vodou, tak aby se jim to lépe neslo. Tak to bylo to nářeční německé šande.
1: A jinak nenářeční šande?
2: To vy určitě víte, umíte německy.
1: No zrovna tohle slovo neznám.
2: Dobře teda, tak spisovné německé šande znamená hamba, ostuda.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů deportovaných za druhé světové války do koncentračních táborů. Táborem v Letech u Písku prošlo zhruba 1300 Romů a Sintů a více než 300 z nich zde zemřelo. Zbytek byl deportován zejména do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiku odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024. O jeho vznik se dlouhodobě zasazoval Čeněk Růžička, který v Letech ztratil velkou část své rodiny. Po jeho smrti v prosinci roku 2022 převzala vedení výboru pro odškodnění romského holokaustu jeho neteř Jana Kokyjová. A právě ona na nedělním pietním aktu promluvila.
1: Protože historie nás učí, že nenávist nezačíná násilím, začíná slovy, gesty a mlčením těch, kteří se rozhodnou nevidět. Já sama vím, že mlčet nemohu. Vzpomínka na pohled mojí babičky,

0: lidmi větší zájem.
1: Docela bych řekla, že ty pražské školy o to zájem mají, kde už mají takový ty erudovanější mladí učitelé, který vlastně se o to zajímají a neumějí o tom vyprávět těm dětem, tak si nás jako pozývají. Osvěta je strašně důležitá. Vnímám to jako jednu z nejdůležitějších věcí.
2: Jak podle vás se změnil přístup škol a mladých lidí k tématu romského holokaustu v posledních letech?
1: No, když budu mluvit za jako školní děti, děti ze základních škol, tak ty o tom nemají vůbec ponětí, nikdo jim to nevypráví, takže tam se nemohl změnit ten pohled na nějaký romský holokaust. Oni často nevědí, že vůbec nějaký romský holokaust byl. A je i spousta dětí, kteří nevědí, že holokaust vůbec byl. Co to holokaust je? Což mě minule u jedné dívčiny mě to prostě strašně jako až zarazilo, když se mě zeptala, co to je holokaust. To, že nevěděla, co je romský holokaust, to beru. To vlastně už to tak jako člověk bere, jde tam s tím, že jim to chce jako vysvětlit. Ale jsou děti, které prostě nevědí, co je to holokaust. Pokud ty rodiče se o to nezajímají, tak se o to nezajímají i ty děti. To se předává a to se týká i romských dětí. Pokud my svým dětem nebudeme předávat naši historii, taky oni nebudou přenášet dál na svoje děti.
2: Jaký je vztah Romů a Sintů k tomuto místu?
1: Pro mě to je osobní záležitost. My tady máme půlku naší rodiny z babičiny strany a spoustu tečiček a strýců a co pak jako já už jako mámu, tátu mám, ale pro tu vlastně poválečnou generaci, oni tím, že vlastně byly ty koncentrační tábory, přišli o ty svoje tetičky, babičky, dědové a vlastně vyrůstali opravdu jenom v úzkém kruhu u mámy a táty, protože ty okolo prostě jako nebyly.
2: Jak vnímáte proměnu tohoto místa od bývalého tábora k dnešnímu památníku?
1: Je to velký počin, že se povedlo zbourat prasečák, postavit důstojný památník, ale památník je velký, má svoje mouchy, ale je to prostě velký památník, nový provoz. Všecko potřebuje čas.
2: Co podle vás přináší to, že tady dnes památník stojí i pro veřejnost?
1: Pro veřejnost to přináší především jako osvětu. Pro spoustu lidí je to vlastně první setkání s tím, co se tady vlastně odehrálo, protože to není v učebnicích a pokud potom vysloveně jako nejdete a nehledáte to na internetu nebo nejste sám aktivní, tak se o tom nikde nedozvíte.
2: Co by si podle vás měl každý odnést z návštěvy tohoto místa?
1: To, že vymezovat se vůči barvě pleti, víře, nějaký sexuální orientaci je nesmírně nebezpečný a že bychom si vlastně ve své lidskosti měli být rovní.
0: Mezi pravidelnými účastníky piety v letech je i dlouholetý spolupracovník Čeňka Růžičky Joška Miker, který uvedl, že v zahraničí nacházeli větší pochopení než v Česku.
3: My jsme prostě ve spolupráci s EGAMem, jo, dostali lety skoro do celého světa. Podepisovali se petice za vykoupení prasečáku na Evropskou unii, kterou podepsali herci, kanadská premiérka, bývalí americký prezidenti, že to nejde. Jo. Takhle jsme bojovali. No. Měli jsme mnohem větší pochopení v zahraničí než tady. Tady se tvrdilo jenom, že to byl nějaký pracovní tábor, kde učili cikány dělat. Jo? A v zahraničí to brali normálně jako rodinný koncentrační tábor. A dokonce sami Němci se nám kolikrát omlouvali. Jo? A jedni, kteří s nám pomáhali bojovat za lety tady s blokádama a šířit do světa, jo, tu nespravedlnost, tak přece mi jeden řekl, ještě děti našich dětí musí trpět za to, co udělali naši předci.
2: Co pro vás osobně znamená dnešní pětní akt v Letech u Písku?
3: Je vlastně 30. že jo. 96 to otevřel Havel. Pro mě to znamená hodně. A jak vidíte, tak nejsem v dobrým zdravotním stavu. Jsem po těžké operaci, ale dolet se prostě musí. No. Ano, je to moje srdcovka.
2: Proč podle vás je důležité tyto události si připomínat i po tolika letech?
3: Ty mladší generace už o tom nic nevědí. A pokud někdo připomíná, že Romové kradli slepice a podobně, a že si kvůli tomu zasloužili koncentrační tábory, tak my musíme připomínat, jak se k nám chovali. I pro ty další generace. Jo, protože když nebudeme pořád prezentovat svoji historii těm mladým, tak se na to zapomene, na všechno. To nejde.

0: Jak vnímáte proměnu tohoto místa od bývalého tábora k dnešnímu památníku?
1: Moje pocity se slovy popsat nedají. Nedokážu to těma slovy vyjádřit, co cítím. To je něco, jako kdyby něco spadlo z nebe. To se prostě jen tak nedá. Když si člověk vzpomene, kolik let jsme byli za branou, nesměli jsme tu bránu překročit, volali na nás policajty, jo, a tady to, a v dešti, v mrazu, venku, v blátě jsme byli, jo. A teď, když to vidíte, vy můžete volně překročit to a vidíte tu nádheru, žádný smrad. Díky ty lecky, který dřív nám nadávali, co tady děláme a nechtěli nám ani jídlo prodat v obchodě, tak teď nás potkávají, podávají nám ruce a děkují nám, jo, že jsme je zbavili tady toho smradu.
0: Co na to říkáte, že dnes tady památník stojí i pro veřejnost?
1: No tak to je právě to, co jsme vždycky chtěli. Aby ten památník nebyl jenom v našich srdcích a to, co se stalo v Letech u Písku, ale aby to bylo pro širokou veřejnost, aby ta veřejnost přišla, sedla si, jo, zaspomínala, aby tady měli hezký prostředí a ne, aby jim smrdili prasata, že jo. No ale dneska si můžete přijít sednout si v klidu, podívat se, krásný počasí, že jo, splynete s přírodou, je to něco nádherného. Protože i když to bylo utrpení pro nás, tak ten výsledek stojí za to, za všechno, co jsme zažili.
2: Památník v Letech u Písku tak dnes není jen místem vzpomínky, ale i připomínkou historické odpovědnosti a nutnosti o romském holokaustu dál mluvit.

0: Stále posloucháte o Roma Vakeren, pěkný večer. Když z lidí zůstanou jen čísla. Výstava romského tatéra a výtvarníka Alexe Dzurka připomíná hrůzy nacistického režimu i osudy Romů vězněných v koncentračních táborech. Na 10 velkoformátových kresbách zachycuje tváře fiktivních postav inspirovaných skutečnými příběhy. Výstavu můžete vidět v rámci Světového romského festivalu Camoro. S Alexem Dzurkem natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Dzurko, vy jste před rokem namaloval obrazy. Namaloval jste lidi, kteří byli v koncentračních táborech. Co vás k tomu vedlo?
2: Dlouhou dobu, nebo je to i doteď, je romský holokaust vytlačovaný na okraj historie druhé světové války.
1: Co bylo pro vás nejnáročnější namalovat? Protože ty obrazy, kdy se člověk na ně podívá, ty oči jsou, jak kdyby byly živé.
2: Emočně ty oči a po té technické stránce ty pruhy na těch mundurech. Ale emočně ty oči asi, no. Neměl jsem předlohu, to bylo z hlavy. První jsem si udělal skicák a skicák jsem si to namaloval. A já ani nevím, proč jsem začal jakože zrovna dítětem. To byl ten kluk s tím kamenem v ruce. Asi to jsou ty dokumenty a to všechno, co jsem koukal. Prostě děti, to jsou čistý duše, tak asi proto, no.
1: Vy jste byl i v Osvětimi s jedním tím obrazem, právě s tím chlapcem, když jste ho nesl. Připojoval jste se vlastně k tomu pietnímu aktu v Osvětimi před rokem. Jak to působilo na ty lidi?
2: Jak to působilo? Pan Josef Stojka mi řekl potom, když jsme jeli domů. On jako řekl, že já, ale já to beru, že ten obraz. Tam strhl veškerou pozornost na sebe. Tam byli ty přeživší a potomci a ty z toho nemohli spustit oči. Hodně to bylo silný pro mě jako úplně. Jako poprvé jsem byl v Terezíně, jsme byli. Tam je to taky dost smutný, ale ten Osvětim, my jsme tam přijeli a my jsme to viděli poprvé, já a moje přítelkyně, a ty jsme viděli tu velkou bránu a my jsme přijeli domů a já jsem to měl furt v hlavě a i když tam byly právě ty lidi, ty potomci a tak celkově, jak to tam bylo, tu chvíli jsem tam říkal moji přítelkyni, uvědomuji si, kde stojíme, že prostě tady ty lidi umírali a všechno, co se tam dělo. Říkám vždycky, že by tam měli jezdit lidi, ale zároveň to je tak depresivní místo. Já jsem neměl slov tam.
1: Když jste to tam vlastně vezl, očekával jste právě, že nějakou reakci?
2: Jo, asi trošku jo, ale ne zas takovou velkou. Toho kluka jsem kreslil měsíc, takže já už jsem to měl nakoukaný a už to se mnou tak moc víc nedělalo. Ale tam to bylo trošku jiný. No.
1: Budete mít výstavu v nejbližší době?
2: Budu mít výstavu, když čísla pláčou, protože za každým číslem byl člověk. V Praze v rámci Camora, 27. května, kampus Hybernská. A potom budu mít výstavu začátkem června v Teplicích Kulturáko.
1: Jaké odezva? Vy nevystavujete poprvé?
2: No, měl jsem první výstavu v Chomutově a tam ta odezva byla hodně silná. Tam došlo i na slzy.
1: Zahynul někdo v druhé světové válce z vaší rodiny v koncentračních táborech?
2: U nás v rodině nikdo. Moje bába, kdy ještě žila, ta vždycky vyprávěla, že její máma utíkala před SS-ák a před těma lidma po lesích a že jí umrzly nohy, protože neměla boty. Ale to bylo, že nebyli přímo v koncentračních táborech, že utíkali, prostě se schovávali v lesích a takhle. No. Ale jako přímo z rodiny, ani po mámě, ani po táto straně tam nikdo nebyl.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangautumenge bud bacht, zhor tesa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Aplikace Záchranka usnadňuje přivolání pomoci už 10 let. Ministr Šťastný chce kvůli výtržnostem na sobotním pražském derby zpřísnit tresty za přestupky. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situací. Podle ředitele Záchranky Filipa Maleňáka nově aplikace umí navázat i videohovor. Moravskoslezští záchranáři mají nové výcvikové středisko. Vzniklo v Ostravě a učí se tam i studenti záchranářství. Lektoři mají k dispozici větší prostory, simulovat tak mohou přímo zásah v uzamčeném bytě, kde někdo volá o pomoc nebo příjem na urgent či zásah u překotného porodu, říká vedoucí střediska Petra Jašo.
2: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
0: Na 250 000 turistů se v lednu, únoru a březnu ubytovalo v jihočeských hotelech, penzionech a kempech. Je to o 17% víc než loni. Vyplývá to ze statistik Českého statistického úřadu. Přibylo hostů z ciziny i z Česka. Češi tvořili 69% všech ubytovaných.
3: Nejvíc zahraničních turistů přijelo do jihočeského kraje z Německa, a to 15 tisíc. Následovali turisti z Tajvanu, kterých bylo 11 tisíc, a Rakušané v počtu 9 tisíc lidí. Cizinci strávili v hotelech průměrně 2 noci, Češi 3. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas. Sport.
0: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce, aby zahalování obličejů na sportovních akcích bylo považované za přestupek. Oznámil to po jednání s představiteli fotbalových asociací. Společně se sešli kvůli výtržnostem fanoušků Slavie při sobotním derby se Spartou. Kluby by se taky měly zaměřit na to, kudy fanoušci Světlice a Dýmovnice na stadiony dostávají, pokračuje předseda fotbalové asociace David Trunda.
4: Je to komplikované, u menších stadionů těch možností je méně, u těch větších stadionů typu Slavie, Sparta, těch přístupových pozic je hodně, ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudy to jde. Jo, jestli to jde přes hlavní chod, nebo přes fan shop, nebo všude jinde. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno a večer na některých místech až jasno, jinak oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou v severozápadní polovině území srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je teď neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na kilometru 77 budou vyprošťovat kamion po nehodě. Dopravu odklánějí na 80. kilometru na Chlumec na silnici 13. Dálnice má být uzavřená několik hodin. A na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka čekejte kolony ve Vlkavě. Přímo v obci, navíc v omezení, se srazila 3 auta. Silnice byla chvilku zavřená, teď už se projíždí aspoň Kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak, takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolika tý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolika ta to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí nejvíc, mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Nebo už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najedno chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mitu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP
1: dám.
0: Je
1: všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidi, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a
0: Takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí
0: jak
1: Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo
1: ne,
0: jako to, podpořit?
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: Ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je úbohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, který jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky tak, že ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný. Takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat. A čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, jo, že oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, Vlasíku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostě prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes a pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex Ahost je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáků a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České ano. televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstal nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak vaši já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřek. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, když bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Hmm. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, kteří taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl blbej, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam všelijaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... furt chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax, já říkám, já nevím relax, nebo jenom

0: protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
1: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
0: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
1: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat,
0: já si nic takového. V televizi nebo někde.
1: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
0: Ano.
1: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
0: No, budu
1: nebo
0: muset.
1: To bude muset být bez vás?
0: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to... není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
1: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
0: ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
0: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypadl zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
1: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
0: Ano.
1: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
0: Teď pojedu koupit baťoh, protože tenhle baťoh, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
1: tak to je příjemná povinnost, není?
0: No, musím koupit baťoh, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťohu.
1: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
0: Moc krát děkuju za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. Dron pomohl policistům na Jižní Moravě odhalit desítky přestupků. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za první čtyři měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu. Informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
3: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
2: Policisté díky dronu odhalili na rizikových silnicích na jihu Moravy v posledních dnech desítky přestupků. Například na úsek s kyvadlovou dopravou z Tvarožné na Brněnsku vjelo i přes červenou na semaforu během pár hodin 19 řidičů. Další případy přibližuje mluvčí policie Petr Vala.
4: Další kontrola probíhala na dálnici D2 před Brnem, kde se policisté zaměřili na zákaz předjíždění nákladních automobilů. Zadokumentovali celkem 11 řidičů kamionů, kteří zákaz předjíždění nerespektovali. Jeden z nich dokonce tento přestupek během krátké chvíle spáchal na několika kilometrech hned dvakrát.
2: Studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích vytvořily kuchařku pro klienty sociálních organizací. Obsahuje recepty ze základních surovin z potravinových sbírek. Jako první ji budou moct využívat klienti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka v Českých Budějovicích. Publikaci si od autorek převzala sociální pracovnice Jitka Borovková.
5: Naše klienti využívají pravidelně potravinovou pomoc a dost často jsme se u nich setkávali s tím, že dostávali vlastně ty potraviny a nevěděli, co s tím mají dělat. A tady holky přišly úplně s úžasným nápadem, kde vlastně my budeme moct předat kuchařku, kde budou jednoduchý recepty z těch potravin, které dostávají. Sport.
2: Fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky šance ligy. Klub z Uherského Hradiště se díky třem bodům už jistě vyhne přímému sestupu, ale už také nemůže opustit barážové příčky po triumfu Teplic ve Zlíně 4-2. Počasí. Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená za tunely kvůli vyprošťování kamionů. Odklon je na 80. kilometru na silnici 13 přes Chlumec a Žandov. Kolona se před exitem zkrátila, nezdržíte se dlouho, zpátky na dálnici se vrátíte na 74. kilometru. A na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce máme hlášenou překážku za sjezdem do náměště na Hané. Na kilometru 255 stojí kamion s defektem pneumatiky, uzavřený je tam i pravý pruh. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní country rozstavník vás zavezl nejdříve do kraje Vlaštovčí Hnízd, přesně podle návodu Mariky Šinovské a skupiny Trepka z Nejtku, která právě otevřela další z našich pravidelně nepravidelných toulek za legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a trampské písně. Ještě se k ní vrátím, ale teď už rychle za královnou cest brněnských traperů.

Willie Nelson s oslavou Expressu známého jako City of New Orleans, která byla v roce 1984 jeho 88. hitparádovým singlem a navíc 15. jedničkou. Vlakovka z dílny folkového mistra Steve Goodmana se dočkala řady českých verzí a v roce 2008 ji na své soukromé album zařadili obnovení brněnští trapeři s textem Roberta Křesťana Dostal jsem facku od silnice.

Prapůvodní trojice traperů, solový kytarista Robert Šlacha Křesťan, zpívající mandolinista Pavel Páca Petržela a kontrabasista Petr Pedro Surý s rutinovanými nováčky Lubošem Malinou, spikovaným benžem a Tomášem Buskem s foukačkou, tedy trapeři v sestavě, v níž v roce 2008 nahráli do alba Královna cest jako baladu o cínových vlnách lidovku, kterou najdete třeba už v roce 73 na 13. albu Baba Dylana.

gospelově laděný evergreen Mír v údolí, který v roce 1939 složil Thomas A. Dorsey pro Mahaly Jacksonovou, tak jak ji o 18 let později vložil do svého dnes už trojnásobně platinového vánočního alba Elvis Presley. Robert Křesťan jej přinesl v roce 2008 do alba Traperů pod názvem Je to tak.

To jsem já, přiznávala Marika Šinovská se skupinou Trepka z Nejtku, která se objevila na hudební scéně v roce 1979. O 23 let později tady válčila pod vedením Josefa Šístka společně s Petrem Stefanovičem, Monikou Hudijovou, Tomášem Čepelákem a Frontou Farmačkou. A v téhle sestavě nahrala album Sudička i s písničkou Mirka Ciny Pro tebe.

kafe bez cukru, anebo radši sklenku vína. Přáteli, čím dál níc, pěch nám láme, láme vás. Skončila krásná noc, lásko si můj zácný host. Nech dlaň svou dlaní ne, snad zastavíme čas. Skončila krásná noc, tak počkej ještě chvíli.

Jednou z nedávno objevených českých verzí slavné Kešovy I Still Miss Someone pod názvem Zamřížovaný song se představili další trapeři. Tentokrát trapeři z Rakovníka, kteří vznikli ve stejné době jako Nejdecká trepka a ke svým třicetinám vydali 30-dílnou kolekci amatérských nahrávek. A rychle do Ústí nad Labem na portu 1976, kde brněnští poutníci prožili premiérově týden v železniční zemi.

S Chrisem Christophersonem jsme se na chvíli zastavili u letopočtu 1971, kdy přivedl na svět baladu Silver Tongue Devil and I. Robert Křesťan s brněnskými trapery i k nám přivedl v téměř nezměněné podobě.

0: brethren, hold it. Friend, I want to tell you that we don't play that kind of music in here.
1: Oh, okay. That shows your muscles.
2: V 60. letech neomylný restaurátor texaského honky-tonku Buck Owens a country klasika Tima Sprensa Cigarettes and Whiskey and Wild Wild Women v duetu s jeho synem Buddy Alanem stará letos přesně jako brněnští trapeři. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Stát chce zpřísnit sankce za pyrotechniku na sportovních utkáních i za vstup na hrací plochu. Liberecký kraj kritizuje výběr akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Zítra bude převážně oblačno až zataženo místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovali jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
2: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmějí využívat, říká Šťastný.
3: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
2: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slavií. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Vedení Libereckého kraje se nelíbí způsob výběru akceleračních zón. Ministerstvo pro místní rozvoj nepočítá s žádnou akcelerační zónou tam, kde se už delší dobu plánuje výstavba větrných elektráren. Ministerstvo argumentuje tím, že obnovitelné zdroje v Česku musí mít výrobní kapacitu minimálně 3 gigawaty, aby na jejich výstavbu mohlo získat 9 miliard korun z evropských dotací. Toho se dá podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště TOP 09 do sáhnout jinak.
4: Šlo by to splnit právě tím způsobem, že bychom tam zahrnuli i ty plochy, které už jsou vymezeny a už nějak připravovány. Nicméně tady opravdu snaha řešit nové oblasti, nové plochy, které doposud nebyly úplně připravovány. Na druhou stranu je tam i výjimka v Libereckém kraji, a to jsou Selská vrcha, kde se realizuje fotovoltaická elektrárna a ta v těch zónách je. Takže ta metodika je prapodivná.
1: Veřejné projednání návrhu akceleračních zón bude na ministerstvu tento pátek. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června. Obnova prameniště Mračný vrch zlepší zásobování pitnou vodou v Klínech na Mostecku. Obec má hotovou studii a odborníci teď připravují projekt. Podle nezávislé starostky Zdeňky Němečkové by práce měly začít příští rok.
5: Slibujeme si, že se zlepší ty zářezy, které tam jsou, takže se zlepší jejich propustnost a že se bude lepší sbírat voda do toho sběru, který vede do vodárny pro zásobování vodou občanů.
1: Nakolik úprava prameniště vyjde, bude jasné až po dokončení projektové dokumentace, tedy na konci tohoto roku.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na 77. kilometru vyprošťují kamion po ranní nehodě. A na dálnici D2 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Hned za sjezdem z D1 stojí osobní auto, které blokuje část připojovacího pruhu. Na místo už jede policie. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní Divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé, těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, koz, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
3: Hej, hej, zastavme!
2: Ozývalo se z konce průvodu.
3: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
3: Svráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva. Můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
2: Jeden z jezdců, Vysoký muž s šedivými vlasy a vousy zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
3: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
2: Souhlasili poutníci.
3: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
2: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem, ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny, svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
3: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
2: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pout je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
3: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
2: vykřikl jeden z mužů.
3: Čechy, Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný dodaleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentýnském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlít. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu. A říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlít. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslila. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami, jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No takže dárky on mi dával, když od někud přijel. To jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi
0: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: není
0: zlata?
1: Není to pravda. Redford ne. Mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon. Židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní, připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách a dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valdštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila po ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškoval chlap. A já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dědičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo.
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu, tak když si okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
4: Ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala. Komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a housnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři, šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák. Já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribuny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila

Radku, no jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas. Mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů. Vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě, v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestavěni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček, tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Právě začínáme, vážení přátelé. Je tu poslední hodina 12. května 2026. Svátek mají Pankrácové. Jak jistě víte, je to ten první ze tří ledových mužů. A tomu dá se říci odpovídá i aktuální počasí. Ze zešeřelého brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Pro dnešek to pro mě znamená tedy to, co jsem říkal o trošku chladnější noci. To bude zřejmě bez neustále otevřeného okna. Ale vy, ať už jste v jakémkoliv rozpoložení, jistě víte, že vás čeká jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. Ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900, tedy tradiční telefonní spojení, tradiční webová adresa. Jsou tu květnové dny, ale to jsou nejen dny, kdy se probouzí příroda a kdy si zvykáme na pozdní západy slunce. Jsou to také dny, ve kterých vrcholí předmaturitní nervozita. Mnohdy si ti, kterých se to týká, kompenzují kreativitou při výrobě maturitních tabel. Já bych to nechtěl tvrdit jako 100% pravdu, ale zdá se mi, že těch maturitních tabel, množné číslo od maturitního tabla, je čím dál tím méně. Tedy k vidění za výlohami obchodů a na různých jiných veřejných místech, tak jak to bývalo, dejme tomu ještě před nějakými 50-40 lety. Vzpomenete si ještě na to, jak vypadalo vaše maturitní tablo? Máte někde uloženou aspoň jeho fotografii? Svěřili jste jeho výrobu tenkrát před dlouhými lety nejšikovnějšímu spolužákovi, spolužačce? Jak vypadalo to maturitní tablo, na které vzpomínáte dodnes? Kde jste jej vystavili? Příběhy, kterými se vrátíte k té vaší zkoušce z dospělosti a k maturitnímu tablu, kterým jste světu dali hrdě najevo, že jste zdárně ukončili středoškolské vzdělání, můžete tradičně svěřit telefonu 731 800 900 a nebo už zmíněnému webu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Budu se těšit na vaše příběhy na téma maturitní tablo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. Přeju vám dobrý večer a ptám se paní Zdeny, která je tou první, která na čísle 731 800 900 měla štěstí, jestli si vzpomíná často na svoje maturitní tablo. Dobrý večer, paní Zdena.
1: Dobrý večer. Vzpomínám často. Mám i fotku. Dělala jsem ekonomickou školu na Pionýrské, obor veřejného stravování. A byli jsme sami holky, jenom jeden kluk. A měli jsme tábor na náměstí Svobody v potravinách. A to vím, že jsme tam měli všichni stejnou halenku. Jsme se převlíkali a byli jsme ve stejné halence všichni. Dělali z toho takový tábor.
0: Mělo nějaký speciální tvar nebo speciální náplň?
1: Takový, trošičku s výstřihem.
0: Že tak smějete, jako kdyby ten výstřih nebyl jenom trošičku.
1: Jo,
0: a neřekne. Dobře, tak nebudu vás dál trápit. Vy máte to tablo i vyfotografované, jste říkala.
1: Mám fotografii doma.
0: A víte, kde...
1: Doma?
0: Že nemůže...
1: Nemůžu ani podívat.
0: Nemůžete se ani podívat a nám ho nemůžete ani dopodrobna popsat podle toho, co byste měla před sebou.
1: Ale jo, čtvrtá S, střední ekonomická škola.
0: Čtvrtá S, píšu si ekonomka a jen jeden chlapec a kolik, že bylo dívek?
1: Ano. Nás bylo asi, já nevím, 28.
0: To je velký harem teda pro toho dotyčného.
1: Akorát my jsme neměli vůbec maturitní večírek, já nejsem taková třída, že jsme to, ale scházeli, naše škola vlastně ekonomická svolává každých 5 roků nás, takže jsem se vždycky zúčastnila a ze začátku jsme byli vždycky na stadioně a vždycky přišel nějak ten 3 dny a tak se na nás podíval a vždycky mě poznal. Říká, vy jste pořád stejná, mě teda už vykal. A řekl mě i příjmením. A potom za 5 let zase přišel a zase řekl, vy jste pořád stejná. Všichni už čekali za 15 let, co bude. Jo, jestli teda to řekne to stejný, už je byli všichni pod stolem, smíchem a zase to řekl. A potom se s náma loučil tam a pak zemřel. A pak tam byl teda, co nás měl z matematiky, profesor a ten se jenom podíval, už neřekl příjmením, jenom se po nás podíval a říká, vy jste pořád stejná. To bylo moc hezky. A potom taky zemřel. Ale spolužečka říká...
0: Vy tomu dáte vždycky ten krásný konec teda, pardon, že to takhle říkám, no ale...
1: Že to ti to bude říkat. A potom jsem tam přišla zase a ona se říká, ty jsi opravdu pořád stejná ta spolužečka. Mě to řekla. Takže to bylo takový pěkný, jako jeho vzpomínku mám na školu pěknou a byla...
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala?
1: No, tak já jsem tam i 3. Já jsem totiž měla tolik zájmu všeckého, že jsem zvládla všechno a i školu.
0: Tak to vás trumfnu.
1: Ale z ruštiny taky nezapomenu, co jsem měla. Co děláte, vám nevím, jaká někůl.
0: Já guljaju v parku.
1: Ano.
0: Že jo? No.
1: Ano.
0: No. Co vy zdělajte, Malková? No nic.
1: Ale ještě tam byli teda spisovatelně, že nějaký ten.
0: No, já měl Lermontova, no. Lermontova a zaklíčátěl.
1: Prosím?
0: Já jsem měl Lermontova a zaklíčátěl. To je rusky, to byla odborná ruština. Jo, to je vypínač. No, spínač, to už vlastně ani dneska nevím. A víte, kde to tablo skončilo fyzicky?
1: Ne.
0: Nevíte.
1: To nevím.
0: Nemáte
1: to ponětí. Nevím, kde potom skončilo.
0: Nevíte, kdo se ho ujal?
1: Když se vrátil do školy, že tam to mají ještě, protože říká, oni nás volou každý 5 roků, všichni ročníky. Jo, to moc pěkné setkání a když můžu, tak vždycky jsem se zúčastnila.
0: Máte, paní Zdeno, taky ten dojem, který jsem tady zmínil, že dnes už těch tabel tolik není vidět?
1: Není, opravdu, to v tom Brně. Bývalo toho hodně, že to nestačí se dívat. I má dcera dělala to ekonomickou, to ještě taky toho bylo po Brně tolik, teď už ne. Nevím.
0: Takže to
1: a tady,
0: asi
1: když jsem byla nastoupila do lázní, tak tady byl taky nějak konec školního roku, tady chodili, měli poslední zvonění, tady chodili po Poděbrady.
0: Jo.
1: Tak tady chodili, takže taky jsem si zazpomínala, říkám, jak to bylo pěkný.
0: Pojďme na závěr pozdravit všechny, kteří sice asi neposlouchají, ale mají svatý týden. To znamená, že by měli věnovat veškerou pozornost učení.
1: Ano, ano, a to má i teda mé dcery kluk, taky maturuje teď, takže tam taky vzpomíná, no vzpomínám na ně.
0: Držme jim palce, paní Zdeno. Děkuju a dobrou noc.
1: A poradně mrzí, že nemůžu se zúčastnit den otevřený dveře.
0: No, ten budeme mít tuhle sobotu. V Českém rozhlasu Brno.
1: Všechno mě nemůžu.
0: To je pravda, to je pravda. Tak zase příští rok. Naslyšenou.
1: Ano. Naschledanou.
0: Dobrý večer všem přeje i Helena z Náchodska a píše: studovala jsem na zdravotnické škole, ředitel byl kovaný komunista, zakazoval nám nosit maturitní stužky viditelně na oblečení, prý bychom se povyšovali nad učňovskou mládež. Stužky jsme měli bílé a zelené. Na jedné byl název školy a roky studia, na druhé nápis konec snění, život začíná. Mám je schované, fotku ta byla také. No a díky tématu dnešní noční linky jsem si je dnes po dlouhé době prohlédla. Maturovala jsem v roce 1982. Přeji všem klidnou dobrou noc a zdravím paní doktorku Noru a paní Danu z Blatné, napsala Helena z Náchodska. Co my jsme to měli na té stužce? Všechno špatně. Zpátky na strom. To tam bylo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky, která se teď zřejmě line spíš vašimi domovy, i když možná někteří z vás poslouchají i v zaměstnání. I takové případy už několikrát nastaly a dokonce jste odtud i telefonovali, ale ať už jste kdekoliv, jistě si, když řeknu maturitní tablo, vzpomenete na to své, tedy pokud jste absolvovali střední školu. To samozřejmě není žádné elitářství, ale je to téma dnešní Noční linky a věřím, že mezi našimi posluchači a posluchačkami je plno těch, kteří jako oko v hlavě střeží aspoň fotografii maturitního tabla, kterým jste dávali před třeba mnoha lety najevo to, že už se chýlí ke konci vaše roky na střední škole, na gymnáziu, na odborných školách a podobně. Telefon do studia je 731 800 900 a na telefonu bych rád přivítal dalšího volajícího. Nevím ještě, kdo to je. Tady je Borek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Iva.
0: Zdravím vás, paní Iva.
1: Já jsem maturovala v roce 1962 v Uherském Brodě.
0: A jaká to byla, prosím, škola?
1: No, Gimpl, SRPŠ, teda SRPŠ obecně vzdělávací 12 let.
0: Já jsem si teď říkal, tu zkratku znám trošku jinak. To je Sdružení rodičů a přátel školy.
1: Nevím, proč to ze mě vypadlo.
0: Takže jakáže to byla, já jsem to zamluvil, omlouvám se, jakáže to...
1: Všeobecně vzdělávací 12-letka, něco jako Gimpl.
0: Takže střední všeobecně vzdělávací, něco jako Gimpl. Jaké bylo vaše tablo?
1: No, já jsem trošičku jako malovala. Po škole jsem vymalovávala všelijakou výzdobu a tak, takže jsme se rozhodli, že kromě normálního tabla, kde jsme byli ve slušném oblečení a tvářili jsme se vážně, jsme se vyfotili, já jsem k tomu namalovala karikatury, postavičky, měli jsme i kantory a každému jsem tam... A nebo jsme vymysleli pro každého jeho typický žbleb, nějaký takový dobrý proslov.
0: Takže to byly takové ty postavičky s bublinami.
1: Ano, bublinky. Mm-hmm. A vzbudilo to celkem jako dobrý ohlas, protože jsme pochopitelně vybírali vždycky to nejhorší, co kdo řekl.
0: No tak vy říkáte, že to vzbudilo dobrý ohlas, ale... To asi byl dobrý ohlas mezi studentstvem. Jak se na to dívali kantoři?
1: A nás docela překvapilo, my jsme měli jednoho spolužáka, který fantasticky napodoboval kantory. Shodou okolností to byl premiant třídy a nikdo by byl do něj asi z těch kantorů neřekl, co tropí. A když jsme měli večírek maturitní, tak on tam všechny ty kantory znectil, protože je napodoboval. A velmi se bavili. Je fakt, že to nikdo neskazil.
0: Bylo to už po vykonání maturitní zkoušky nebo přední? Protože vy jste říkala maturitní večírek, ale někdy jsou stužkovací večírky třeba půl roku před maturitou, někdy jsou maturitní večírky těsně po maturitě.
1: Já už si to nepamatuju, ale myslím, že to bylo už po matuře.
0: Ano, takže mu to ani nemohlo přinést záporné body.
1: Možná, že to bylo na stužkový, máte pravdu, že to možná bylo dřív. Ale určitě se bavili. Brali to jako takovou dobrou recesi. My jsme si nebrali servítky, opravdu jsme nectili, kdo koho chtěl, tak to bylo to nejhorší. Ale je fakt, že to vzali s humorem.
0: No, tak já jsem zažil ten opačný extrém, že jakékoliv napodobení kantora či kantorky se trestalo nikoli káznicí, ale sníženou známkou přinejmenším z předmětu. No,
1: no už nemohli snižovat známky, my jsme pořád měli dvojku schování, protože se něco provedlo, nikdo se nepřiznal, všichni jsme to kryli. Takže já, když jsem dostala vlastně pololetní vysvědčení, které šlo na přijímačky, na výšku, tak jsem měla dvojku schování.
0: A dostala jste se na vysokou?
1: Dostala. Byl to malý zázrak, protože nás brali 11 a těch uchazečů bylo šílených. Moc. Takže jsem se dostala. No.
0: Máte to tablo, ať už tu verzi s karikaturami.
1: Mám jenom fotografie. Mm-hmm. To tablo zůstalo ve škole, kantoři si to nechali tehdy. Mm-hmm. My jsme jim to rádi dali, protože my jako, kdo by se na to zmohl, že jo, tam to byla taková jako ojedinělá záležitost docela.
0: Paní Ivo, já vám děkuju za váš telefonát, za vaši vzpomínku na dobu dávno minulou. No, ono už je to, jestli počítám správně, 64 let.
1: Ráda na to vzpomínám, protože jsme byli bezva třída a je fakt, že jsme měli i docela fajn kantory. Bylo
0: děkuju.
1: To hezký.
0: Děkuji za tu taky vzpomínku.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Mluvíme o maturitním tablu, o vašem maturitním tablu, na které třeba vzpomínáte. Telefon do studia za chviličku připomenu, stejně tak webovou adresu, ale tu vlastně hned. www.nocnilinka, samozřejmě tak, abyste věděli, rozhlas.cz/linka. A tam vaše vzkazy, jako třeba ten Francův. Cituju. Úvodem bych chtěl pouze připomenout, celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci, což napsal anglický dramatik William Shakespeare. Shakespeare tuhle myšlenku vložil do hry, jak se vám líbí. Podobnou myšlenku všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme uvedl také takzvaný učitel národů Jan Amos Komenský. Myšlenka, že život je divadlo, je nicméně velmi stará a byla oblíbená již v antice. No a já jsem, pokračuje Franz, veškerá ta školní vzdělání vzal způsobem nepříliš vzdáleným od osoby pana herce. Přesto maturitní tablo se neslo ve stylu velmi decentním, spíše prvních taneční z besedního domu. Tady mě to trošku nesedí, Franci, ale pokračuju dál. Pod vedením manželů Burianových. Tak, už si tu výkladní skříň nepamatuji, která byla obohacena tou budoucí pracující inteligencí, pravděpodobně naproti bývalému prioru. Tož z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech uprostřed vzkazu zdraví noční linku pan Franc a pokračuje na závěr. By jsem dodal, že mi chybělo při maturitě, aby nám někdo sdělil, když se chceš smát, tak se směj a když se ti něco nelíbí, tak se ozvi a křič. Já jsem tedy, aspoň dle povahy mi vrozené, přišel na ústní zkoušky maturity o 1 hodinu později, neb večer před jsem již oslavoval smazáky v hotelu Morava popíjením vína červeného. Také na kuráž neb jsem si vytáhl otázku proletářská próza a lhal jsem tak, až se prášilo. Děkuji, pane Franci, a teď si to jdu znovu přebrat, abych trošku porozuměl. Vaše vzkazy, vaše příběhy, vaše glosy, vaše psaní na rozhlas.cz/linka po 1 hodině uvidíte, týkají-li se dnešního tématu maturitní tablo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak jistě víte, takhle se s originálem od Juráhy popasoval Aleš Brichta. A poslední závěsti, která nám končí v noční lince, je připravena Margita se svým příběhem na téma maturitní tablo. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já mám oděvní průmyslovku, příští rok budeme mít 50 let od maturity, takže maturití tablo jsme měli takový jednoduchý, jenom takhle jako navlečená nit a tam na kolečkách jenom fotky. Ale no, během tuškování to bylo na, samozřejmě na maturitním plece, ale my jsme měli krásný tablo už na základce, což byla experimentální škola s rozšířenou výukou matematiky, jazyků a snad i fyziky, to už si přesně nepamatuju. A to bylo právě, jak před chvílí říkala nějaká ta paní, že tam u každého byla taková jakože karikatura. No já bohužel nemám žádný z těch tablet, to znamená, že si tam jenom fotky, tak my se ztratili dokonce i manželovo tablo z fotbalu, prostě já jsem... Chtěla bych poprosit ty holky, až jestli teda vůbec se podaří, že teda ta

0: Kdyby v tuhle chvíli náš další posluchač, Franta, který čeká na telefonu, byl vzdálen 500 mil, no tak by od Brna byl těch, vysíláme z brněnského rozhlasového studia, tak by byl nějakých těch 770, 780 kilometrů. To by bylo hodně daleko. Františku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tématem noční linky je maturitní tablo. A mě zajímá, kdy jste maturoval, kdo to tablo vyráběl, kde jste jej měli umístěno a všechno okolo něj. Nebyly s tím třeba nějaké problémy?
1: No, nebyly. Já jsem měl tablo na ulici od nádraží v Brně, kdy jsem se narodil ve Strážnici. A já jsem Teď jsou trošku málo pohyblivý, takže mě to všechno trvá dlouho, než to vypnu. Ale památky mám perfektní. Já jsem chodil tancovat v Brně pro ty mistryně republiky, Burianovi. A tak jsem se dozvěděl, že Burianova ještě žije a Burian mě nechal hrát solo. A já jsem si trůfal na všechno možné. Takže to je asi to nejdůležitější, co jsem vám chtěl říct.
0: No tak trošku jsme odbočili od tématu, máte pravdu, paní Vlasta Burianová je stále mezi námi, párkrát jsem ji viděl minulý měsíc. A vraťme se k tablu, maturitnímu tablu. Jaká to byla škola, kterou jste studoval?
1: Jo, já jsem studoval průmyslovku na Sokolské v Brně.
0: Takže strojárnu.
1: No, ono to tehdy tam bylo elektro, taky konstrukce elektrických strojů. Mm-hmm.
0: Já jsem se možná zmýlil z vašeho pohledu, ale v době, kdy jsem já na blízké Lenince, nyní Kounicově ulici, chodil na průmyslovku elektrotechnickou, tak jsme měli na Sokolské už jenom dílny. Tak proto jsem řekl, že tam byla strojárna. Proto jsem řekl,
1: to bylo zajímavé.
0: Jsem řekl.
1: No, jo. Já jsem dělal na Lenince přijímačky, ale školu jsme měli na té Sokolské. Mm-hmm. A vzpomínám, já jsem měl nejlepší učitelky. Když jsme dělali lumpárny, já jsem převrátil, tehdy jsem dělal kulturistiku, tak jsem převrátil cecí stroj, protože střední učitelka to chtěla vidět. O půlnoci nás vyčihla, jak jsme šli a dělali jsme blbosti. Takže památky mám perfektní a tancovala dobře a teď ta moja, co mě říká staričku, chodí k ní do té taneční. A takže to je můj zážitek.
0: Franto, děkuji vám za něj, přeju vám krásnou dobrou noc a naslyšenou.
1: Také dobrou noc.
0: Slyšeli jste sami, jaké to je, když se vzpomíná na maturitní tablo, ale možná přidáte ty svoje vzpomínky už v zápětí. Na telefonu 731 800 900 si na vás počkám po písničce Mekyho Žbírky, ale když už to tady padlo a my jsme vlastně umístili naše vzpomínky do brněnských střední,

0: základních škol, do té strojárny na Sokolské a do elektrotechnické průmyslovky na tehdejší Leninově ulici, taky byla zmíněna taneční škola Starlet a mistři tance manželé Burianovi. No tak vám řeknu ještě to, co napsal Zdenda. Hola všetci ponocníci a hola Borku. Tablo bylo a je to už opravdu dávno. Na stejné škole, jako si měl ty SPŠE Leninova 40. Jen ten rok byl 1987. Co bych chtěl připomenout, bylo i motto k tablu. Už tehdy se řešily energie, dokonce jsme měli povinnost koupit knihu našeho profesora Baláka. Nové zdroje energie. Do dneška ji mám doma. Půjčím ti, jestli si ji vyhodil. Tady si dovolím vsuvku, já ji ani nikdy neměl, ale pokračuju dál. Už tehdy pan profesor předpověděl dobu větrných a slunečních elektráren. Vizionář. No a to motto? Parafráze na nesvítíte někde zbytečně? Nemyslíte někde zbytečně? Celkem vtipné i po těch letech. Čest tvé práci, Zdeněk z Hostopovic. No, Zdeňku, odpovím stejnou kartou. Savana Hockna.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jedním z nejviditelnějších atributů středoškoláků, kteří právě dospěli k maturitní zkoušce, bývají jednak maturitní stužky, ale taky maturitní tablo. No a to je právě téma dnešní noční linky. Té, kterou posloucháte. Paní Milena bude další v řadě, která bude vzpomínat na doby, kdy maturovala. Je to nelehký úkol, ale měla byste to tablo, na které určitě dobře vzpomínáte, nějak popsat i nám, kteří si ho jenom představí. Paní Mileno, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Je to vzpomínka z roku 51, čili hodně, hodně dávna. Maturovala jsem na obchodní akademii a protože jsme měli spolužačku a její tatínek byl truhlář, tak nám vyřezal tablo forma hlavy Merkura, což odpovídalo obchodní akademii jako ucho obchodu. Byli jsme tam vyfotografovaní ve slavnostním oblečení, bylo nás 22. Bylo to umítěno, dřív se to dávalo do výkladních skříní do ulic. Tablo bylo moc hezký, ale protože jsme měli velice uvědomělého ředitele školy, tak nám na poslední chvíli zakázal maturovat oblečení, které jsme měli připravené. A museli jsme maturovat ve svazáckých košilích. Měli jsme ty košile jenom 4. Ráno maturovali 4, odpoledne taky 4, takže jsme si ty košile zapoledne předávali na záchodě, byli propocený a maturovali jsme teda v těch košilích. Tablo skončilo u té kamarádky, která ho vyráběla a ta nám zbyla jenom fotograf. A teď vám ještě musím říct, že z celé té třídy už jsme pouze 2. Všechny ostatní už na maturitní sjezdy nechodí.
0: To je smutné, leč po tolika letech, říkala jste, že jste maturovala v roce 1951, je to vlastně přirozené. No, já vím, že to nezní zrovna hezky, ale to už je vlastně 75 let, říkám to správně.
1: Ano, 75 let to bude letos. Takže v červnu 51 jsme maturovali a jenom jako doplnění, jak to naše slavnostní oblečení vlastně k té maturitě ani nedošlo, že jsme museli převzít ty svazácký košile.
0: Tehdy byla taková doba. A vy jste měli připravené nějaké speciální oděvy?
1: No, každý jsme měl svoje černý děvčata, krajkový límečky, kluci měli vázanky, saka, jo, tak jak se k maturitě tehdy chodilo. No, ale pan ředitel na poslední chvíli tomu dal zákaz a bylo to trochu jiný, než jsme si představovali. Ale tablo bylo krásný a máme ho na fotografii.
0: No, prosím, tak aspoň nějaká památka vám zůstala. Paní Mileno, já vám děkuji za vaši vzpomínku.
1: Není zač, nashle.
0: Nashledanou. Dovolím si drobnou technickou poznámku. Je-li to štěstí na vaší straně a vy se dovoláte a vstoupíte-li do vysílání a já se někdy taky dostanu do té pozice, že zapomínám a zapomenu vám připomenout, abyste vypnuli rozhlasový přijímač. Prosím, udělejte to sami. Ale to je jenom tak na okraj. To podstatné jsou vaše příběhy na téma maturitní tablo. Další vzpomínku napsala Iveta na rozhlas.cz/linka a tady je. Zdraví vás, nespavce a píše. Je to sice už víc jak půl století, ale pamatuju si, že tablo bylo ve tvaru malířské palety, kde místo barevných koláčků byly naše fotografie, místo palce malíře foto třídního a na špičce položeného štětce foto ředitele školy. Není to tak dlouho, co jsem foto tabla ukazovala svým vnukům a ti jen kulili oči, jaká byla bába kočka. Tenkrát bylo naše tablo jedno z nejhezčích ve městě a že v Pardubicích bývalo poměrně hodně středních škol. Když jsme slyšeli pochvalné hlasy kolem jdoucích, byli jsme na našeho spolužáka, který se o podobu tabla postaral, opravdu právem pyšní. Škoda, že už mnozí, co se na tablu usmívají, mezi námi nejsou. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, vážení přátelé. Až z východu naší republiky, z míst, která, neříkám, že důvěrně, ale znával jsem je dosti dobře, tedy z míst, kde jsem trávil část svého mládí, tak se nám ozval náš posluchač Jenda. Sice si na maturitní tabul podle svých slov tak úplně nepamatuje, ale něco by nám chtěl říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím.
1: Tak na maturitní tabul si trochu pamatuju, protože nám, já jsem chodil na gymnázium do Uherského Hradiště od roku 72 do roku 76, kdy jsme maturovali a maturitní tablo nám dělal pan profesor Ondra, velký fotograf a tak dále a tak dále. A letos máme výročí 50 let od maturity a v září, 20. září nás budou přijímat jako, jak se to jmenuje?
0: Takhle, kdo vás bude přijímat? Třeba na to přijdeme.
1: Budou nás přijímat,
0: na magistrátě?
1: Na gymnáziu nás budou přijímat jako maturanti po 50 letech a to bývá vždycky velká oslava. Bude to ve Slováckém divadle v 8 hodin, potom bude focení na gymnáziu a potom bude ještě nějaký, já nevím, cymbálovka takové.
0: No trachtace, takže, trachtace pro abiturienty.
1: Pro abiturienty, takže po 50 letech. Takže budou nás přijímat jako, jak se to jmenuje?
0: Do síně slávy.
1: Tak, do síně slávy, nebo ještě se to jinak jmenuje. Ale je to po 50 letech, takže a z ročníku bylo nás asi 32 a dožilo se zatím asi 29 maturantů. Zatím.
0: Já bych nechtěl vypadat jako cynik, ale to je poměrně dobré skóre.
1: Ano, dobré skóre, z jedné třídy. Takže to bude velká oslava.
0: A kde jste to tablo, pokud si vzpomenete, měli umístěno?
1: Určitě to bylo v prostřední ulici, jestli to znáte v Hradišti.
0: Počkejte, tam je spořitelna? Ne.
1: No, mezi Mariánským a Masarykovým náměstím.
0: Tady se musím omluvit, už ty znalosti nejsou tam, kde byly. Asi se mi někomu půjčil.
1: To tady znáte určitě v Hradišti.
0: No tak znával jsem a už dlouho jsem tam nebyl, ale...
1: Bylo to někde
0: doplním vzdělání.
1: Jak byl Baťa nebo někde, já nevím, už přesně taky to nevím.
0: To už zhruba
1: tuším. Už je to 50 roků.
0: No tak kdo si to má taky pamatovat, že jo, takovou dobu, takový věci. A jakže to tablo vypadalo, když ho dělal váš pan profesor?
1: Pan profesor Ondra... To byly fotky, milion fotek pověšené na nějaké prádelní šňůře, nebo něco takového.
0: Jo, portrétní fotografie, nebo momentky nějaké?
1: Ne, spíš obličeje a
0: portréty.
1: Pověšené na nějaké této prádelní šňůře.
0: Dobře. Tak jo. Já vám moc krát děkuji, Jendo, za tuhle vzpomínku. Nakonec jsme to dali dohromady. A jaká, vy jste říkal, že taky řeknete něco k současné situaci na gymnáziu v Uherském Hradišti. Takže to se týkalo toho uvedení do Dvorany slávy, předpokládám.
1: Ano, tak to má být. To bude v září a jak se to jmenuje, baví? To se jmenuje, Ježínko, to já si nemůžu dát to slovo vzpomnět. Že nás budou přijímat jako ne abiturienty, nebo ještě jinak se to jmenuje.
0: Absolventy, abiturienty.
1: Absolventy, ještě jinak. No to nevadí, já si nespomenu.
0: Teď je to jako v jednom filmu Miloše Formana. Hoří má panenku.
1: Prostě,
0: jak ten, co hledal na pódiu to slovo?
1: Jak? Po 50 letech nás prostě přijímají jako za... Stařešiny, to je
0: krásné slovo. Tak stařešino, děkuji, že jste zatelefonoval. Předčasně jsem vás pasoval do tohoto stavu. Jsem rád, že jsem vás slyšel, Jendo. Zdravím do Uherského Hradiště. Naslyšeno.
1: Jinak vás zbožňuju, poslouchám vás velice rád.
0: Moc krát děkuji Za sebe i za
1: hlavně
0: moje kolegy a kolegyně.
1: Hlavně ještě tady Buchloviak.
0: No to je pravda. Příští týden jedeme do Zlechova. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: A kde budete?
0: No, u Strýca ve Zlechově.
1: Tak. Dobře.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou. O maturitním tablu, o tom, na kterém jste vypadali vyfoceni v tom nejlepším světle, předpokládám, si můžeme povídat i v další hodině Noční linky. Začíná už za 2 minuty. No, řekněme za 3 minuty. Zároveň s novým 13. květnovým dnem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: A její druhá část, tentokrát už datem 13. května 2026. Svátek mají všichni servácové. To znamená ti další ledoví, ti druzí ledoví muži. A jsem zvědavý, jestli se to projeví i na nočním počasí, tady na nočních teplotách zejména. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem noční linky, kterou posloucháte, je maturitní tablo. Vaše vzpomínání na tu dobu, kdy jste jako čerstvě dospělí nebo těsně před dosažením hranice dospělosti skládali také zkoušku z dospělosti. No a jedním z atributů nejviditelnějších je hned po maturitní stužce třeba právě maturitní tablo. Slyšel jsem o takových případech, kdy tablo mělo podobu panáčků z lega s nalepenými obličeji žáků a ten největší lego panáček, ten byl, možná to nebylo lego, možná to byla jiná stavebnice, ten byl s obrázkem, tedy s obličejem pana profesora. Jaké bylo to vaše? Vzpomínáte si? A vzpomínáte si, kde bylo umístěno? Na tyhle otázky se vás budu ptát i v té právě otevřené hodině noční linky. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete psát. Jana na rozhlas.cz/lomítko linka napsala: všem linkařům dobrý večer a děkuji za možnost zavzpomínat. Maturovala jsem na gymnáziu a asi jsme byli silný ročník, protože nás bylo 5 tříd. Každá třída měla své tablo a to naše bylo ve tvaru staré historické listiny dole s pečetí. Patrně i proto, že tehdy naše třída povinně maturovala z dějepisu. Začalo to společnou návštěvou fotografického ateliéru. Fotky byly tehdy černobílé, proto jsme měli pokyn obléci si tmavou halenku bez zapínání a na to se připínal krajkový límeček. Tehdy krajka byla v módě a bylo to decentní. Dodnes mám v albu fotku svou i některých spolužaček, ale i foto celého alba. Bylo zvykem domluvit si vystavení tabla někde v prodejně za výlohou. My jsme měli to naše ve velkém knihkupectví, odkud se do našeho gymnázia každý čtvrtek doručovaly knižní novinky. Vůbec ale nevím, co se pak s těmi tably stalo. Měli jsme maturitu a takové v úvozovkách prkotiny už nás netrápily. Zácnější je tam pohled na fotografie profesorů z té doby. Většina z nich už není naživu. Není divu, když letos od naší maturity uplyne koncem května neuvěřitelných 54 let. Gaudeamus igitur. Podepsána Jana.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu? Naživo samozřejmě. I dnes s vašimi telefonáty, ale hlavně s vašimi příběhy, které buď, jak už bylo naznačeno, telefonujete, anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. Teď ale na čísle 731 800 900, čísle k tomu vyhrazeném. Vítám posluchačku Noru. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače Noční linky a děkuji za pozdravy.
1: Maturitní tablo.
2: No, když jsem 11 hodin, prosím?
1: Maturitní tablo, jenom říkám, ano. Jaké téma ano. Spojuje vaše příběhy. Poslouchám vás.
2: Ano, když jsem v 11 hodin slyšela, jaké je téma, tak mě to donutilo otevřít jeden šuplíček, kde mám ve složce poznámky právě speciálně z 11 letky od maturity a tam mám také fotografii našeho tabla. Takže tak mám tu fotografii před sebou, tak si na to všecko pamatuju, i když ty vzpomínky některé jsou takové zastřené. To naše tablo bylo takové obyčejné, takové standardní, jak se tehdy dělali, asi dřevěná deska. Nahoře bylo napsáno 11A, vedle byla fotografie pana ředitele a našeho třídního profesora a pod ním potom řada všech našich vyučujících. A pak ve třech řadách nad sebou byly fotografie všech mých spolužáků. Na levém boku bylo napsáno 1956, na pravém boku jsme končili maturitou 1959 a dole bylo napsáno abiturienti JSŠ. Já jsem právě si říkala, hrome, co to byla za zkratka? No jo, 11letá střední škola. To tehdy byly zrušené gymnázia, takže já jsem chodila vlastně na osmiletku a potom jsme nastupovali do 9. třídy, čili 9, 10, 11. No, taky jak jsem teďka slyšela posluchače, tak jsem si uvědomila, že jsme asi u toho fotografa byli aspoň holky zároveň, nebo jestli po dvou, třech skupinkách, protože máme všichni, tehdy se to tak ale dělalo, takové decentní oblečení. Bílou halenku s kulatým límečkem ke krku, zapnuto až ke krku a nějaký černý svetřík pod tím. A kluci všichni měli tmavé sako, asi to bylo černé sako, bílou košili a tmavou vázanku. Takže takové uniformní. No, ale tak jako tak, vypadali jsme tam všichni velice pěkně. Tak jsem si prohlédla, jaké jsme měli tehdy účesy a podobně. My jsme měli, příští rok budeme mít sraz, letos ho nemáme, protože většina mých spolužáků jsou v ročník 42, takže budou mít příští rok 85, já jsem ročník 41, takže to mám už letos. Ale jsme se domluvili, že letos sraz nebudeme dělat až na ty jejich 85. narozeniny, takže se jich chci zeptat, jestli si nějaké podrobnosti ohledně tabla vzpomenou. Vím, že jsme ho měli vystaveno na náměstí ve Frenštátě, určitě to bylo v některém obchodě na Podloubí, pod radnici, protože tam vždycky tabla byla. No, to víte, že se nám to tablo velice líbilo, že jsme se na ně chodili dívat. Taky nevím, kde skončilo, to už je tak všecko v mlze. No, tehdy to období, vytáhla jsem si, mám tady poznámky, maturovala jsem 2. června, no za chvilku to bude výročí taky. Bylo to takové pěkné, ale zároveň to bylo v těch letech takové i neklidné ovzduší. Já jsem bohužel tehdy ještě před maturitou se dozvěděla, že škola mi nesmí dát doporučení na vysokou školu, tak asi pochopíte, že to člověku na takovém nějakém přemýšlení a veselosti nepřidalo. A protože jsem ale tehdy už měla podanou přihlášku taky i na vysokou školu do Olomouce na lékařskou fakultu, tak bylo zásadní pro mě učit se, ve svatém týdnu jsem nevytáhla paty z domu a ze zahrady, učit se na maturitu a učit se na ty přijímačky. Ale tak jako tak na to vzpomínám na všechno velice ráda. Scházíme se teďka už několik let, i když až po mnoha letech jsme se sešli. Dokonce přijel tehdy i náš pan třídní profesor, Miloš Kopečný z Brna. To jsem byla moc ráda, když jsem ho uviděla. Bohužel za covidu taky asi před 4 roky zemřel. No a z našich spolužáků jsem to spočítala, už asi zemřelo taky 11, Bohužel, škoda, že jsme se s nimi ani nemohli takhle rozloučit. Tak aspoň my zbylí, co se sejdeme, tak vždycky na to všechno vzpomínáme. Takže to se mi tak vybavuje při pohledu na fotografii našeho tabla.
1: Já jsem si vás velice rád poslechl, paní Noro, a vy jste mi vlastně připomněla i to naše oblečení, ten náš outfit na fotografiích. Já dokonce podezřívám jednoho svého spolužáka, Robina, že to tablo ještě pořád má schované ve sklepě, takže si to potom půjdu ověřit. My jsme měli vlastně dvě verze. Už jsem říkal, že tam byla i ta karikatura od Renčína, Jdi synu a Šiř slávu České elektřiny po světě. Nad tím byly všechny ty naše oficiální fotografie. My chlapci jsme měli bílé košile a černé vázanky. Děvčata vlastně, těch jsme tolik neměli, tak ty tam byly v podobném gardu, bílá, černá. No ale potom jsme měli ještě skupinovou fotku, kterou jsme pořídili na tehdejším dvoře střední průmyslové školy elektrotechnické a tam už jsme byli různě pověšení, zavěšení na zábradlích a podobně a v civilu. To už bylo takové trošku veselejší. A my jsme při našem srazu po 40 letech udělali takový, jak bych to řekl, takovou novou verzi téže fotografie hromadné. Opět jsme si, ale to už bylo v hospodě, polehali různě po přilehlých lavičkách a tak. Taky už bylo v každém z nás asi tak 5 piv, takže to bylo velice lehké. A ještě to mám někde schované. Děkuju mockrát za vaše vzpomínání i za to, co jste mi připomněla. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
2: Vám také a všem dobrou noc.
1: Jirka píše, já tablo vyfocené nemám, ale před 4 lety jsem se svými dvěma dcerami a vnučkou navštívil Kutnou horu, kde jsem studoval střední průmyslovou školu. Před 40 lety. Shodou okolností jsme se dostali do budovy školy, byť byly prázdniny. Měli jsme prohlídku od sklepa po střechu. A mimo jiné, náš třídní ze čtvrťáku stále učí a v jeho kabinetu viselo naše maturitní tablo. Já jsem to věděl, že ho tam má, ale děti, ty z toho byly paf.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak dávno to je, co jste na svém maturitním tablu dali všem vědět, že končí vaše studium na střední škole? Ať už to byla třeba ta 11letka, o které před mnou chvilkou mluvila paní Nora, nebo jakákoliv jiná střední škola, tak většinou to tak bývalo, že jste na závěr, těsně před maturitou, po domluvě s některým, dejme tomu z obchodu, anebo jiných, na jiných veřejných místech vašeho města, městečka, zveřejnili právě ono tablo, tedy jeho podobu, aby se všichni ostatní mohli podívat, kdo právě vstupuje do praktického života, kterým nám tak vyhrožovali. Že, paní Jano?
1: Ano, dobrý večer.
0: Já vás zdravím.
1: Všechny posluchače. No a já se musím docela smát, protože byť jsem maturovala teprve v roce 2010, tak si představte, že až v průběhu první hodiny noční linky jsem si vlastně vzpomněla, jak vypadala naše maturitní fotografie na tablu, a naštěstí jsem se teda vzpomněla. No a musím říct, že teda neměli jsme přímo takové klasické tablo, ale tenkrát nás napadlo jako třídu, aby jsme se vyobrazili na té fotce, by nás charakterizovalo, nebo to, co máme rádi, si vzpomínám. Mm-hmm. No, protože já už tenkrát jsem byla taková milovnice sladkého, tak mě napadlo, že se vyfotím s čokoládou. No a tak to taky proběhlo.
0: Počkejte, to mě zajímá. S čokoládou? Jako s tabulkou čokolády, anebo jste se koupala v nějaké čokoládové lázni?
1: Ne. To ne, to určitě ne.
0: Fontánka normálně čokoládová, nebyla tam? Co? Ne?
1: To bohužel ne, no. Ne? Byla by to hezká fotka, asi určitě pěkný nápad, ale...
0: A se ptám to, že mám rád čokoládu, no tak se ptám.
1: Normálně v sedě jsem se ji fotografovala, jak chci uhryzovat čokoládu, no, s tabulkou čokolády.
0: Jo. A co tam měli ostatní? Já vím, že trošku odvádím pozornost, ale když tedy tam na fotografii mělo být něco, co vás charakterizovalo, nebo něco, co máte rádi, tak co měli ostatní? Měli tam třeba hračky, nebo měli tam chlapci na kolenou nějaká děvčata třeba?
1: No, tak spolužáky moc nevím, těch jsme tam moc neměli.
0: Vy si to moc nepamatujete teda.
1: Jsme byli zdrávka, takže nás bylo víc holek, ale tak pár teda fotek si pamatuju, spolužaček, že některé, co byly třeba milovnice módy, tak si pamatuju, že tam měli normálně ramínko a na tom měli nějaké šaty vyfocené. Pak moje nejlepší kamarádka, ta ráda malovala, tak to si pamatuju, že si tam vzala štětce, nějaké čtvrtky a nechala se vyfotit tak, no. Bylo hodně takhle, každý, kdo měl nějaké koníčky, tak se fotil se svými koníčky prostě, no.
0: Yeah.
1: A ještě bych asi měla zmínit, že jako klasické sestřičky, co by možná takhle lidé očekávali, tak nefotili jsme se v uniformách, ale normálně v civilu, no, jsme se takhle fotili s našimi.
0: No tak dneska už, nebo dneska, vy jste maturovala v roce 2010, jak jste říkala, ale dneska už to není tak, že vlastně sestry nosí ten naškrobený čepec, že jo?
1: No, to už bohužel ne.
0: No, správně jste řekla bohužel, správně. Mně se to moc líbilo.
1: No, mně taky, ano.
0: No. Taky proto jsem s jednou dětskou sestřičkou chodil. No, ale tak to jen tak mimochodem. Takže, Jano, rok 2010 a přesto jste musela lovit v paměti, jo?
1: No, ano. Tak. A já teda, jestli mi ještě dovolíte, tak abych využila tady ty příležitosti, že bych zmínila moji mamku, která se vyučila keramičku porcelánu v Klášterci nad Ohří a vyučila se, tuším, že to byl rok 78 a měli moc pěkné tablo, že měla každá dívka talíř a tam byla vlastně podobenka její fotografie hlavy a bylo to moc pěkný. Mamka má tu fotku schovanou do dneška, je to opravdu moc pěkný, líbilo se mě to, no.
0: Takže zdraví maminku a poslouchá taky dnešní noční linku na téma maturitní tablo?
1: No, poslouchala, ona vydrží vždycky tu první hodinku, tu druhou už ne, takže teď spí a já jí to budu muset přehrát, no, zítra.
0: No tak konec konců nabízí se ta možnost v aplikaci Můj rozhlas anebo v audioarchivu na stránkách rozhlasu.
1: Ještě na závěr bych zmínila, posluchači určitě budou vědět film Vyšší princip, protože tam vlastně začínal taky takovým jedním krásným tablem a to všechno odstartovalo, no, takováhle vlastně nevinná záležitost.
0: Ano, ale ten smutný konec si taky každý z nás vybaví.
1: No, přesně tak.
0: Jano, děkuji vám za váš telefonát, děkuji za vzpomínku na vaše maturitní tablo a přeju vám krásný květen. Naslyšenou.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Posloucháte noční linku a to, že si povídáme o maturitním tablu, o tom vašem maturitním tablu, není náhodou. Vždycky je to téma, které spojuje vaše příběhy, téma, které dávají dohromady naše kolegyně, naši kolegové, já jsem si taky dovolil. No a pro tentokrát myslím, že jsem se docela trefil tím, že máme polovinu května a na mnoha místech už v úvozovkách běží svatý týden. Já když na to tak vzpomínám, tak vlastně za raz, dva, tři, za 14 dnů budu mít výročí. To byl 24. květen, tak to ne, to je 11 dnů. No ale to už není tak podstatné jako to, co třeba teď píše Dana. My jsme měli úžasné tablo. Byla to tak 2×2 metry tabule, nakreslená budova školy, pootevřené dveře a z nich velká chlupatá noha s botou, která vykopává z budovy velký pytel a na tom pytli byly naše fotky. Bylo to fakt moc pěkné. Je to už 54 let. A zrovna včera jsem si prohlížela fotku našeho druhého tabla, karikaturního. A vzpomínala jsem, protože 6. června budeme mít sraz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kup mi den.

0: tuhle chvíli je pár minut před půl jednou, se dá říct, že 3/4 noční linky jsou za námi. A s vašimi příběhy je to vlastně podobné, ale pár příběhů snad ještě čeká. Třeba ten od Zdeňka na téma maturitní tablo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Zdeněk, Mladá Boleslav.
0: Zdravím
1: já
0: vás.
1: Já ani nevím, jestli vám můžu volat, protože my jsme maturitní tablo neměli. Proto mě to teď docela mrzí, protože my jsme dělali večerní školu pro pracující, něco jako pan Sovák v tom filmu Marešku, podejte mi pero,
0: jo.
1: A kdo by byl zvědavý na starý dětky. Takže jsme maturitní tablo neměli, nicméně jako, proč taky volám, protože nějaká paní tam volala, že se fotili v labutěnkách, nebo měli nějaký labutěnky,
0: ačkoliv
1: člověk s maturikou, tak nevím, co to je, proto taky volám.
0: Labutěnka, no tak to je takovej ten puclík, kterým se buď to nanáší pudr, anebo se z toho dělají třeba takové ty ozdobné límce, řekněme. A nebo to může být i broš ve tvaru labutěnky, takové chmíří, řekněme. No, proto říkám puclík.
1: Jo, takhle.
0: No. Takže vy voláte kvůli tomu, abych vám vysvětlil labutěnky. To mě teda, pane Zdeňku, trošku mrzí, ale je pravda, že večerní škola nemá příliš ve zvyku zveřejňovat tabla se svými absolventy, že? Třeba takový hujer, no, ten by si možná užil.
1: Něco podobného jsem byl já.
0: Jo, takhle. Chodili taky všichni vaši příbuzní na schůzky rodičů a přátel školy?
1: Nechodili. Za mě by tam museli chodit právě děti.
0: Tak Zdeňku, děkuju a byť jste neměl tak úplně příspěvek na téma maturitní tablo, aspoň jste byl hezky slyšet. Mějte se pěkně.
1: Ale můžu ještě jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: K té maturitě. Dělal jsem maturitu samozřejmě, ale pak jsem se dal na prostě učitelství a můžu vám říct, jaká maturita, tam jde člověk za sebe a daleko horší je, když tam pak stojíte vy a ty děti před váma a co tam řeknou, jestli já nebudu zablbci, jestli se mi něco naučila tak tohle to si mi chtěl
0: říct.
1: Je to hrozný.
0: Na to já jsem tak trošku vsadil. Na to já jsem tak trošku vsadil a ta paleta známek tomu taky odpovídala. 1, 2, 3, 4, dohromady za 10, no.
1: Dobrý, no. A jak paní říkala, to já jsem taky šel v maturitě později jako na ústní, protože jako my jsme měli, se domluvili, jak půjdeme. No, odešel jsem a oni to změnili a já přišel a teď už jsem měl být u maturitě, že jsem moc na počítku nebyl a šel jsem z voleje.
0: No tak zvládl jste to.
1: Jo, zvládnu. Proč ne?
0: Konec dobrý, všechno dobré. Zdeňku, děkuju. Mějte se hezky. Naslyšenou. Napsala Daniela z Prahy, takže přece jenom jeden příběh mezi písničkami na téma maturitní tablo zazní. Všechny posluchače zdravím se vzpomínkou na naše tablo z roku 1960. Na naší 11letce jsme byli jediná dívčí třída. Naproti tomu Ačko bylo jen z kluků. Ostatní třídy, včetně té, do níž chodil Jaroušek Duka, byly smíšené. Už si nepamatuji, kdo přišel s nápadem, že se místo civilního oděvu necháme vyfotit jen se sametovou šálou, přehozenou ležérně přes ramena. 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně. Ředitelství rozhodlo, že do žádné výlohy nesmí. Vypadalo to, že se budeme muset nechat přefotit. Nebyli jsme z toho nadšené. Nakonec to vyřešil lišácky pan fotograf. Fikaně kraje rozmazal a my tam vypadáme jako obrázek na náhrobní kámen. Ale když se díváte na 40 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. Fotka našeho tabla se pokaždé objeví na srazu abiturientek. Letos už po 65 letech. A pokaždé je to velmi příjemné. Díky Markétě a Věrce, které to celá léta dávají dohromady, věřím, že se zase v hojném počtu v Salonu republiky sejdeme. Napsala Daniela z Prahy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tomu dalšímu telefonátu noční linky, dnes na téma maturitní tablo, se vlastně odrazím od toho, co už před chvílí zaznělo, tedy od Danielina vzkazu, který před malou chvilkou jsem zkoušel aspoň mírně ocitovat. Tam bylo řečeno jednak, že 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně, takže se zeptám paní Jany, která teď čeká na telefonu, jestli třeba s umístěním nebo při vytváření tabla samotného neměla podobný problém. Třeba. Dobrý večer na telefonu, paní Jano.
1: Dobrý večer a ještě jednou vám moc děkuji, že se mohu přidat se svými vzpomínkami.
0: Velmi rádo se stalo.
1: Na maturitní tablo. Ale
0: měla jste podobné problémy s tablem třeba?
1: Byl by to zázrak, kdyby jsem mohla mít aspoň fotografii tohoto tabla. Maturovala jsem na 12-letce na kavalírce v Praze v Košířích v roce 1962. Mm-hmm. A měli jsme černobílé fotografie, ke kterým jsem já přimalovala každému barevnou karikaturu, co by si přál nebo čím se chce stát v životě. Mm-hmm. A měli jsme vystavené toto tablo ve Vodičkově nebo Spálené ulici v Praze, to si přesně nepamatuju. Ale bohužel, než jsme si mohli tablo vyfotografovat, ofotografovat, tak zmizelo. A tak do dneška hledám někoho, kdyby náhodou měl aspoň fotografii našeho tabla.
0: Aha. No tak a bylo to vystaveno v nějakém obchodě, v nějaké výloze, nějaké vitríně?
1: Ano. Bylo to právě ve výloze, nepamatuju si už, v kterém obchodě. Hmm. Ale když se setkám se svým bývalými spolužáky, už nás moc nezbylo. Naposledy, když jsme měli sraz, tak nás přišlo už jenom 11 z 32 žáků.
0: No tak problém podobného rázu, jako paní Daniela, jste neměla, ale vám rovnou to tablo někdo ukradl.
1: To jsme si mysleli taky. Tak jsme potom vystavili normální tablo znova, ale bez karikatur.
0: Myslíte, že v tom hrály roli právě ony karikatury, že to třeba někomu ze školy vadilo a že to nechal odstranit?
1: No myslím, že ne, protože s každým jsem hovořila a každý vypodobnil, jak by chtěl být namalovan.
0: Já myslel spíš učitelský sbor, pedagogy.
1: Pedagogy jsme nekarikatovali, jenom sami sebe.
0: Jo. No tak lidé
1: všechno
0: jsou
1: je možné.
0: Všechno
1: ano.
0: Je možné, no, všechno je možné. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za tu vzpomínku. A vy sama jste měla karikaturu jakou? Tedy k čemu jste chtěla směřovat po maturitě?
1: Já se stala lékařkou.
0: Takže už na tablo?
1: Měla
0: tablo.
1: Jsem bílý plášť a injekční stříkačku.
0: Naplnil se váš osud, paní Jano. Děkuju.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou, děkuji.
0: No a odrazím se vlastně ještě jedenkrát od Danielina příběhu, vzkazu, od její glosy, protože tady znovu cituju, když se díváte na 40 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. To je vlastně něco, co zmiňuje i František, který tradičně píše, ačkoliv se ho tablo tak úplně netýkalo, ale poslechněme si to celé. Já jsem se učil jenom zedníkem, tam se žádná tábla nedělali. Když jsem však chodil v učení po Brně, tak to byla 50. až 60. léta, po výlohách byla vystavena tabla různých škol, to jsem se vždycky zastavil u těch výloh a prohlížel jsem si je. Někdy jsem tam objevil nějakou známou tvář. Dneska už po Brně nechodím, tak nevím, zda ještě tato tabla jsou po výlohách. Jedno takové tablo dostal náš taťka od svého kamaráda z vojny. To byl rok 1950. Ano, na vojně taky se občas dělávala tabla. No, ten kamarád nám potom byl za svědka, když jsem měl svatbu, jmenoval se Jan Sobotka z Kupšic. Františku, děkuju za krásně rozvětvený vzkaz. A vracíme se k tématu. Tím je maturitní tablo a ještě určitě aspoň jeden příklad.

0: běh uslyšíme po písničce Karla Gotta.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Božský Karel sice chválil čas, ale já musím říct, že někdy má i svá negativa. Ten hodně rychle plynující čas, plynoucí čas, samozřejmě. Já si například nedokážu vybavit, jestli to byl obchod s hračkami anebo drogerie na Kobližné, dnes Kobližné ulici v Brně, kde bylo vystaveno to naše maturitní tablo. Takže paní Marto, vy jste na tom lépe, pamatujete si vy doslova přesně, kde bylo vaše tablo umístěno? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přesně ne. Vím, že to bylo ve výloze v obchodě na Příkopě na Praze 1.
0: No, aspoň že tak.
1: Já jsem maturovala v roce 66, tenkrát se místo gymnázium říkala střední všeobecně vzdělávací škola nebo 12letka. A my jsme měli udělaný hezký tablo, myslím, že se tam hodně lidí zastavilo. My byli jsme zámořský parník, a u kormidla stál zástupce ředitele, vedle stál zasněný náš pan ředitel milovaný a já různě poházený jsme tam byli jako buď po parníku nebo u parníku a já jsem tam byla ještě s dalšíma třema dívenkama vypodobněná co by na Jáda.
0: Takže já jsem si říkal, jestli dojde na mořskou panu nebo něco takového. Přece jenom. No. Ale nabízí se třeba i plavčík nebo plavčice. Byly tam i tyhle pozice obsazeny?
1: Taky, samozřejmě.
0: Jo. A co kuchař? Taky.
1: Kuchař, to si myslím, že ne.
0: Dobře, takže víme, kdo byl u kormidla, víme, kdo to všechno řídil, zpovzdálý pan ředitel a víme, kde bylo umístěno. Problémy s tím nějaké byly, nebyly s umístěním?
1: Ne, myslím si, že nebyly, ale bohužel ho teda nemám vyfocený. Ráda bych ho měla, bylo.
0: Škoda, paní Marto. Ale já si myslím, že i za tuhle vzpomínku vám můžu poděkovat. Je to 60 let a vy si všechno pamatujete, to jste na tom líp než já.
1: No, tak všecko si nepamatuju, ale tak ty věci, které stály za to, si pamatuju.
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala? To mě zajímá.
1: Maturovala jsem velmi dobře a šla jsem na medicínu a vzali mě.
0: No tak to jsem proti vám úplný břídil. Tak těch mých 10 prostě už jsem stejně propálil. Vy jste byla určitě se samými jedničkami, že?
1: No, možná tam byla jedna dvojka, to se vám přiznám, že už nevím, ale s vyznamenáním to bylo.
0: No tak, gratuluju dodatečně po 60 letech. Děkuju, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Také dobrou noc.
0: O maturitním table, o tom, kterým jste dali najevo, že už končí vaše středoškolská studia a vy vstupujete do praktického života, tak o tom si můžeme povídat ještě po písničce Petra Jandy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noční linky Českého rozhlasu z té aktuální, ve které si povídáme o maturitním table. O tom, které jste kdysi dávno, anebo možná i nedávno, dejme tomu, umístili do výlohy některého z obchodů v centru vašeho města či městečka, tak z téhle noční linky už zbývá jen 9 minut. A tím pádem vítám zřejmě poslední telefonující paní Naďu, která na čísle 731 800 900 vlastně ani nechce mluvit o svém maturitním table, ale o table svého manžela, jestli jsem tomu správně pochopil.
1: Já vás všechny moc zdravím. Dobrý večer. Krásnou dobrou noc, teda ještě ne, ale tak jako ten
0: no, skoro. Tak dobré ráno jako, pro jistotu, jo? Dobré ráno taky.
1: Ano, to bude potom. No, já jsem tady objevila manželovo tablo.
0: Doma?
1: Je to fotografie.
0: Aha.
1: A je to z vojny.
0: A tak.
1: On sloužil na hlavní politické správě v Praze. Mm-hmm. Vozil papaláše. Mm-hmm. No a udělali jako si tablo. No a můj manžel byl pověstný tým, že stále jenom kontroloval brzdy. A měli to všecko jako karikatury. No a mě se na tom teda, vždycky jsem se tomu musela smát, protože jeho, na tým jeho autě měl napsaný jako značka auta pose pomlčka rese.
0: Tak, jo, chápu.
1: Byl takový jako, no ale že tím, že on pořád jenom kontroloval brzdy, tak si z něho ti jako kolegové tam té na vojně dělali jako legraci, že jako jenom kontroluje brzy. A on vždycky říkal, když budu umět brzy v pořádku, bude v pořádku všecko. No a bylo to v roce 52 a 53.
0: Paní Nadě, děkuju za tuhle vaši vzpomínku. To je, ano, teď jsem to chtěl říct, to je, řekl bych, to už je vlastně, ano, polovina minulého století.
1: Manžel už tady není 27 let, jako.
0: To je samozřejmě smutné, ale máte po něm aspoň tuhle a určitě to není jediná památka.
1: Vždycky, když se na to podívám, no tak a i ty obličeje, je to jako karikatura, ale vždycky se tomu, když mám smutnou náladu, tak se na to podívám a vždycky mě to rozesměje. Protože u každého toho vojáka je tam jako ta bublinka, vždycky něco napsané, ale to už si nepamatuju. To si pamatuju jako to, co tam má manžel.
0: Tu fotku uchovávejte jako oko v hlavě a přeju vám krásný
1: květ. No, už si zamluvil můj pravnuk, jako... Ten už povídá, babičko, to si vezmu, takže jako...
0: Vydá se znovu na cestu vaší rodinou. Děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já vás moc a moc zdravím a hrozně ráda vás poslouchám. Vy máte nádherný takový uklidňující tón hlasu, že mě to vždycky potěší.
0: A víte, že já to mám jenom...
1: 92 let, takže už člověk jako starý.
0: A víte, že já to mám jenom večer, když jsem hodně unavený. Ale i tak za to děkuju. Mějte se hezky.
1: Přeju vám hodně, hodně zdravíčka a krásnou dobrou noc a všem posluchačům taky nashledanou.
0: Děkuju a naslyšenou. Takže to vypadá na ještě jeden telefonát a to hned v zápětí, tedy v tuhle chvíli volejte 731 800 900 a uzavřete noční linku na téma maturitní tablo. Dobrý večer, kdo je prosím teď na telefonu a s kým můžu maximálně 2 minuty hovořit?
2: Dobrý večer z Baťova,
0: srdečně milení
2: tisníkům.
0: Je
2: to jediné moje skladlo vzpitání středně technických kádrov dla Kaževinoj pramyšlovosti. Koželužská průmyslovka od Trokovicích, monotypní škola jediná v republice.
0: Teď jsem chvilku byl na pochybách, kdo vlastně volá, ale teď už vím, Staňko, proč jste to řekla. Jaké bylo vaše maturitní tablo?
2: Já jsem hodinu přemýšlela taky, jaké bylo naše maturitní tablo. Vzpomněla jsem si. Byl to tvar, jelikož koželužská, tak vyčiněná kůže, no nějaké podložce, na tom jsme měli přilepené fotky, že byli tam umístěni kantoři. No a měli jsme ještě společnou fotku u původní kašny kousek od školy v parku před Spolákem. Mm-hmm. No a já jsem maturovala 14. června 77. Příštím rokem budeme mít po 50 letech sraz. Už se na tom pracuje, celých 50 let podávám dohromady já. Zatím jsme přišli, už se na nás dívají z vrchu dva spolužáci ze stejné lavice a já bych chtěla poprosit. Chodil s náma do třídy ze Svítavy Lány, měl adresu Augustín Veneš. pokud nás Gusta slyší, ať se ozve, protože na něho nemám kontakt, jinak vlastně o všech o sobě víme a Pavel Mikulka nejspíš poslouchá i tuto noční linku. Takže,
0: no vy jste to spláchla všechno v jednom, dokonce i no, ten připravovaný sraz, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Vy jste řekl 2 minuty.
0: Ano, to je, jste přesná. Děkuji, Staňko, přeju vám krásnou dobrou noc a hezký květen.
2: A vám taky, a kdyby ten Gustave, než se ozval klidně, myslím si, že přes vás, že byste na mě maila našel. Pokud bych mohla požádat.
0: No, nenašel a opravdu nebudu moci zprostředkovat. Není na to, bohužel, moje kapacita stavěna. Ale on, řekněte Staňka, Baťov a je to.
2: Ano, tak jo.
0: Mějte se
2: hezky. Všem pěknou noc a dobré usínání.
0: Naslyšenou.
2: A děkuju, Borku, vám.
0: Rádo se stalo. Teď už opravdu naslyšenou. S vámi, se všemi, kteří pravidelně i méně pravidelně sledujete noční linku Českého rozhlasu. Ta příští, už za 22 hodin začínající, bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem bude, jak nenaletět takzvaně výhodným nabídkám a reklamním akcím. No a já se za vámi znovu vrátím v pátek. Je to pátek 15. května, kdy noční linka otevře možná pro někoho trošku nebezpečné téma, ale téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Ale pozor, nemluvím jen o návykových látkách, protože každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. No a šťastní jsou ti, kteří tuhle svoji drogu nepoznají. Tak o tom bychom si měli povídat v pátek 15. května. Budu se na vás těšit. Budu se na vás těšit u mikrofonu a teď vám už ale přeju dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

jo, ať se nahucom z kýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já, kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom spíší najmout dát. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zejtra, komu je to všechno.

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraj, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil. Až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země.

ním spávali vepři. A když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo čtyřmi tyčkami zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly dva obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 políček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou a proto nastala konjunktura. Ale počase naši odjeli a ceny šly dolů. A trvalo řadu let, než se Jamestown zase zvetil. Tatínek tam koupil za $400 pěknou nemovitost, skoro 200 tisíc hektarů. Neprodali ani, když se odstěhovali a byli jejím majitelem až do své smrti. Vždycky říkával, že za jeho života se ta půda nezhodnotí, ale že to jednou bude výhodné zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat.
neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počas se udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte. Ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Oboje je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti. Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá, a že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane.
Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jí mi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

that?

Stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde. Nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu, a je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcennou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jak obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 centimetrů od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno v okolí 180 centimetrů, vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy a v zápěti nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si zdá se přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmužděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou podruhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen, když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem, ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo, ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. No, usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Oh, ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pán John Halifax a ostatní. Pánové, S tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v Nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudí tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáš jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale, Ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... No, ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zaspat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam za tím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N. senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte.
3: Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
2: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
3: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám.
2: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
3: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

překroč práh. Svět patří tobě, vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

zeme zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný.